0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Potuť, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: světě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitry zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájela z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neut Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neut Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Ypsilonky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Ypsilonka.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržanté, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jakej? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona, a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. Ha, to nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilí samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: letí. No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měli kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A, když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
4: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
5: Díky.
4: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
3: Ano, třeba možná, třeba možná už pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Ještě dobře, díky.
5: Dobré lečo.
3: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
6: Tady je Jirka, dobrý den, já na vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
3: taky.
5: Děkuju, ano. Děkuju a taky, ano.
6: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdounek. Volám z Luhačovic.
3: Ano.
7: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
3: Ale to je dobře.
7: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včela na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
3: A to nebyla slazená minerálka, ne?
7: Nebyla, nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
3: Je takhle. No vy si užíváte.
7: No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
3: Určitě.
7: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
5: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
3: Ano.
7: Děkuji.
3: Tak ať vás to nebolí.
7: A já bych si vybral pokračování.
3: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
8: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
5: No prosím.
3: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
5: Naschledanou.
3: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
5: Já myslím, je to jasné.
3: O rodině a fyzkultuře.
9: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádný. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele cen Thálie, když se o těch Thálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tepfra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Thálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tepfr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No jsem Rus a nebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodolá, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombonek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak, tak. No ne, tak si ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu. Povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tepfr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají tálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam
1: objeví
2: budou
1: se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
7: hezký
4: zapsáno.
7: Zbytečné, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno i pošta. Dobré odpoledne.
6: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy, ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové.
4: Mhm.
10: Já vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za 100 000 dolarů? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za 20 dolarů? Ano, dovolte, co pak jsem nějaká kurva? A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 dní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme 2 600 dolarů. A pardon, promiňte, 2700 dolarů, já jsem ještě zapomněl připočítat 100 dolarů za používání tenisových krutů. Pan Pon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2007, 800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštůby, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a pojídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Bohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Bohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Bohrádku. Oni nejsou z Bohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Bohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí a taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, to, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky jak vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, co by tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale ty už se vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano,
3: no,
2: bez pochyby.
1: Tak, a milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Je 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňová, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá, tak...
6: Taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, papa. Ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No,
2: no,
1: nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít,
2: pokud máte zájem. Neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.

0: Och jo, a jsme u cíle.
1: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
2: Velko krabic.
3: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
0: No, a to je právě náš cíl.
3: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
1: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
3: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
0: Už mají zavřeno.
3: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
2: I ne, vždyť se tam svítí.
3: Ale je zavřeno.
2: Tak proč se tam svítí?
3: Kvůli zlodějům, Máničko.
1: A proč, když zloději mají baterky?
0: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
3: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
0: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
3: Vy zlí.
0: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
1: Májo!
0: Hurvejc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
1: To nejsou dveře, ale vrat.
2: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
0: Tak hulež nepřekážej, ať jí dál.
1: No. Nejde, já nemůžu otevřít dveře.
0: Jak to?
1: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
3: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
1: Tlačit.
2: No tak tlač.
0: Prosím tě, pust a nedělej hlouposti, uhni. No, prosím. Vstupte!
3: Tak kam půjdeme nejdřív?
0: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
1: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
0: Nech toho. Potřebuju ti koupit ponožky.
1: Na nožky?
0: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
2: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
1: No dovol.
2: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
3: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
0: Jo, už jdu.
3: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
0: No jo.
3: A hejme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
2: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
3: Proč?
2: Protože už ho měl někdo v puse.
3: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
2: Ne, bábinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
1: Cože to?
2: Nejím maso.
1: A proč?
2: Protože mám ráda zvířata.
1: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
2: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
1: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
2: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
1: A proč ne první?
2: Protože seš hlupák.
3: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
4: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
5: Ano,
4: veganka, nebo co?
5: Jsem překvapen.
4: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci.
5: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
4: Dokonce.
5: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvinka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
4: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
5: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Uh-huh. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
4: mají tam sochu svoji.
5: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
4: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
5: Nevím, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že a to opravdu se
4: hezký
5: řeší,
4: podzim.
5: Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lékařům v Náchodě pomáhá při operacích robotický systém. Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga. Dnes se začne vyhlašování letošních Nobelových cen. A počasí polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulhrábek, hezké ráno. Oblastní nemocnice v Náchodě spouští do běžného provozu nový robotický operační systém. Lékaři ho využijí při zákrocích v chirurgii, urologii a gynekologii. Technika nabídne pacientům šetrnější léčbu a kratší hospitalizaci.
2: Robotická ramena ovládaná lékařem pomocí konzole nahradí klasické postupy například u operací kýly, prostaty nebo žaludku. Pro pacienty to znamená menší operační rány i výrazně méně bolesti a rychlejší rekonvalescenci. Samotnému spuštění předcházelo 5 let jednání a náročný výcvik zdravotníků. Chirurgové museli na trenažéru i na stážích v zahraničí odoperovat desítky tréninkových hodin. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Vláda dnes projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Se změnou počítá novela zákona. Asistenti by měli být placeni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, nikoli podle doporučení pro žáka jako doposud. Asistenti mají být stabilní součástí školy, vysvětluje ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO.
3: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
0: Dnes se začne vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a v Norsku v týdnu oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Předávání cen bude v prosinci.
4: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.
5: Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie nebo medicíny. V loňském roce si ocenění rozdělila trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Objev takzvané periferní imunitní tolerance. V úterý se pak Nobelovské vyhlašování přesune na půdu Švédské královské akademie věd, která oznámí cenu za fyziku. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
0: Velkou cenu Malajzie Formule 1 ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. V aktuální sezóně si připsal prémiový triumf. Druhý dojel Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který tak navýšil své vedení v průběžném hodnocení šampionátu. Třetí byl Brit Lewis Hamilton z Ferrari.
1: Počasí.
0: Čekáme polojasno, ráno místy mlhy. Teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice, držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 5. hodině, krásné pondělní ráno, začíná nám nový pracovní týden, máme pondělí 5. října, svátek má Eliška, taky si připomínáme Den učitelů, Den lidských sídel, Světový den architektury, před 90 lety se narodil Václav Havel, mohla bych pokračovat dál a dál, informace, výročí, zajímavosti budeme přidávat celé ráno. Za chvíli uslyšíte i o umělé inteligenci jako pomocníku učitelům, jak jim může ušetřit čas nebo oživit výuku. Podíváme se na speciální školní chatboty a ukážeme, jak mohou učitelům uvolnit ruce. Jsme rádi, že nový den začínáte s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové. Průvodcem do 9. hodiny vám bude Pavla Kindernajová. Ať se hezky vstává.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku v

0: chápu smrť, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Babi Daněk, dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli tady bude i George Harrison, pro dobrou náladu taky Petr Muk nebo Olympic v této půlhodině, ale teď slibované informace k umělé inteligenci, která se postupně zabydluje už i ve školách a učitelům může ušetřit část práce. Speciální školní aplikace jim dokáží pomoci třeba s přípravou hodin, tvorbou materiálu nebo zpětnou vazbou pro žáky. Podívali jsme se, jak takové nástroje fungují ve třídách.
2: Takže my se vrátíme k našemu tématu První republiky. A dneska využijeme stroj času.
3: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na pražské základní škole Mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
2: Když budeme moct použít ten stroj času, na co byste se zeptali?
3: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
2: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete.
3: Učitelka vidí konverzace všech žáků s AI a sám chatbot je usměrní, kdyby se ptali na něco, co s tématem nesouvisí. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům i s přípravou hodin a zohledňuje také individuální potřeby žáků.
4: Taky to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
3: Říká deváťačka Tereza. Podle učitele a jednoho z vývojářů aplikace Andreje Novika platforma zvládá i opravování testů.
5: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní zpětné vazby, kterou Sciobot navrhne, ale pochopitelně důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
3: Podle učitelky Kateřiny Budkové se ale pedagogové s umělou inteligencí teprve učí pracovat, takže jim zatím tolik času neušetří.
6: Každý učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
3: Sciobot je v základní verzi zdarma, spoplatněný jsou různé jeho funkce a volně dostupné jsou od září taky takzvaní tajny boti od neziskové organizace AI dětem. Podle spoluzakladatelky organizace Evy Nečasové se chatboti víc ptají, než odpovídají.
7: A z toho povídání vlastně hodnocení celé té lekce a upozorňuje to třeba učitele na tom, že je potřeba děti naučit ještě něco navíc, nebo naopak, že děti v něčem byly super.
3: Školní chatboti jsou oproti běžným AI nástrojům nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% českých učitelů, nejčastěji při přípravě výuky pro cvičování dovedností žáků nebo k pochopení a shrnutí učiva. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 18 minut po 5. hodině vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Slunce bude nad obzorem až za hodinu a půl. Do té doby ty teploty jsou nižší. Pohybují se v rámci našeho kraje mezi 2 a 9 stupni Celsia. Když se podíváme na okresní města, tak Trutnov, Náchod, Hradec 8 stupňů Celsia, v Jičíně je 7 a nejteplejším místem aktuálně Rychnov, kde je teplota 9 stupňů.
1: Počasí.
0: Dnes by měl pokračovat v našem regionu charakter babího léta, ještě příjemně, snad 3 dny podle výhledu meteorologů, ale to budeme ještě určitě upřesňovat po 8. hodině. Čekáme polujasno, ráno místy mlhy, teplotní maxima se nám dostanou k 18 až 21 stupňům, na horách se budou držet kolem 15. Biozátěž je mírná opět, tedy na jedničce.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: studio.hradec@rozhlas.cz. Připomíná mailovou adresu k nám do studia. Pokud byste chtěli někoho potěšit, vždy je k dispozici tato adresa po 12. hodině, u víkendu i po 17. hodině, ale můžete sem posílat i dotazy, pokud máte nějaké spotřebitelské komplikace, protože rádce Josef Černý právě v tomto čase, který je před námi, na ty vaše dotazy odpovídá. No a dnes se ptáte na nedodanou nebo nekompletní službu. Jak se bránit, poradí Josef Černý.
1: Pan Tonda prosí o radu v případě, že uzavřel s podnikatelem smlouvu o zhotovení plotu. Podnikatel část plotu vyrobil, ale pak se odmlčel a telefon nezvedá. Plot měl být hotový podle smlouvy už na jaře. Pane posluchači, je potřeba vyzvat podnikatel nikoli v telefonicky nebo mailem, ale doporučeným dopisem s dodejkou k dokončení díla v určitém reálném, ale nepříliš dlouhém termínu s upozorněním, že pokud nebude zakázka v novém termínu dokončena, jste připraven se bránit právní cestou.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na třech vlakových tratích v regionu pokračuje výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradily autobusy. Univerzita Hradec Králové si dnes připomene nedožitých 90 let prezidenta Václava Havla. Akce, do které se může zapojit veřejnost, začne v poledne v univerzitní knihovně v kampusu na Soutoku. Součástí programu bude společná četba. Stát plánuje spustit v únoru systém nouzového varování, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže rozeslat zprávu všem telefonům v ohrožené oblasti, mimo jiné při povodních. Ve Francii dnes kvůli studentským protestům zůstane uzavřených až 500 škol, řekl to ministr školství Edouard Geffrey. Studenti se bouří kvůli špatným podmínkám ve školách. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Vítkovice. Svého soupeře zdolali 3-2 v prodloužení. A jaké bude počasí? Polojasno, teď ráno místy mlhy. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: podcastu K ranní kávě Denní tisk.
1: Ano, jdeme se podívat do novin s datem 5. října. Všechny dnešní noviny vzpomínají na Václava Havla, Havel 90. Lidé vzpomínali u hrádečku na prvního českého prezidenta. Svíčky a velké červené srdce s číslovkou 90 jsou nyní dominantou pietního místa u chalupy Václava Havla v podkrkonošské osadě Hrádeček. Lidé si tam připomínají nedožité 90. bývalého prezidenta, které připadají právě na dnešní den. V sobotu se Hrádeček stal i cílem pochodu, jehož účastníci sem vyrazili z Trutnova. Právě v tamním pivovaru Havel v 70. letech pracoval, jak jsme připomínali i v seriálu, který vám Český rozhlas Hradec Králové nabízel celý minulý týden. Z dalších témat už ale vybírám z Mladé fronty dnes, která píše o galerii cti, která se začne měnit. Od úterního rána se po mnoha desetiletích začne měnit někdejší betonová galerie cti u Hradecké koruny. Zatím je na ní jen kresba psa s ohnivýma očima. Zítra se však dílo bude do betonu vyřezávat. Zájemci mohou sledovat vznik netradiční inscenace od prvních linií až po finální podobu. Součástí je i setkání s autorkou kresby, tedy s Anou Fidlerovou, a s tvůrci vítězného návrhu z architektonického kolektivu Kolkol. Řezání, pokud byste měli chuť, bude trvat do čtvrtka, jak se dočtete i v regionální příloze dnešní Mladé fronty dnes. Ale teď ještě do třetice vybírám z Hradeckého deníku a tady na titulní straně najdete článek o tom, že Litomyšl otevřela modernistickou kapli z betonu. 9 metrů vysoká kaple z betonu nově přitahuje pozornost na primátorskou hrázi vedle lesoparku Černá hora v Litomyšli. Stavba podle návrhu architekta Petra Hájka vznikla pomocí 3D tisku a propojuje architekturu s geometrií, světlem i se zvukem. Město ji otevřelo včera, tedy v neděli 4. října, jako čtvrtou součást projektu Cíle cest. Modernistická kaple nese jméno svatého Jana Kalasanského, zakladatele řádu piaristů, který je spjat s historií litomyšlského zámeckého návrší. Nová stavba má připomínat přínos tohoto řádu pro vzdělanost a zároveň nabídnout další důvod k procházce v okolí města. Hradecký deník má i fotografii, no betonová věž, to je betonová věž, ale velmi zajímavé, určitě možná mnozí budete mít chuť udělat si výlet a podívat se na tuto novinku v Litomyšli. Noviny pro tuto chvíli ale zavíráme, další témata z nich nabídneme zase za hodinu.

0: 5 minut, 6:45. Ulice krajského města jsou zatím klidné, jen sem tam auto projede, venku je tma, no ale bude se nám samozřejmě za chvíli rozednívat.
1: Počasí.
0: Počítejte s tím, že ráno polojasno, místy mlhy, dopoledne bude oblačnosti dále ubývat. Je před námi další krásný podzimní den, barevný, s maximy 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou držet mezi 14 a 17. Vítr bude foukat pouze slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Pršet by dnes nemělo. Rozptylové podmínky, ty máme mírně nepříznivé a biozátěž zůstává na jedničce.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Pondělí 5. října, jak už jste slyšeli, dnes si připomínáme 90. výročí narození Václava Havla, bývalého československého a českého prezidenta a politika. Vědí tedy předškoláci, malé děti, kdo to je politik? Tak na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo je politik?
2: Že se někde staví třeba skoro.
3: To je pan, že rozhoduje.
1: Jak takový politik vypadá?
3: Třeba, že naší kabelku.
4: Že třeba má čáru a nemá košily.
5: No, třeba staví školy nebo rozhoduje o městu celým.
1: A co tam rozhoduje?
5: Staví domy třeba a třeba staví silnice někde nebo dálnice, já už nevím.
1: A co musí politik umět?
4: Třeba stavět.
3: Třeba velrozhodovat.
4: Když se bude otevřít nějaká školka a škola a nemá práce.
1: Jak to politik ví?
4: Třeba to má napsaný nějakým důležitým papíru.
1: A kde ten papír má schovaný?
4: Třeba kapše.
1: A kde politik pracuje?
3: Třeba v práši.
4: V kanceláři nebo někde to. Někde jezdí a nebo jezdí s někým v autě, když hledá třeba v práci.
3: Třeba v pracovně.
6: A takhle to vidíme my.

Češi si připlatí za uhlí na zimu. Uhlí meziročně podražilo, mluvit o tom budeme i v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás dnes ráno připravuje Radek Půlkrábek. Zprávy tady budou za 6 minut, 6. hodina se blíží, přejeme dál krásné pondělní ráno.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Uhlí v Česku meziročně podražilo. Univerzita Hradec Králové si polepšila v mezinárodním srovnání vysokých škol. Hokejisté Hradce Králové vyhráli nad Vítkovicemi. A počasí polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Češi si připlatí za uhlí na zimu oproti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
2: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
3: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
4: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
3: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
5: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
3: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Univerzita Hradec Králové si polepšila v mezinárodním srovnání vysokých škol Times Higher Education. V žebříčku pro rok 2027 se dostala mezi tisícovku nejlepších světových univerzit. Loni byla až ve druhé tisícovce. Z 18 hodnocených českých škol jí patří čtvrté místo. Zařadila se za Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu a Českou zemědělskou univerzitu. Dnes si připomínáme 90 let od narození Václava Havla. Na prvního českého prezidenta vzpomínají taky světové osobnosti. Jednou z nich je bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas mluví o jejich přátelství a společných zážitcích.
6: My strongest memory of him always.
7: Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také. Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Vítkovice po 13. za sebou. Ještě v 27. minutě prohrávali 0-2. Nakonec ale zvítězili 3-2 v prodloužení. Útočník Radovan Pavlík byl rád, že se tým dokázal v průběhu zápasu zvednout.
8: Věděli jsme, že první třetina nebyla ono a věděli jsme, že se musíme zlepšit, protože takhle bychom neporazili nikoho podle mě. A jsem nesmírně rád, že jsme si to řekli v kabině, že jsme si to vzali za svý a ten obraz hry vypadal potom jinak.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno, teď ráno místy mlhy, teploty 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší pokračuje uzavírka Hronovské ulice. Držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Teď Téměř 3000 modelů sanitek má doma šéf leteckých záchranářů Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář. Jeho sbírka je největší svého druhu v Česku a je zapsaná v české databance rekordů. Jak sbírka vznikla, proč by ji chtěl zpřístupnit veřejnosti, to zjišťoval náš reportér Jiří Hofman. Rozhovor tedy nabídneme za malou chvíli. No a zvát vás budeme taky k poslechu dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka v této půlhodině. Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Pavla Kindernajová zdraví od mikrofonu s přáním hezkého dne.

0: Je 12 minut po 6. hodině, od romantické skladby se teď přesuneme ke sběratelské vášni. Anatolij Truhlář začal jako malý kluk sbírat malé modely sanitek. Dnes má jeho kolekce téměř 3000 kusů a některé z nich stále zůstávají zabalené. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem proto teď hledá vhodné prostory, kde by mohla vzniknout stálá expozice spojená taky s výukou první pomoci. S šéfem leteckých záchranářů Anatolijem Truhlářem si o jeho sbírce povídal reportér Jiří Hofman.
1: Když se člověk podívá kolem sebe, jsou tu stovky sanitek. Jak vlastně tahle vaše sbírka před téměř 40 lety začala?
2: Ta sbírka vlastně začala stejně jako můj zájem o záchrannou službu, to znamená, jako malý kluk už jsem se dostal do prostředí tady reální záchranky v 80. letech, kdy vlastně tady ten provoz prakticky začínal a díky mému dědovi jsem začal do toho prostředí vůbec chodit a v tu dobu samozřejmě jako dítě mě ta technika začala zajímat a tehdy asi v tom vidím ty počátky, kdy vlastně jsem dostal někdy k Vánocům asi první 2 nebo 3 kousky sanitek a to jsem ještě samozřejmě nevěděl, že se to rozroste do takovýchto rozměrů.
1: Máte dnes skoro 3000 modelů, máte mezi nimi nějaký, který je pro vás úplně nejcennější nebo ke kterému máte nejsilnější vztah?
2: Asi těch zajímavých a výjimečných exponátů je tam celá řada, ale asi nejvzácnější jsou z dnešního pohledu ty hračky, které dneska už jsou přes 100 let staré. Vyráběly se třeba ve Spojených státech z nějaké ocelové slitiny. Vlastně znázorňují úplně ty počátky sanitní dopravy, to znamená, je to nějaký povoz koňský i s figurkami koní. A člověk ví, že s tou hračkou, která se dneska vlastně sežene jenom přes nějaké internet, netové aukce, tak ví, že si s tím hráli před 120 lety děti za úplně jiných podmínek, než které známe my.
1: Vy už ale přemýšlíte o tom, že byste část sbírky zpřístupnil veřejnosti. Proč?
2: My jsme vlastně po velmi úspěšné výstavě, se kterou nám pomohlo Muzeum východních Čech, a kde bylo vystaveno asi 15 exponátů, tak vlastně od té doby pořád se zabýváme myšlenkou, že určitě bude velmi pěkné tu výstavu jednou zopakovat v podobě nějaké trvalé nejspíš expozice, protože ty hračky a modely vlastně nedělají nikomu radost a je to za mě velká škoda.
1: A co by podle vás taková expozice měla nabídnout, kromě samotných modelů sanitek? Co by si z ní měl návštěvník odnést?
2: Podobně jako během té výstavy, tak vlastně i ta trvalá expozice by měla v sobě zahrnovat nějakou edukační část, to znamená určitě bychom chtěli ukázat návštěvníkům historii výroby hraček, historii vlastně vůbec zdravotnické techniky, to znamená dopravních prostředků, které se používají pro transport zraněných a nemocných lidí, ale samozřejmě i s výhledem do budoucna využít vlastně toto jako určitý můstek k tomu, abychom seznámili návštěvníky se zásadami poskytování první pomoci a jak v té situaci, do které se nikdo nechce dostat, jak se nejlépe zachovat.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Ano, jdeme dál, je před námi nový týden, začíná pracovní týden, dnes pondělí 5. října a úvod nového týdne se v Česku ponese ve znamení slunečného babího léta a odpoledních teplot lehce přes 20 stupňů Celsia. Výraznou změnu počasí přinese čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť, citelné ochlazení a další dny už budou podmračené s občasnými přeháňkami a s maximy jen kolem 14 stupňů Celsia, takže ochlazení se blíží, na horách se začnou objevovat i sněhové vločky, ale to až ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Dnes to zmiňované babí léto stále před námi. Zpočátku počítejte s tím, že v Královéhradeckém kraji bude oblačno ráno a dopoledne místy s mlhami. Během dopoledne se ale mlhy rozpustí a začne ubývat i té oblačnosti a odpoledne by nás mělo i večer čekat to úplné vyjasnění. Slunce bude přát, maximální teploty se nám dostanou až k 21 stupňům Celsia, na horách k 17. Vítr k tomu pouze slabý proměnlivý, rozptylový podmínky mírně nepříznivé, odpoledne už by měly být ale místy dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hez v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. No a tím jeho dnešním hostem bude herečka Mahulena Bočanová. Tady je malá ochutnávka z rozhovoru.
1: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám jasný. O tom plánu říct?
2: To je sen a plán, ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých Márinek a Mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude herečka Mahulena Bočanová.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Oblastní nemocnice v Náchodě spouští do běžného provozu nový robotický operační systém. Lékaři ho využijí při zákrocích v chirurgii, urologii a gynekologii. Technika nabídne šetrnější léčbu a kratší hospitalizaci. Ve Vamberku ode dneška můžeme navštívit putovní výstavu ke kampani Než klikneš. Do 20. října bude ve vestibulu městského úřadu. Formou příběhů inspirovaných skutečnými případy ukazuje nejčastější hrozby v online světě. Soud se dnes vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy. Aerolinky omezují kvůli vyšším cenám paliv lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to mimo jiné nízkonákladových společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings odkládá nové spoje do Benátek a Bergenu na březen. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Vítkovice. Svého soupeře zdolali 3-2 v prodloužení. A jaké bude počasí? Polojasno, teď ráno místy mlhy. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jak jste slyšeli, hokejisté Hradce Králové vyhráli nad Vítkovicemi po 13. v řadě. I tomu se budeme věnovat v dobrém ránu s detaily. Ale teď Leona Machálková s Petrem Kolářem. Hezké pondělní ráno.

0: Tisk.
1: 8 minut po půl sedmé otevíráme opět dnešní noviny. Mladá fronta dnes na svých regionálních stránkách píše o tom, že Hradec Králové kvůli ztrátě 46 milionů odsouvá projekty. Ztrátu 46 milionů korun, o něž podvodem přišla správa nemovitostí, nejspíš bude muset sanovat město. Společnost sice do konce roku vydrží s rezervami, avšak velké projekty oprav nemůže odkládat do nekonečna. Firma uspěla se žalobou na bývalou zaměstnanou, která peníze odesílala. Soud jí předběžně zakázal nakládat s nemovitým majetkem. Ani dva měsíce po útoku falešných bankéřů, ale zatím radnice nemá přesné propočty, jak se městská firma vypořádá se ztrátou desítek milionů korun. Přibližně stejnou částku přitom potřebuje na vybudování 8 nových bytů ve vybydleném secesním domě v centru. Jisté je jen to, že aktuální provoz není nijak ohrožen. Podle dočasného ředitele Tomáše Pospíšila, kterého město pověřilo vedením správy nemovitostí do výběru nového šéfa organizace, plní podnik dál všechny závazky vůči svým partnerům. Detailněji tedy v dnešní Mladé frontě dnes. Další téma už z hradeckého deníku, který zmiňuje i opravy dvora zámku Hrádek u Nechanic. Oprava hospodářského dvora v areálu státního zámku Hrádek u Nechanic na Hradecku je ve třetině. Práce za víc než 135 milionů korun začaly loni v prosinci a dosud vyšly zhruba na 27 milionů korun. Hotové by měly být do konce příštího roku. Opravy přitom nenarušují chod zámku, od kterého je rekonstruovaný dvůr stranou. No a ještě do třetice dnešní noviny se věnují také Itálii. Například vybírám z dnešního Práva, které píše, že 20 Itálií zná od sobotního večera své majitele. Slavnostní ceremoniál předávání divadelních cen proběhl v Pražském národním divadle. Mnozí jsme se dívali, tak prestižní sošky si tam převzali mimo jiné herci Petr Nárožný, Zdena Herfortová, Stanislav Majer nebo Lucie Žáčková. Dálku za ně poděkovali pěvkyně Magdaléna Kožená, herečka Jaroslava Krečmerová. A o tu dojemnou tečku večera se postaral poslední držitel tálie Petr Nárožný. Říkal, že kdyby měl poděkovat všem, tak tam budeme jako naši poslanci. Museli bychom tam být až do zítra do dvou, uvedl. A s nadhledem potom shrnul, že tálie může být pro umělce symbolem, že už nemají veřejně vystupovat. Možná by to měli prý i podepsat, dodal a vysvětlil, že on sám už 3 roky kvůli úrazům nehraje. Právě Petr Nárožný sklidil nejdelší potlesk večera. Detaily k celému večeru samozřejmě najdete i na našem rozhlasovém webu iRozhlas.cz.

0: Vítáme s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Ke včerejšímu dni se pojila rekordní teplota přes 30 stupňů Celsia, dnes je to necelých 25 stupňů Celsia. K těmto rekordům dnes směřovat nebudeme, ale bude velmi příjemně. Nebudeme směřovat, no možná budeme, k těm chladným hodnotám, které byly rekordní. Nejnižší teplota byla zaznamenána roku 1912, kdy teploměry ukazovaly minus téměř 2 stupně, ne tak nebudeme. Minus 2 a dnes je to plus 2 stupně Celsia. V těch ranních hodinách samozřejmě ty teploty jsou podstatně nižší a pohybují se v Královéhradeckém kraji od plus 2 do plus 9 stupňů Celsia. Ale bude nám stoupat teplota až k tomu příjemnému babímu létu.
1: Počasí.
0: Na východě Čech zpočátku většinou oblačno, ráno dopoledne místy s mlhami, během dopoledne se mlhy rozpustí, začne nám oblačnosti ubývat odpoledne a večer až do úplného vyjasnění. Maximální teploty 18 až 21 stupňů, maxima na horách do 17. Vítr k tomu pouze slabý proměnlivý, rozptylové podmínky, po ránu máme mírně nepříznivé, ale přes den by měly být dobré a biozátěž je na jedničce.
2: Fandíte Královéhradeckým Otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje. Právě.

0: Už jste to slyšeli, úspěšné spojení bude pokračovat. Trenér David Horejš, který dovedl fotbalisty Hradce Králové po více než 30 letech zpátky do Evropy, podepsal z Otroky nový kontrakt. Pod bílou věží zůstane až do sezóny 2028-29 a říká k tomu, že mu Hradec obrovsky přirostl k srdci. No, mnozí jsou za to určitě velmi rádi. Sport. Informace fotbalové, ale teď vystřídají i ty hokejové. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Vítkovice po 13. za sebou. Ještě v 27. minutě přitom prohrávali 0-2. Nakonec ale zvítězili 3-2 v prodloužení. Útočník Radovan Pavlík byl rád, že se tým dokázal v průběhu zápasu zvednout.
1: Věděli jsme, že první třetina nebyla ono a věděli jsme, že se musíme zlepšit, protože tak, aby jsme neporazili nikoho podle mě. A jsem nesmírně rád, že jsme si to řekli v kabině, že jsme si to vzali za svý a ten obraz hry vypadal potom jinak.
2: Co se změnilo? Větší důraz, soubojovost?
1: Určitě míň jsme prohrávali ty souboje. V první třetině jsme prohráli strašně moc soubojů a pak se ta třetina těžko otáčí, dohání. Takový nemastný neslaný to bylo z naší strany, až studený mě přišlo. A pak jsme začali vyhrávat ty souboje a ten zápas jsme pomalu překvapili na naší stranu.
2: Hodně důležitý gól na konci druhé třetiny, který vás vrátil do zápasu a gól do šatny vlastně.
1: Jo, pak jsme měli ještě přesilovku, takže jsme si říkali, pojďme to odstřílet, tak to padne, super gól. Naštěstí v přesilovce jsme využili na 2-2, super. Každý borec makal v týmu, což jsem rád.
2: Jak jste unavený ze zápasu, kde jste se trefil, dal důležitý gól a měl téměř 20-minutový ice time?
1: Byl to takový nezvyk, no. Poprvé jako v této sezóně jsem měl takový větší ice time, takže jsem si na to musel pomalu zvykat, hlavně ve druhé třetině, tam nás zamkli s Patrikem Miškářem v oslabení na dlouhý čas, takže jsme to vydechávali. Ale myslím si, že jsme to zvládli suprově.
2: Taktika Tomáše Martince v nastaveném čase, přesilovka, krátká porada a hra 5-3 bez golmana. Asi jste tušil, když vás svolával na oddechový čas, že přijde tohle.
1: My jsme si řekli před začátkem prodloužení, že i když

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové si připomene 90 let od narození Václava Havla. Dnes začne vyhlašování Nobelových cen. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Vítkovice. A počasí polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Univerzita Hradec Králové si dnes připomene nedožitých 90 let prezidenta Václava Havla. Akce, do které se může zapojit veřejnost, začne v poledne v univerzitní knihovně. Součástí programu bude společná četba a následný přesun k pietnímu místu na náměstí Václava Havla, říká mluvčí univerzity Jakub Novák.
2: Na Univerzitě Hradec Králové si narozeniny Václava Havla připomeneme četbou jeho vybraných textů, a to od 12. do 13. hodiny v univerzitní knihovně v univerzitním kampusu na Soutoku. Následně se přesuneme na nedaleké náměstí Václava Havla, kde u pamětní desky bude možné v rámci krátké piety taky zapálit svíčku.
0: Hrou audience si dnes připomenou výročí narození Václava Havla v divadle Jesličky Josefa Tejkla. Klitzperovo divadlo na odpoledne připravilo vzpomínkové setkání Květina pro Václava Havla. Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a v Norsku v týdnu oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Předávání cen bude v prosinci.
3: Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve Švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie nebo medicíny. V loňském roce si ocenění rozdělila trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Objev takzvané periferní imunitní tolerance. V úterý se pak Nobelovské vyhlašování přesune na půdu Švédské královské akademie věd, která oznámí cenu za fyziku. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Dobrovolní hasiči v Rokytnici v Orlických horách mají k dispozici repasovanou cisternu Tatra 815. Město ji bezplatně získalo od hasičského záchranného sboru. Vůz nechalo opravit. Tatra uveze 9000 litrů vody, informuje o tom radnice. Sport. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Vítkovice 3-2 v prodloužení. Utkání ale museli otáčet, protože prohrávali 0-2. Podle útočníka Radovana Pavlíka pomohl týmu důraz ve druhé polovině zápasu.
4: My jsme prohrávali ty souboje, v první třetině jsme prohráli strašně moc soubojů a pak se ta třetina těžko otáčí, dohání. Takový nemastný neslaný to bylo z naší strany, až studený mě přišlo. A pak jsme začali vyhrávat ty souboje a ten zápas jsme pomalu překvapili na naší stranu.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude převážně polojasno, teď ráno místy mlhy, teploty 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Jak už jsme říkali, dopravu teď ráno na mnoha místech komplikují mlhy. Nutná je maximální opatrnost. Řidiči by zároveň měli zapnout během snížené viditelnosti potkávací světla.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké pondělní ráno, jsou 7:04. Slunce už je nad obzorem, ale zatím je zahaleno oblačností, mnohde těmi mlhami, ale nebojte, obloha se i dnes vyčistí a nabídne důvod k radosti z babího léta. Vítězslav Vávra a pak taky Marta Kubišová vás za chvíli hudebně povzbudí do případných aktivit, které jsou před vámi, a dnes se budeme ve vysílání věnovat už i volbám, protože v pátek a v sobotu se znovu otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev, které budeme volit, jak to funguje ve velkých městech a kde je o výsledku jasno už teď, tak to zmíníme za chvíli. No a v Bleskovce si budete moci zahrát o termotašku a taky o vstupenky na koncert Pirate Swind Bandu. Soutěžní adrenalin nemůže v čase po 7. hodině v našem vysílání chybět. Ať se vstup do nového dne i týdne vydaří.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: České republice je více než 6 tisíc obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo, které rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních. Ocekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje, tak nejen to vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva dvě. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Naladili nás, dnes je 5. října, což znamená dvě věci, minimálně v kalendáři je jméno Eliška, všechno nejlepší všem nositelkám tohoto krásného jména. No a zároveň slavíme i Mezinárodní den učitelů. U nás se tedy spíše vžilo datum 28. března v den narození Jana Amose Komenského, ale ten Mezinárodní den, Světový den vyhlásila organizace UNESCO v roce 1994 na 5. října, tak proč nepoblahopřát učitelům i v ten dnešní den. Být učitelem to není jen práce nebo povolání, je to, myslím, taková tichá misie, trpělivost a každodenní odvaha formovat budoucnost i ve dnech, kdy se dětem vůbec nechce poslouchat a káva už dávno vystydla. Tak posíláme velký pozdrav i všem učitelkám, učitelům, kteří právě teď třeba zasedají do kabinetu a chystají si hodiny nebo už jedou do škol. Děkujeme za energii, trpělivost i za to, že otevíráte dveře k vědění.
1: Počasí.
0: Počátku dne bude většinou oblačnost, ráno dopoledne místy s mlhami, upozorňovali jsme i ve zprávách na cestách určitě opatrně. Až během dopoledne se mlhy rozpustí, začne ubývat i oblačnosti a mělo by to být v těch odpoledních a večerních hodinách až do úplného vyjasnění. Maximální teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Babí léto v tomto duchu by mělo pokračovat ještě 3 dny. Studená fronta nás začne přecházet i východní Čechy ve čtvrtek.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Pondělní ráno a s nimi tradiční bleskovka. No a o co si zahrajeme? Dnes to bude svačinová termotaška s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a k tomu dvě vstupenky na Pirate Swing Band Queen University Swing Gala 2026, který bude 4. listopadu v kongresovém centru Aldis od 19 hodin. 13. ročník ojedinělého koncertního projektu Jiřího Ševčíka na podzim nabídne něco opravdu mimořádného. V oficiální spolupráci s legendárními Queen totiž oslaví hned několik výročí spjatý s touto ikonickou britskou čtveřicí a poprvé do České republiky přiveze i expozici raritních artefaktů a Freddyho kostýmu. Takže kdo u toho chce být, může teď zabojovat i o ty vstupenky. Pustím vám notoricky známou melodii z jednoho filmu a otázka jasná, ze kterého velkofilmu tato melodie je.

0: Jasně nám to tady bliká, tak asi víte, tušíte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Kdo se k nám dovolal? Krásné ráno, tady Bleskovka. Dobrý den. Tak pane Jaroslave, dobrý den. Tak jste první, věřím, že to dopadne na poprvé. Povídejte.
2: Doufám. Titanic?
0: To je otázka nebo odpověď?
2: No, to je odpověď.
0: Jasně, Titanic, je to tak. Nezapomenutelný příběh lásky obří osudové lodi z roku 1997. A proč si ho připomínáme právě dnes, tušíte?
2: No, tak to netuším, netušíte.
0: Titanic nemá výročí, ale jeho hlavní hrdinka, nezapomenutelná představitelka Rose, britská herečka Kate Winsletová, má dnes narozeniny 51. Taky touto cestou přejeme všechno nejlepší. Viděl jste, pane Jaroslave, Titanic v kině?
2: Určitě, určitě.
0: V kině nebo televize za chladnějších večerů?
2: V kině jsem ho viděl, pak televizi taky, no.
0: Plakal jste?
2: Je?
0: Jestli jste plakal?
2: No, to už... bylo to na hraně.
0: Bylo to... Čekala jsem, muži se neradi přiznávají, ale bylo to krásné. Před těmi lety, myslím, mnozí jsme zamačkávali tu slzu. No, vzpomněli jsme na Titaniky, na Kate a vám samozřejmě gratulace. Výhra je vaše, užijte si parádní koncert i tu termotašku. Ať se vám dál daří. Krásné pondělí a krásné ráno. Naschledanou.
2: Děkuju.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na třech vlakových tratích v regionu pokračuje výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradily autobusy. Obyvatelé Vrchlabí můžou poprvé posílat své náměty do takzvaného participativního rozpočtu. Město tak zapojí veřejnost do rozhodování o tamních projektech. Víc ve zprávách v 8. Stát plánuje spustit v únoru systém nouzového varování, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže rozeslat zprávu všem telefonům v ohrožené oblasti, mimo jiné při povodních. Ve Francii dnes kvůli studentským protestům zůstane uzavřených až 500 škol, řekl to ministr školství Edouard Geffrey. Studenti se bouří kvůli špatným podmínkám ve školách. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Vítkovice. Svého soupeře zdolali 3-2 v prodloužení. A jaké bude počasí? Polojasno, teď ráno místy mlhy. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nás zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se zaměříme před 8 hodinou, ale předtím samozřejmě i hudba, kabát zaspívá Petra Janu a za chvíli se podíváme i do dnešních novin. Dál přejeme hezké pondělí.

0: Právě denní tisk.
1: Dnes naposledy otevíráme dnešní noviny. Mladá fronta dnes na svých regionálních stránkách píše o květině pro Havla. Dnes v den nedožitých 90 dramatika, spisovatele, disidenta a prvního prezidenta České republiky pořádá Hradecké Klicperovo divadlo vzpomínkové setkání Květina pro Václava Havla. Součástí programu na letní scéně od 17 do 17.15 bude i čtení z Havlova textu. Letní scéna Klicperova divadla bude přístupná po celé pondělní odpoledne a večer i pro individuální vzpomínku. Lidé se tam budou moci zastavit, položit květinu nebo zapálit svíčku, protože podle vedení divadla Václav Havel zkrátka měl ke Klicperovu divadlu vždy velmi blízko. Velmi si rozuměl s bývalým dlouholetým ředitelem Ladislavem Zemanem. Od konce roku 1989 tak Hradec uvedl řadu inscenací spojených s jeho tvorbou. Kdo by měl chuť, může tedy k divadlu kdykoliv zajít, stejně jako k univerzitě. Těch vzpomínkových míst bude spoustu, jak informujeme i v našem zpravodajství. Další téma už ale z krkonošského deníku, který píše o nové lanovce, která dostává i švýcarské lano, které váží 22 tun a za 2 měsíce už by měla svést i lyžaře. Výstavba nové lanovky ve Špindlerově mlýně postupuje vstříc prosincovému spuštění provozu. Objekty dolní a horní stanice stojí, stejně tak všech 10 podpěr. Na místě je všech 57 sedaček. Připravené k zapletení je dopravní lano od švýcarských specialistů. Lano, které tedy váží 22 tun. První lyžaře vytáhne na Hromovku do výšky 1037 metrů 12. prosince při zahájení zimní sezóny. Krkonošský deník nabízí i vizualizaci této lanové dráhy. No, vypadá to velmi zajímavě, protože ta plánovaná lanovka z terminálu P1 na Medvědín povede přes obytnou zónu Bedřichov, spuštěná tedy 12. prosince. Ale teď ještě v rychlosti do třetice máme tady i dnešní Právo, a to na titulní straně informuje o výzvě vedení českých médií tuzemské politické scéně. Na 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií se ve výzvě nazvané Základní hranice obrací na všechny politiky, aby společně s nimi tlumili násilí ve veřejném prostoru, komunikovali slušně a dodržovali rovný přístup k informacím. Výzvu dnes publikují média, jejich šéfredaktoři text podpořili ve zcela výjimečném počtu. Na webových stránkách v 8 hodin, televize a rádia ve zprávách ve stejném čase. Takže v 8 hodin se i z Českého rozhlasu Hradec Králové dozvíte k této výzvě detaily. Tolik z dnešních novin. Český rozhlas Hradec Králové dál s vámi s přáním hezkého dne.

0: Úvod nového týdne se v České republice ponese ve znamení slunečného babího léta a odpoledních teplot lehce přes 20 stupňů Celsia. Výraznou změnu počasí přinese až čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť a také citelné ochlazení. Další dny budou už podmračené s občasnými přeháňkami a maximy jen kolem 14 stupňů Celsia. Na horách se nám začnou objevovat i první sněhové vločky, ale to až ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Dnes snad ještě to avizované babí léto, teď z počátku dne většinou zataženo, oblačno, ráno dopoledne místy s mlhami, ale to by se nám mělo vyjasnit, rozpustit, oblačnosti začne ubývat a odpoledne večer už bychom tu oblohu měli mít jasnou. Maxima se dnes dostanou k 18 až 21 stupňům, na horách k 17, vítr ten bude foukat slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, ale odpoledne dne už by měly být dobré, takže biozátěž zůstává na jedničce. Teď z rána ale počítejte, že časně z rána je chladno a teploty se v regionu pohybují okolo 9 stupňů Celsia.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Hradci Králové. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: Jsem

Ganz drücke

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí.

Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové

0: čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Desítky šéfredaktorů vyzývají politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Univerzita Hradec Králové si polepšila v mezinárodním srovnání vysokých škol. Hokejisté Hradce Králové vyhráli nad Vítkovicemi. A počasí polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
6: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
7: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstup vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
6: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
5: Obyvatelé Vrchlabí můžou poprvé posílat své náměty do takzvaného participativního rozpočtu. Město tak zapojí veřejnost do rozhodování o tamních projektech a financování vlastních nápadů. Tajemnice úřadu Radka Metelková dodává, jakou částku město poskytne a dokdy je možné posílat návrhy.
8: 1 milion korun a je to ve spolupráci s nadačním fondem Škoda. Zhruba někdy před Vánoci by mělo být vyhodnocení těch nápadů a bude se dále hlasovat, který z těch nápadů se skutečně zrealizuje.
5: Univerzita Hradec Králové si polepšila v mezinárodním srovnání vysokých škol Times Higher Education. V žebříčku pro rok 2027 se dostala mezi tisícovku nejlepších světových univerzit. Loni byla až ve druhé tisícovce. Z 18 hodnocených českých škol jí patří čtvrté místo. Zařadila se za Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu a Českou zemědělskou univerzitu.
4: Sport.
5: Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Vítkovice po 13. za sebou. Ještě v 27. minutě prohrávali 0-2. Nakonec ale zvítězili 3-2 v prodloužení. Útočník Radovan Pavlík byl rád, že za tým dokázal v průběhu zápasu zvednout.
9: Věděli jsme, že první třetina nebyla ono a věděli jsme, že se musíme zlepšit, protože takhle bychom neporazili nikoho podle mě. A jsem nesmírně rád, že jsme si to řekli v kabině, že jsme si to vzali za svý a ten obraz hry vypadal potom jinak.
4: Počasí.
5: Na východě Čech bude převážně polojasno, teď ráno ještě místy mlhy. Teploty 18 až 21 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krkonošská tundra se mění, hřebeny hor postupně zarůstají a správa Krkonošského národního parku hledá možnosti, jak tomuto problému čelit. Budeme o tom mluvit podrobněji za malou chvíli. Pak se spojíme i s meteorology. Imrich Drapák má dnes službu a určitě bude vědět, kdy se ranní oblačnost a mlhy rozpustí. Určitě se taky těšíte na paprsky, na které budeme moci pět chválu, protože 5. říjen by měl mít minimálně díky slunci zlatou barvu. No a o těch barvách vítězství si pak budeme povídat i po půl deváté, kdy ve studiu přivítáme Ellen Konečnou, která získala titul Živnostník roku Královéhradeckého kraje pro rok 2026. Věnuje se fyzioterapii, rehabilitaci malých zvířat. Určitě nám ten svůj příběh povypráví. Od mikrofonu zdraví a příjemný vstup do nového dne přeje Pavla Kindernajová.
10: Znáš

0: Václav Neckář dospíval, zamíříme do Krkonoš, protože na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a keříčků. Krkonošská tundra se nám mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace.
1: Jsme na vrcholu Studniční hory, druhé nejvyšší hory Krkonoš.
2: V souvislosti s tím, jak se mění celosvětové klima, tak tady na hřebenech Krkonoš se ukazuje, že to, jak tady už není tak extrémně drsné, chladné počasí, napomáhá šíření druhů, které tady normálně jsou, ale držely by se víc na menší ploše.
1: Vysvětluje mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný, ta typická tundra, tak ta pomalu opravdu zarůstá, mizí.
2: My to sledujeme o to intenzivněji, protože když nám krkonošská tundra vlastně zaroste, přijdeme o ten jeden z nejvzácnějších přírodních fenoménů hor.
3: Donedávna ty změny vegetace šly relativně pomalu.
1: Vysvětluje botanik Stanislav Březina.
3: Nejde o rozrůstání klečových keřů, které už tady byly, ale vlastně o vscházení úplně nových klečí, těch semenáčků, což jsme donedávna v těchto polohách vůbec nepozorovali.
1: Jaké jsou možnosti správy parku, jak množení ať už vřesů, kleče nebo borůvčí zabránit?
2: Situace si vyžaduje hlubokou odbornou diskuzi, protože jsme v Národním parku, kde by měla být dána přednost přírodním procesům. Tady měli bychom to de facto nechat být, ale zároveň víme, že tady máme zákonem chráněné druhy. A my zároveň máme povinnost je ochránit tak, aby nevymizely.
1: Čili teď bude následovat to, že se vytipují jednotlivé oblasti a v nich se zasáhne.
2: Budeme napomáhat přírodě v lokalitách, kde víme, že ty vzácné druhy jsou. Ostatně už letošní experimentální pastva na Stříbrném hřebeni je toho jasným důkazem, kde jsme se pokoušeli právě návratem pastvy zjistit, jestli to je způsob, kterým bychom dokázali pomoci vzácnému endemickému všivci krkonošskému pravému, který právě trpí tím, že lokality, kde roste, jsou zarůstány travinami.
1: Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 16 minut po 8 hodině už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Meteorolog Imerich Drapák má službu. Pane Drapáku, krásné ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Už se nám to tady probírá trošičku v krajském městě, mám pocit, tak je to možná dřív, než jste čekali, nebo tak toto bylo naplánováno, že mlhy se rozpustí po 8 hodině a ta oblačnost, jak to bude?
2: Ano, bylo to taky na plánu, že už teďka dopoledne se ty mlhy a ty nízká oblačnost postupně bude rozpouštět a pak bude převážně nějaký jasno, polejasno. Teploty by dneska měly vystoupat na 18 až 21 stupňů Celsia. A víte, jenom slabý, promíjlivý do 3 metrů za sekundu. Ostré podmínky se během nebylo lepšit na dobré a byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: No je to velmi příjemné to počasí, i když rána chladnější, nevím, jestli nějaké mrazíky se objevovaly v mrazových kotlinách, možná někde, že?
2: Možná, no, v těch mrazí kotlinách se něco možná objevilo, ale tak zatím ještě nečekáme.
1: Ještě nečekáme, ani sníh zatím v těchto dnech nečekáme, zítra to bude podobné jako dnes.
2: Ano, bude to ještě podobné, 9 až 6 minimální teploty, jasno nebo skoro jasno, opět se nám ráno budou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. A zítra 19 až 22 stupňů, opět ráno dopoledne se nám rozpustí ty mlhy a nízká oblačnost a pak bude převážně jasno nebo skoro jasno a vítr slabý, promíjlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A ve čtvrtek nám do toho spadne ten granát, vidíte, v podobě studené fronty. Bude to šok, myslíte, citelný, nebo to bude takové přiměřené? Pro tuto dobu možná přiměřené, ne?
2: Ten pátek tam bude to ochladnit docela výrazné, protože ve čtvrtek ještě by ty teploty měly vystupovat někam k 21, 22, zatímco v pátek by to bylo už tak maximálně do těch 14, 15 stupňů, což tam opravdu to ochlazení za tou studenou frontou je, ale pak by se zase mohlo opět slabě začít oteplovat.
1: Je, no tak to je dobře, tak ještě nekončí babí léto v tomto týdnu. Ještě tam něco bude.
2: Jako tento týden to skončí, ale ten příští týden by tam zase mohl se pocit trošku lézt nahoru.
1: No tak paráda, tak děkujeme za dobré zprávy. Imrich Drapák pro mě nás měl předpověď. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. Pondělí 5. října. Svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
2: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
1: Elišek, tu máme přes 57 000. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
3: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
1: Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
0: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
4: U kombajnu se stal malér, přijeli drápalíka.
1: 80 má v pohodě i drápalík.
5: Nalej do toho sádru, tak má drápalík soch.
1: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
6: Božných půjdeš Turkovi.

Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Oblastní nemocnice v Náchodě spouští do běžného provozu nový robotický operační systém. Lékaři ho využijí při zákrocích v chirurgii, urologii a gynekologii. Víc ve zprávách v 9. Ve Vamberku ode dneška můžeme navštívit putovní výstavu ke kampani Než klikneš. Do 20. října bude ve vestibulu městského úřadu. Formou příběhů inspirovaných skutečnými událostmi ukazuje nejčastější hrozby v online světě. Soud se dnes vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy. Aerolinky omezují kvůli vyšším cenám paliv lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to mimo jiné nízkonákladových společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings odkládá nové spoje do Benátek a Bergenu na březen. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Vítkovice. Svého soupeře zdolali 3-2 v prodloužení. A jaké bude počasí? Polojasno, teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: O práci, o odvaze, také úspěchu budeme mluvit v dalších minutách Českého rozhlasu Hradec Králové. Většina lidí dnes hledá v práci jistotu, klid po pracovní době. Být v dnešní době živnostníkem znamená neustálou zodpovědnost, práci o víkendech a taky nejistotu. Pozvání do studia ale dnes přijala žena, která tu odvahu našla. A přestože vystudovala filologii, tak dnes se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. No a díky tomu drží v rukou titul Živnostník roku Královéhradeckého kraje za rok 2026. Ve studiu už vítám Ellen Konečnou z Hronova. Vítejte, dobrý den.
1: Dobré jutro, děkuji za pozvání.
0: A hned na úvod samozřejmě gratulace, čekala jste vítězství.
1: Děkuji moc, vůbec.
0: Vůbec.
1: Já to popravdě doteďka úplně nepobírám, že co se to vlastně stalo. Přijde mi, že od té doby je to neustálý zhon, ale i tak jsem se samozřejmě vrátila do práce a musím do běžného režimu myslet na své pacienty a starat se i o svý psíčky.
0: Vy jste velká srdcařka, to je na vás vidět. Vy jste nepřijela navíc sama. Na klíně máte, Koko se jmenuje?
1: Koko se jmenuje, ano.
0: A to není pacientka, ale?
1: Ne, to je moje holčička pětiměsíční, tak jsem si ji vzala s sebou.
0: Jsem si říkala, že je malinká, že to bude štěňátko.
1: Je to štěňátko. Holandského kachního psa, alias Kuykerhondje.
0: Vy jste mi říkala, možná jste zvyklá na to, že když vás lidé vidí a máte u sebe Koko nebo jiného psa, tak první běží za psíkem, pozdraví toho psíka a pak až vás.
1: Ano, tak je to dle mého hlediska v pořádku. Takže úplně tomu rozumím a schvaluji.
0: jsou to bláznivé příhody možná, se kterými se i potkáváte. Je to i bláznivá odvaha z vašeho pohledu pustit se do podnikání, o kterém mnozí lidé možná ani neměli tušení, že něco takového ohledně oboru existuje v naší republice?
1: Možná i ano, ale nelituju jediného dne. Samozřejmě, že jsou někdy dny, kdy je to těžší, pak jsou zase dny, kdy je to lepší, ale to je život. A myslím si, že mě opravdu nejvíc pak naplňuje to, že to pro mě dává smysl, že pak přijdou ti lidi úplně rozkvětlí s těmi pejsky zejména, a když to jsou pak krásné příběhy, nejlépe se šťastným koncem, tak je to pro mě to nejkrásnější na tom oboru.
0: Je to smysluplné určitě. I porota na soutěži o vás řekla, že je pro vás tato práce spíše posláním než obživou a že pomáháte tam, kde lidé často ani netušili, že fyzioterapie zvířat existuje. Tak asi vás potěšilo toto hodnocení, nebo co jste na to říkala?
1: Bylo to pro mě velice dojemný, že to vidí, že to lidi opravdu zaznamenali, a nejvíce mě těší to, že můžu aspoň malinkatým dílečkem pomoci rozšířit povědomí o tomto oboru, a jestli to pomůže alespoň jednomu zvířátku, aspoň jednomu člověku, tak si myslím, že ten účel to splnilo a jsem za to velice vděčná.
0: Koko souhlasí.
1: Zakňourala,
0: zazývala, ale vypadá spokojeně teď také za tím mikrofonem. Možná je potěšující, že zvířata dostala přednost před betonem a dřevem. A to nemyslím teď nijak hanlivě, ale vy už víte asi, co nastíňují za vámi. Skončili muži, živnostníci, kteří se věnují právě tomu obrábění designovému dřeva a betonu. Takže zvířata dostala přednost. Vnímáte to tak?
1: Zvířata dostala přednost, ale jak jsem zmiňovala, já jsem to opravdu nečekala. Já jim všem hrozně fandím, protože jak jste i zmiňovala, podnikání v dnešní době není vůbec jednoduché a každá odvaha se cení, měla by se cenit. Ale samozřejmě asi jsem trochu subjektivní, tak pro mě ta zvířata vyhrávají, to je jasný.
0: Na celé čáře.
1: Úplně.
0: Co byla ta hlavní pohnutka, že jste se pustila na tu nejistou dráhu podnikání?
1: Já, když jsem se dozvěděla, že něco takového existuje, tak jsem si řekla, tyjo, to je možná to ono. Když jsem byla malinká, ne úplně, ale na základní škole prvního stupně si tak vybavuji, že jsem si říkala, tyjo, veterina, možná by to bylo to ono, ale mě úplně ta chemie, biologie v té době příliš nenadchla a navíc i teď vím, že to je obrovská dřina a klaním se před veškerým veterinárním personálem, jak to zvládají, protože to není vůbec jednoduchý. A když jsem se dozvěděla, že můžu být takový mezičlánek, taková prodloužená ruka veterinářů a můžu pomáhat dál, tak mě to strašně oslovilo, pohltilo a jako nedokážu si představit, že by dělala něco jiného.
0: Ellen Konečná, prodloužená ruka veterinářů, jak se sama pojmenovala, jedna z hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. No o té cestě odvahy si budeme ještě po písničce dál povídat.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V našem studiu si dnes povídáme s Ellen Konečnou, živnostnicí roku 2026 pro Královéhradecký kraj. Na klíně jí stále odpočívá Fenečka, štěňátko, Koko, ale ona není jediná ve vaší péči. Kolik máte zvířat?
1: Já mám dva pejsky a nastartovala to vlastně moje první Fenečka Abby a zástupkyně stejného plemene.
0: Zástupkyně stejného plemene, ta za to může, ta Abby, že jste se dala na tuto cestu podnikání. Kdy to začalo, před kolika lety?
1: No, podnikat jsem začala, respektive v tomto oboru, v roce 2023.
0: Před třemi lety tedy. Mm-hmm.
1: Ale Ebinku, ta se narodila v květnu 2018. A tak jsme si tak společně žili ten náš krásný, spokojený život. A pak během covidu se to vlastně... Chtěla jsem vědět víc, chtěla jsem si rozšířit obzory a začala jsem studovat, jezdit na různé workshopy, webináře jsem absolvovala a tak jsem se vlastně k tomuto oboru dostala.
0: No, vy jste ale vystudovaná filoložka, já už jsem to nastěňovala.
1: Je to tak.
0: Zaměřením tedy na anglický jazyk a španělský jazyk,
1: ano.
0: Pomohlo vám to nějak v té komunikaci péči o zvířata?
1: Já věřím, že ano, ale hlavně teďka vnímám obrovskou výhodu toho, že můžu číst i různé studie, ať už anglickém nebo španělském jazyce. Mohla bych eventuálně jezdit i na kongresy. Kolegyně zmiňovala, že byla tenkrát i ve Španělsku, takže díky tomu se můžu dozvídat víc a věřím, že to je obrovský benefit.
0: Vy jste jezdila i na ty studijní pobyty v rámci studia na vysoké škole.
1: Ano.
0: Tam jste se těm zvířatům ještě ale nevěnovala, že byste tam zkoumala, kde je to nejlepší a nějaké podněty, takže to přišlo až s tím obdobím covidu a zkrátka tím, že jste chtěla tu pozornost nasměřovat jinam. Za ty 3 roky nikdy jste nelitovala a neříkala si, do čeho já jsem se to bláhová pustila.
1: Myslíte to fyzioterapii?
0: Ano.
1: Občas ano. nebudu lhát. Občas je to náročný, ať už časově nebo finančně, ale jak jsem říkala předtím, mě to ty klienti vrací. Tu energii, ten čas, to... Takže i když občas je taková chvíle, že si postesknu, tak okamžitě to hodím za hlavu a je mi dobře v tom, čem jsem.
0: Rodinná podpora je na místě, obrovská. Existuje.
1: Obrovská. No ano.
0: Koko podporuje.
1: Koko souhlasí, já si to nedokážu představit bez jejich podpory. Vůbec by to nešlo. Ať už během studií na vysoké škole, tak i během studia fyzioterapie, protože první dva vlastně odborné víkendy, tak jsem z filologického základu přešla do tajů anatomie, kostí a svalu a říkala jsem si, pro boha, co já tady dělám. Ale dobrý, dobrý.
0: Spokojená, záříte, tak by to mělo být určitě, že jste se v tom našla, to je určitě vidět. Začínala jste o víkendech, kdy jste objížděla ty klienty, teď už máte ordinaci v Hradci Králové.
1: Působím tady v Hradci, ano.
0: Tak nějaký příběh veselý, ono určitě je to velmi náročné povolání, protože pomáháte zvířatům drobným, menším, předpokládám, ano, která na tom nejsou úplně nejlépe, ale máte nějaký veselý příběh, který vás nakopnul také v té cestě vpřed?
1: Nejdojemnější příběh, a nevím, jestli ze začátku byl tak veselý, protože klientka přišla nejdřív se štěňátkem se seznámit a o půl roku na to se pejskovi, jmenuje se Bucky, tak se mu stala autonehoda a došlo ke zlomeninám na zadní nožičce a hrozila i amputace. A já jsem řekla, ne, já roční zvířátko, téměř roční, nedám amputovat. A tak jsem se zabejčila a společnými silami s kolegyní jsme tak to pejskovi pomohli a dneska ťapká po všech 4.
0: Tak to je krásné, to je krásný příběh. Když je ten šťastný konec, tak je to určitě dojemné na všechny ty strany a je to rozhodně to, co vás naplňuje a chcete jít dál, předpokládám.
1: Jsem za to moc vděčná, ale musím říct, že já klientům říkám, že jsem takový mezičlánek, ať už mezi těmi veterináři, ale i nimi. Já jsem určitě otevřená, ale musí pracovat oni sami. Je to hrozně na nich.
0: A mění vás to lidsky, myslíte si, tato práce?
1: Možná ano, nedokážu to posoudit úplně já, ale myslím si, že mě to rozšířilo obzory a asi přidalo na velké pokoře i vůči tomuto oboru a veterinářům a celkově medicíně.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba není ani pracovně spokojený, co byste vzkázala jako taková slova podpory, kdyby přišel mladý člověk po škole, který má třeba i nápad na nový obor, ale bojí se udělat ten krok do té nejistoty, tak ze své zkušenosti, co byste mu vzkázala?
1: Já si myslím, že je v pořádku cítit ten strach, nechat ho přijít a prožít ho, ale i přes ten strach do toho jít.
0: Vzkazuje Ellen Kolečná, živnostnice roku 2026 pro Královéhradecký kraj, který nás bude reprezentovat i v tom celostátním finále na pražském Žofíně. I tam vám držíme pěsti a hodně štěstí v oboru. Ať se vám daří.
1: Mnohokrát děkuju. Mějte se krásně.
0: No a po dobrém ránu bude samozřejmě za malou chvíli následovat i Habaděj, kterým vás provede Jana Kudivejsová, Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a těším se zase zítra.

0: Zprávy.
1: Lékařům v Náchodě pomáhá při operacích robot. Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga. Univerzita v Poznani odhalí výstavu fotografií Václava Havla. A počasí polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Oblastní nemocnice v Náchodě má nový robotický operační systém. Lékaři ho začínají využívat při zákrocích v chirurgii, urologii a gynekologii. Technika nabídne pacientům šetrnější léčbu a kratší hospitalizaci.
2: Robotická ramena ovládaná lékařem pomocí konzole nahradí klasické postupy například u operací kýly, prostaty nebo žaludku. Pro pacienty to znamená menší operační rány i výrazně méně bolesti a rychlejší rekonvalescenci. Samotnému spuštění předcházelo 5 let jednání a náročný výcvik zdravotníků. Chirurgové museli na trenažéru i na stážích v zahraničí odoperovat desítky tréninkových hodin. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Dobrovolní hasiči v Rokytnici v Orlických horách mají k dispozici repasovanou cisternu Tatra 815. Město ji bezplatně získalo od hasičského záchranného sboru. Vůz nechalo opravit. Tatra uveze 9 000 litrů vody, informuje o tom Ratnice. Vláda dnes projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Se změnou počítá novela zákona. Asistenti by měli být placeni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, nikoli podle doporučení pro žáka jako doposud. Asistenti mají být stabilní součástí školy, vysvětluje ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO.
3: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
1: V polské Poznani dnes odhalí putovní výstavu fotografií Václava Havla. Autorem je fotograf Ondřej Němec. Výstava je součástí Českých dnů v Poznani.
4: Soubor vystavených fotografií zachycuje Václava Havla v letech 1976 až 2011. Snímky ho neukazují jenom jako disidenta, umělce, politika a státníka, ale také jako člověka v kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků. Fotografie jsou vystavené v hlavní hale budovy Collegium Maius Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani a ke shlédnutí budou do 14. října, kdy uzavření výstavy doprovodí společné čtení fragmentů Havlových děl. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do osmifinále. Rusku Samsonovovou porazila 2-1 na sety. Do stejné fáze turnaje se může dostat i Marie Bousková, která hraje proti Číňance Cheng. Počasí. Na východě Čech dnes bude polojasno, teploty 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Počítejte s objížďkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je pondělí 5. října a po 9. hodině už začíná dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, ve kterém se ohlédneme za zahradními trhy v Novohradecké knihovně. Láďa Hruška poradí, jak si zajistit domácí vitamíny až do zimy a upozorníme, co bychom si měli ohlídat při sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí. A pokud byste chtěli v sobotu na fotbal, poslouchejte a soutěžte s námi o lístky. Jana Kudivejsová přeje hezké dopoledne a hezké pondělí. We'll be right back.

0: Sotva jsme se stihli rozkoukat v pondělním dopoledni a už je to tady. Soutěžíme na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové o lístky na fotbal. Je to teď na sobotu 10. října od 15 hodin. Hraje se v Hradci Králové Malšovicích FC Hradec Králové Artis Brno. Pro někoho z vás máme dvě vstupenky, tak kdo to bude? Kdo byl úplně první a byla to opravdu rychlovka? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den, to je Jana z Hradce Králové.
0: Paní Jano, Stefaninka, nebo voláte pro někoho?
1: Volám pro syna.
0: A vyšlo to, výborně. Tak doufám, že syn bude mít radost. Máte dva lístky, takže může vzít ještě někoho sebou. Nevím, jestli to budete vy nebo někdo jiný, ale to už se určitě domluvíte. Komu nebo čemu fandíte víc u vás doma? Víc hokej nebo víc fotbalu?
1: Víc hokej,
0: takže jste určitě sledovali včerejší zápas, výhru v prodloužení Hradce Králové, ale fandit budete, nebo váš syn lépe řečeno, teď i v sobotu Hradci Králové proti Brnu. Tak velká gratulace, paní Jano, přejeme krásné a úspěšné pondělí, ať takto úspěšně pokračujete i dál celý týden. Mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Je 9 hodin 15 minut a my se teď ohlédneme ještě na chviličku za minulým týdnem. Knihovna na Novém Hradci Králové má totiž krásnou prostornou zahradu a právě na té se koncem minulého týdne konaly zahradní trhy. Jak mi řekli knihovnice Helena Rybová a Petra Lisa, lidé z Nového Hradce se totiž na podobných akcích potkávají rádi. V prvním ročníku trhů mohli místní obyvatelé a zahrádkáři nabídnout svoje výrobky a úrodu. Ta sice zrovna letos nebyla tak veliká, ale přece jen se našlo něco dobrého i něco voňavého. I Petra Lisa dodala něco z vlastní výroby.
1: Mirabelková marmeláda, to jsme zajeli pro mirabelky teda až někde 30 kilometrů daleko, protože v Hradci se neurodili, ale stálo to za to, protože jsou výborné a máme tam i ochutnávku.
0: A zajeli kdo? To jste dělala přímo vy, tu marmeládu.
1: Ano, 2 dny jsem strávila vypeckováváním a zavařováním marmelády. Ještě knihy jsme tady vybrali.
0: Malý knižní bazárek, to znamená, že za nějakou symbolickou cenu?
2: Ano, po 10 koruně vyřazené knihy.
0: Tam se většinou najdou i poklady. A čím jinak žije knihovna na Novém Hradci Králové? Já vím, že sem třeba někdo jezdí i na páteční kurzy trénování paměti.
2: Ano, to máme už víceletou akci, dopolední seniorský tréninky paměti a odpolední, zkrátka jednou měsíčně je tadyhle ta akce, je bohatě navštěvovaná a účastníci si to opravdu oblíbili a vytvořili si tam takovou jako přátelskou, kamarádskou atmosféru a komunitu a jsou rádi, že se sejdou, že se tam i dobře pobavějí. A jinak taky děláváme cestopisné promítání a potom spousta dětských akcí.
0: Toho se ujme kolegyně z dětského oddělení.
1: Máme tady Noci s Andrzenem, letní kino na zahradě pro děti, máme klubíky jednou za 2 měsíce tady pro maminky s těma maličkýma dětma, výtvarné dílny a budeme dělat taky adventní dekorace nejenom pro děti, ale možná hlavně pro dospělé a to už je taky taková tradice, už se tady na to lidi těší.
0: Takže je tady živo a už je nejvyšší čas, abych se i já asi vydala tady mezi stánky, zjistit, co kdo přinesl a přivezl nabídnout. Viděla jsem, že už několik lidí si zrovna od vás odnášelo, co to máme, sušenou levanduli.
3: Ano.
0: Z vlastní zahrádky.
3: Ano, zahrádku mám vlastní a levanduli taky suším a měla jsem tady ještě více sušených kytek.
0: Ale ty jsou pryč, samozřejmě ty hned zmizely. Máte zahradu tady na Novém Hradci? Jste tady z té části Hradce?
3: Jsem ze sídliště, ale zahradu mám ve farářství.
0: Jak je to náročné pěstovat levanduly?
3: Pokud se dobře zakoření, tak pak už to náročný není. Chce to nějaký střih a pak už to jde.
0: A tady k směs koření?
3: To je petrželka, cerelová nať a pažitka. Rozsekaný už přímo, že se to dá dát do mrazáku.
0: Já moc děkuju. Ať se vám dál hezky zahradničí, i když teď už se pomalu bude asi zazimovávat.
3: Už se to všechno uklízí, ano.
0: Paní Zdenka, a můžu oslovit hned tady vaší sousedku. Tady se na zahradnických trzích i háčkuje, nebo pletete, máte jehlice. Co to bude? Už něco na zimu?
4: Bude to čelenka.
0: Něco budu takového praktického.
4: Teď na podzimní dny.
0: Kdo jezdí na kole po Hradci, tak se to určitě hodí.
4: Ano, ale já teda nejsem z Hradce, já jsem z Vysočiny. Dcera je v Hradci, takže to bude mít přesně na kolo.
0: No a jak jste se tady ocitla právě díky dceři?
4: Ano, to ona dělá v knihovně a tak mě oslovila, protože děda včelaří a je mu 82 let, takže to je přímo z Vysočiny od nás při Byslavi met.
0: Je to u vás rodinná tradice, když se tomu dědeček tak dlouho věnuje?
4: Dá se tak říct, že ano. Že vlastně děda, teď já a pak si vnuk, no uvidíme.
0: A dědeček vás to naučil? Nebo kde jste se vyškolila, když to tak řeknu?
4: No, děda vlastně tím, že od malička, takže jsme s ním včelařili, takže to úplně tak jako přirozeně vyplynulo a člověk to dělá rád a je to příjemný. Hlavně jako když dostane žihadlo, tak to je jediný jako to, ale jinak to je to pěkná práce.
0: Na zahradní trhy do knihovny na Novém Hradci Králové přijela i paní Jitka Pokorná z Vysočiny a Láďa Hruška nám už za chvíli v dopoledním Habaději poradí s pěstováním vlastních vitamínů a to i teď na podzim.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Dnes je 5. října, ale pro zahrádkáře sezóna rozhodně ještě končit nemusí. Co ještě teď na podzim můžeme píchnout do hlíny, abychom měli čerstvé vitamíny až do zimy? To už ví náš kutil a lidový gurmán Láďa Hruška.
1: Když teď hodíte do záhonu semínka řetkviček nebo špenátu, budete koukat, jak poletí nahoru. Země je vyhřátá od léta, ranní rosa jim dává vláhu zadarmo, takže se nemusíme tolik naběhat z konví jako v létě. A než udeří první mrazy, máme na stole křupavou zeleninu z vlastní zahrádky. Dále můžeme ještě zasadit kozlíček, čili polníček anebo rukolu. Tyhle listové salátky jsou vytrvalci, zimu mají vyloženě rádi, takže je můžete na záhonu nechat a oždibovat klidně až do Vánoc. A moje tajná vychytávka na závěr, pokud vám v lednici zbyla stará zcvrklá cibule, co už začíná zelenat, nevyhazujte ji, píchněte ji do země nebo do truhlíku na okně. Za pár týdnů máte parádní zelenou nať do polévky nebo na chleba s tvarohem. Hezký den a bohatou sklizeň vám přeje Láďa Hruška.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v této naší rubrice zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má samozřejmě svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom můžou zneužít k půjčkám nebo jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí? Na to už se ptala Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici, to je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: I dnes po 11. hodině nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové radioporadna. Dnes bude o léčbě syndromu karpálního tunelu. V určité fázi je potřeba uvolnit utlačený středový nerv v dlani operací a ta může být buď klasická, nebo dnes i endoskopická. Rozdíly a možnosti probereme s doktorem Igorem Slaninkou, plastickým chirurgem z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tak pokud byste měli dotazy, klidně nám je můžete už teď posílat na studio.hradec@rozhlas.cz. No a každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka, kdy Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, vždycky ve svém oboru, a ty obory jsou opravdu různorodé. Dnešním hostem bude herečka Mahulena Bočanová a tady je malá ochutnávka.
1: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám o tom plánu říct?
2: To je sen a plán, sen. Ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých Márinek a Mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
3: Když jeme, ho,

Michal Malátný ze skupiny Činasky, ale taky výborná zpěvačka Ivana Regešová budou s námi i na gala večeru, na kterém vyhlásíme vítěze už 30. ročníku naší rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. Budou zpívat s rozhlasovým Big Bandem. No a když byste chtěli být u toho, připomínám termín 23. října v Královéhradeckém Aldisu, což máme už za 3 týdny, takže už se to opravdu blíží. Ale co už je tento týden, tak to je ve čtvrtek 8. října na památný den sokolstva, který připomíná období a moment, kdy z nařízení Reinharda Heydricha bylo zatčeno víc než 1500 činovníků z řad Sokola. Organizace byla zakázaná a nastalo velké pronásledování těch, kteří se režimu stavěli na odpor. A už dnes si hradečtí Sokolové připomenou toto výročí. Dnes v 17.30 vyjde lampionový průvod od Sokolovny na Pražském předměstí, vydá se směrem k Baťkovu náměstí, tam bude účastníky čekat malé překvapení a pak se přesunou na Eliščino nábřeží k Sokolovně. V těchto místech potom žáci složí sokolský slib a jako tradičně tu celou akci zakončí rozsvícení přinesených lodiček a jejich puštění na Labe a právě tyhle ty lodičky se svíčkou mají připomínat oběti z řad sokolstva. Průvod tedy vychází už dnes v 17.30 od Sokolovny na Pražském předměstí. Vydal posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 8 minut bude 10 hodin. Přejeme dál krásné pondělní dopoledne.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové si připomene 90 let od narození Václava Havla. Obyvatelé Vrchlabí můžou navrhovat veřejné projekty. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál anketu Zlatý míč. A počasí polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek, hezké dopoledne. Univerzita Hradec Králové si dnes připomene nedožitých 90 let prezidenta Václava Havla. Akce, do které se může zapojit veřejnost, začne v poledne v univerzitní knihovně. Součástí programu bude společná četba a následný přesun k pietnímu místu na náměstí Václava Havla, říká mluvčí univerzity Jakub Novák.
2: Na Univerzitě Hradec Králové si narozeniny Václava Havla připomeneme četbou jeho vybraných textů, a to

0: Od 12. do 13. hodiny v univerzitní knihovně v univerzitním kampusu na Soutoku. Následně se přesuneme na nedaleké náměstí Václava Havla, kde u pamětní desky bude možné v rámci krátké piety taky zapálit svíčku.
1: Hrou audience si dnes připomenou výročí narození Václava Havla v divadle Jesličky Josefa Teikla. Klicperovo divadlo na odpoledne připravilo vzpomínkové setkání Květina pro Václava Havla. Obyvatelé Vrchlabí můžou poprvé posílat své náměty do takzvaného participativního rozpočtu. Město tak zapojí veřejnost do rozhodování o tamních projektech a financování vlastních nápadů. Tajemnice úřadu Radka Metelková dodává, jakou částku město poskytne a dokdy je možné posílat návrhy.
2: 1 milion korun a je to ve spolupráci s nadačním fondem Škoda. Zhruba někdy před Vánoci by mělo být vyhodnocení těch nápadů a bude se dále hlasovat, který z těch nápadů se skutečně zrealizuje.
1: Ve Vamberku ode dneška můžeme navštívit putovní výstavu ke kampani Než klikneš. Do 20. října bude ve vestibulu městského úřadu. Formou příběhů inspirovaných skutečnými případy ukazuje nejčastější hrozby v online světě. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Na Třeboňsku letos neviloví rybník Rožmberk a Spolský. Voda tam chybí, vysvětluje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
3: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
1: Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Výsledky 30. ročníku ankety vyhlásil klub sportovních novinářů. Počasí. Na východě Čech dnes bude polojasno, teploty 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dál posloucháte pondělní dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Do Česka se blíží citelné ochlazení, na horách se má dokonce objevit i sněžení. Studená fronta by měla dorazit ve čtvrtek. Podrobnou předpověď počasí nabídneme ještě před 10:30, no a pak taky budeme soutěžit. Tentokrát o vstupenky na velkou módní přehlídku v Hradci Králové předních českých návrhářů. A to bude v soutěži Věřte, nevěřte. Tak vám i dál přejeme krásné dopoledne. Je 10 hodin 4,5 minuty.
4: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A naše letající redaktorka Zuzana Boučková je i dnes na stopě něčemu zajímavému, co se bude týkat našeho regionu, takže se rovnou zeptáme, kam máš dneska, Zuzko, namířeno, a rovnou přejeme taky dobré dopoledne na cesty.
2: Také přeji všem pěkné dopoledne. Dnes mířím do hájemství u Vítězné. Teď jedu přes Kluk směrem na Dvůr Králové a už po cestě musím říct, že je hezké sledovat, jak se přede mnou mění krajina. Z města postupně mizí silnice a domy a přibývá les, a právě to mám na těch svých výpravách ráda. Člověk jede někam, kde to moc vůbec nezná, a cestou je zvědavý, co vlastně objeví.
1: A proč jsi vybrala právě hájemství? Mě to trošku evokuje tajemství, ale ty většinou jedeš s jasným cílem, tak co to bude dneska?
2: No, někdy je to tajemství, ale dnes to je jistota. Hájemství jsem vybrala proto, protože to není jen takové místo, kde zaparkujete, uděláte fotku a jedete domů. Je tam krásná příroda pod Krkonoší, přírodní areál pro děti, dřevěné sochy, různé interaktivní prvky, ohniště a také keltský stromový kalendář, na kterém si podle data narození najdete svůj strom. Takže dnes uvidím, jaký strom vyjde návštěvníkům hájemství a vlastně také i mně.
1: No tak to jsme taky zvědaví. Co tě čeká potom dál?
2: Projdu si areál a vydám se i kousek po naučné stezce k lesu Království. Ta vede až k přehradě a má zhruba 4 kilometry jedním směrem. Takže dnes budu hledat, co všechno se tu dá objevit a jestli je to opravdu výlet, na který budete chtít vzít třeba i menší děti. Odpoledne se s vámi podělím o vše, co jsem tam viděla a zjistila.
1: Tedy to je takových tras v Královéhradeckém kraji a zase další tip pro nás. No a o to lepší, že Zuzana Boučková bude zase všechno fotit a natáčet, takže její dnešní výpravu taky můžeme sledovat na webu i na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak se těšíme odpoledne, naslyšenou.
2: Také se těším a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 10 hodin 17 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. A jak už jsme zmiňovali několikrát, dnes si připomínáme 90. výročí narození Václava Havla, bývalého československého a českého prezidenta a politika. Taky minulý týden jsme vám v našem vysílání nabídli seriál o jeho stopách ve východních Čechách, tak si to když tak můžete připomenout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. A jak už jsme říkali taky ve zprávách, tak Hradecká univerzita taky na dnešek připravila akci, do které se může zapojit i veřejnost. Začíná v poledne v univerzitní knihovně. Divadlo Jesličky v Hradci Králové zase uvede hru Audience a i Klicperovo divadlo na dnešní odpoledne připravilo vzpomínkové setkání Květina pro Václava Havla. Tak to jenom tak ještě ve shrnutí. A teď už naše redaktorka Tereza Beránková a s dětmi to vezme trošku obecněji.
1: Víte, kdo je politik?
2: Že se někde staví třeba skoro.
3: To je pan, že rozhoduje.
1: Jak takový politik vypadá?
3: Třeba, že naší kabelku. Že třeba má čáru a nemá košily.
4: No, třeba staví školy nebo rozhoduje o městu celým. No.
1: A co tam rozhoduje?
4: Staví domy třeba a třeba staví silnice někde nebo dálnice, já už nevím.
1: A co musí politik umět?
3: Třeba stavět. Třeba velrozhodovat. Když se bude otevřít nějaká školka a škola a nebo práce.
1: Jak to politik ví?
3: Třeba to má napsaný nějakým důležitým papíru.
1: A kde ten papír má schovaný?
3: Třeba kapše.
1: A kde politik pracuje?
3: Třeba v práši. V kanceláři nebo někde to. Někde jezdí a nebo jezdí s někým v autě, když hledá třeba v práci. Třeba v pracovně.
5: A takhle to vidíme my.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: Za 4 minuty bude 10:30. Někteří z vás už vyhlížíte určitě naší soutěž. Věřte, nevěřte. Dnes tam pro vás budeme mít vstupenky na krásnou módní přehlídku do Hradce Králové, ale v soutěži zavítáme do Lázní Bělohradu. To si řekneme všechno až za chvíli. Teď ale k tomu, co nás čeká. Do Česka se blíží citelné ochlazení. Na horách se dokonce má objevit i sněžení. Kdy nás čekají změny? Jak moc se ochladí? Na to všechno už se zeptáme Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Tímto už tedy teď zdravím do svobodných dvorů. Hezké dopoledne, pane Drapáku.
2: Pěkný den přeji.
0: Přesto dívám se tady do předpovědi, že ještě dnes, zítra a pozítří bychom si měli užívat toho hezkého babího léta poměrně docela vysokých teplot kolem 20. Takže tím pádem odhaduju, že se to bude lámat až v polovině týdne, ale začněme dneškem.
2: Přesně tak, ještě si můžeme užívat toho babího léta. Dneska bude převážně jasno, polojasno, 18 až 21 maximální teploty a vítr slabý, promíjivý do 3 metrů za sekundu. V noci potom jasno nebo skoro jasno, ráno se nám budou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost, ty minimální teploty 9 až 6 stupňů a v úterý musíme počítat s teplotami od stupněk ještě vyšších 19 až 22 na obloze jasno nebo skoro jasno, jenom ráno a dopoledne musíme počítat s těmi mlhami nebo nízkou oblačností.
0: Takže to i zítra a ještě i pozítří, to znamená ještě i středa vydrží taková příjemná.
2: Ano, ještě středa vydrží takhle příjemná, i ten čtvrtek ještě by ty teploty měly být vysoké před studenou frontou, která by nás měla přecházet ve čtvrtek odpoledne, takže ještě ve středu ty teploty kolem těch 21, 22 stupňů. Ve čtvrtek ještě před tou frontou by ty teploty takhle měly být stopat ke 20 stupňů. Ale už nám začne přibývat oblačnost, což je tak dopoledne a v těch odporných hodinách už nám začne přecházet ten frontální systém, takže musíme ještě tak odporné počítat už s nějakým deštěm nebo přehánkami a pak by bylo to ochlazení. V pátek ty teploty jenom maximálně do 15 stupňů a tam taková proměnlivá oblačnost v pátek s přehánkami a na těch vrcholkách hor už by mohly být i sněhové.
0: Ano, takže na vrcholcích to znamená sněžka. Nebude to asi nic ano, úplně velkého a dramatického, ne. Ale na sněžce se možná nějaká ta pokrývka už objeví. Tak vám děkujeme za předpověď pro tento týden. Budeme dál upřesňovat. Imrich Drapák dnes s námi v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: teď je ta správná chvíle, kdy můžete opět soutěžit s Českým rozhlasem Hradec Králové v naší pravidelné dopolední soutěži. A hned řeknu taky o co, už jsem to naznačovala, o vstupenky na módní přehlídku Czech Fashion Gala Hradec Králové. Bude to 15. října příští čtvrtek od 19 hodin v Petrov galerii v Hradci Králové a můžete se tam těšit na přední české návrháře, třeba Helenu Bedrnovou, Petra Kalouda, Ivetu Řádkovou, Jiřinu Tauchmanovou, Šárku Ordošovou. Zúčastní se i Miss České republiky, taky pánové z letecké akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatic Team, to znamená, že tam budou nejen krásné dámy, ale taky i pánové fešáci. A to všechno příští čtvrtek v Hradci Králové. Dvě vstupenky jsou ve hře, tak si myslím, že můžeme jít na to.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ještě naše telefonní číslo 726 46 46 46. Ještě než se budete vyjadřovat k něčemu, jestli tomu věříte nebo nevěříte, tak tu máme jedno upozornění z Lázní Bělohradu, a to na práce v Bažantnici a u rybníka Pardoubku, kde teď od začátku října bude bezpečnostní ořez stromů, budou to tam podnikat pracovníci technických služeb, kácení rizikových stromů, taky kácení přestárlých topolů podél rybníka Pardoubka, takže všichni návštěvníci buďte opatrní, choďte pouze po cestách, pozor na vstupování do lesního porostu a i některé cesty budou dočasně uzavřené, tak s tím počítejte. Tolik upozornění města, ale ten rybník Pardoubek, to je krásná lokalita, jak rybník Pardoubek, tak park Bažantnice, a už ve 30. letech 20. století to byla vyhledávaná odpočinková lokalita a největší rozvoj nastal po roce 1932, kdy si ten rybník pronajal jeden hoteliér z Bažantnice a nechal tam vybudovat plovárnu, takovou, jaké dnes známe z filmu Pro pamětníky. Ona tam oficiálně plovárna už není, je tam teď cedule koupání na vlastní nebezpečí, ale za to je tam třeba vodník, dřevěná plastika od řezbáře Jaroslava Suchardy a kolem rybníku Pardoubku vede pohádková procházka za strašidly. Ostatně i tam se už zastavila naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková, možná si na to vzpomenete. Určitě byste to dohledali na našich webových stránkách i s fotografiemi. No ale podle čeho se ten rybník jmenuje Pardoubek, tak víte to vy místní? Pokud víte, tak třeba nemusíme úplně prozrazovat, no ale uvidíme, kam nás soutěž Věřte, nevěřte dnes dovede. Ono to je podle plavčíka Luboše Pardoubka, který tam působil právě v těch 30. letech a byl vyhlášený tím, že velice přísně dohlížel na pořádek a nebylo výjimkou, že když tam někdo hodně zlobil, třeba nějaká parta výrostků, tak ne, že by je hned vyhodil z plovárny, ale zaměstnali, zapojili do práce, museli uklízet kabinky na převlékání, byla tam taky půjčovna loděk, takže třeba parkovali ty loďky a podobně a hned si uměl řídit pořádek, takže se už od těch 30. letech tomu tam říkalo u Pardoubka té lokalitě, no a pak tomu rybníku zbyl název Pardoubek. Věříte tomu nebo ne? 726 46 46 46 naše telefonní číslo, případně e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Dobré dopoledne, my už vás zdravíme v soutěži Věřte, nevěřte. Dobrý den.
2: Krásné dopoledne, tady Eliška.
0: Ano, paní Eliško, odkud voláte, si jenom tak upřesníme?
2: A volám z Hostinného.
0: Z Hostinného, mhm. A věříte
2: a
0: nebo ne?
2: Já vám nevěřím.
0: Nevěříte, nevěříte.
2: Je potřeba se zamyslet nad tím Pardoubek, co to znamená.
0: Co to znamená? Takže vy tvrdíte, to asi můžeme říct, že to není jméno. Podle vás to není to podle jména. Dobře.
2: Je to tak... složený na dvou slov.
0: Aha, paní Eliška napovídá, no ale uvidíme, jestli je to pravda nebo ne. Každopádně nevěříte mému tvrzení. Mějte se moc krásně, přejeme hezké pondělí, hezký celý týden. Naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Naschledanou. Tak, kdo tam bude další, s jakým názorem? Dobré dopoledne.
3: Dobrý den, vážená paní moderátorko. Já v první řadě vám chci říct, jak vy dokážete prostě moderovat. To je prostě radost vás poslouchat.
0: Vy jste hodná, děkujeme.
3: Já tomu věřím.
0: Tak, takže tady máme tedy souhlasnou odpověď. A od koho? Odkud voláte?
3: Já volám tady od Poličky a jmenuji se Ružena.
0: A někdy jste byla v Lázních Bělohradě?
3: Ne, nikdy. Ne. Já nikam nejezdím. Já jsem milovník svého domova.
0: No ale to je i ta výhoda rozhlasového vysílání, že se díky tomu někam podíváte takhle virtuálně, jak se dnes říká.
3: Jako váš rozhlas, to je prostě něco úžasného.
0: Děkujeme.
3: Tady je něco, od čeho se můžeme učit. Děkuju všem moderátorům,
0: paní moc
3: Pavle,
0: rádi.
3: Panu tomu Sladkému. Prostě to jsou moderátoři, kteří opravdu prostě jsou úžasní. A vy taky, vás miluji už mnoho let a ještě jsem vám to nemohla říct.
0: No tak moc děkujeme. To potěší při pondělku zvlášť, mějte se taky krásně. Naslyšenou, nashledanou. Tak a kdo další? Dobré dopoledne. Haló, haló. Dobrý den.
4: Slyšíme. Já si mluvím jenom rádio.
0: Dobře.
4: Tak,
0: to máme.
4: Já vám věřím, že ten rybník nebo ta nádrž se jmenuje Paroubek.
0: Pardoubek. Paroubek, to bychom byli trochu jinde. Pardoubek. No a věříte tomu, že se tak jmenuje podle plavčíka, který tam působil na plovárně ve 30. letech?
4: Ježíš, to se mě zaskočilo.
0: No to
4: ale
0: je
4: vím,
0: právě.
4: Že se jmenuje Pardoubek.
0: No to se jmenuje, ale já se ptám právě podle koho nebo podle čeho případně. Ale za mě to je podle toho přísného pana plavčíka. Tak co myslíte? Budete souhlasit nebo ne?
4: Spíš ne.
0: Spíš ne, dobře. Takže...
4: Spíš myslím, že znám trochu jinou historii. Ne, teďka typuju.
0: Dobře, tak to nevadí. Však je to i o typech, tahle ta naše soutěž. Tak dáváme, nevěříte,
4: ale
0: odkud...
4: Ale se jmenuje, tak jak jste říkala, to se jmenuje.
0: Ano, a odkud voláte?
4: Volám tady z Jilemnicka, je to Studenec.
0: Jilemnicko, Studenec. Mějte se moc krásně. Naslyšenou.
4: Taky, naslyšenou.
0: Tak ještě upřesňu, to je právě ta důležitá otázka, ta hlavní. Podle koho nebo čeho se jmenuje rybník Pardoubek? Já tvrdím, že je to podle plavčíka, který tam na plovárně působil ve 30. letech. Jmenoval se Luboš Pardoubek a byl vyhlášený svou přísností. A naše e-mailová adresa pro vaše odpovědi je studio.hradec@rozhlas.cz.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

soutěži Věřte, nevěřte na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové se dnes procházíme kolem rybníku Pardoubku u lázní Bělohradu a bavíme se o tom, podle čeho získal svůj název, protože je to odedávna oblíbená odpočinková zóna, rybník Pardoubek, park Bažantnice, a pravda je, že opravdu ve 30. letech 20. století tam byla vybudována plovárna, taková, jakou dneska známe už z filmů pro pamětníky, a že tam byli plavčíci, i když jste někteří typovali, že nebyli. No a já tvrdím, že ten rybník dostal postupně potom název později podle plavčíka Luboše Pardoubka, který tam velice přísně dohlížel na pořádek a byl tím přímo legendární. Píše ale paní Hanka, nevěřím, rybníček v Lázních Bělohradě jsem si obešla kolem dřevěných soch, vím, že tam místní i lázeňáci chodí relaxovat a krmit různá zvířátka, že by ale v minulosti měl plavčíka, to ne. Pan Stanislav odpovídá, dnes vašemu tvrzení nevěřím, pan Petr, já dnes věřit nebudu, nemyslím si, že to tak bylo, paní Jarmila, dobrý den, nevěřím, není to od dubu, otazník, tak já na tuhle tu otázku hned odpovím, ale pravda je taková, že plavčíci tam byli opravdu od těch 30. let, tam fungovala plovárna, ještě v 50. 60. letech byla tam půjčovna loděk, kabiny na převlékání, prodávalo se tam občerstvení, potom v 70. letech byl na obou březích vybetonován vstup do vody, rozšířená pláž, ale teď už to úplně oficiální plovárna není, je to spíš s upozorněním koupání na vlastní nebezpečí. To, že tam plavčíci byli, to je tak skutečně, ale žádný z nich se nejmenoval Luboš Pardoubek. A je to opravdu tak jednoduché, že ten název byl odvozen od pár doubků, které byly na hrázi rybníka vysazeny, a dneska jsou z nich krásné statné duby. Kolem rybníka vede pohádková procházka se strašidly a setkáte se tam přesně, jak píše paní Hanka, se spoustou vyřezávaných dřevěných postav a bájných bytostí, které vytvořili místní řezbáři. To je na tomto krásné. Jan Paďour z Jaroměře, Robert Musil z Hořic a Jaroslav Sucharda z Valdic. Takže i toto může být krásná podzimní procházka. Jak jsem říkala, byla tam už i naše stopařka Zuzana Boučková, tak pokud byste si chtěli připomenout její fotky a videa, tak zalistujte na našem webu hradec.rozhlas.cz. No a koho my odměníme? Tak dneska bych to tak vzala za rychlost a za první správnou odpověď, která v sobě měla i tak tajemně naznačeno, že to tak úplně nebude a jak to asi bude. A tu nám telefonovala paní Eliška z Hostinného, takže paní Eliško, už se připravujte, protože příští čtvrtek večer si uděláte výlet do Hradce Králové na velikou módní přehlídku Czech Fashion Gala Hradec Králové v Petrov Galerii. Začíná to v 19 hodin. Spousta předních českých návrhářů, modelek, ale taky členové, pánové z letecké akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatic Team. Moc gratulujeme a věřím, že to bude krásná akce, kterou si užijete a ještě načerpáte nějaké módní nápady na podzim a na zimu.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Uhlí v Česku meziročně podražilo. Univerzita Hradec Králové je mezi tisícovkou nejlépe hodnocených škol světa. Závod motocyklů Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch. A počasí polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrápek. Hezké dopoledne. Češi si připlatí za uhlí na zimu, oproti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
5: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
6: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni, brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
7: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
6: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
8: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
6: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Univerzita Hradec Králové si polepšila v mezinárodním srovnání vysokých škol Times Higher Education. V žebříčku pro rok 2027 se dostala mezi

0: Mezi tisícovku nejlepších světových univerzit. Loni byla až ve druhé tisícovce. Z 18 hodnocených českých škol jí patří čtvrté místo. Zařadila se za Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu a Českou zemědělskou univerzitu.
1: Prestižní globální žebříček letos hodnotil celkem 2297 univerzit z celého světa. Nejdůležitější je pro něj kvalita výzkumu, výuky a výzkumného prostředí. Přihlíží taky k mezinárodnímu přes a převádění poznatků do praxe. Hradecká univerzita poskočila vpřed především díky zlepšení v kvalitě vědecké práce, kde její hodnocení vzrostlo o 16 bodů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Stát plánuje spustit v únoru systém nouzového varování, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže rozeslat zprávu všem telefonům v ohrožené oblasti, mimo jiné při povodních.
2: Sport.
0: Závod motocyklů Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch. Nejstarší plochodrážní podnik na světě má českého vítěze po 9 letech.
3: Vyhrát Zlatou přilbu ještě doma je, jak říkal tenkrát, když jsem byl, když jsem se s ním bavil, že si to ocení jako titulu mistra světa, takže ten titul mistra světa by byl ještě jeden z mých cílů a samozřejmě proto to děláme. Jsem strašně rád, připravovali jsme se na to celou sezonu, takže jsem rád, že to vyšlo.
0: Před Janem Kvěchem slavil domácí jezdec naposledy v roce 2017, kdy se to povedlo Václavu Milíkovi.
2: Počasí.
0: Na východě Čech je dnes polojasno, teploty 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice, držte se objízdné trasy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po 11. hodině pokračuje dál dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chvíli nás čeká radioporadna, jak už jsem říkala, dnes na téma syndrom karpalních tunelů a léčba operací, protože v určité fázi se to řeší právě operačním zákrokem, buď tedy klasickým, anebo endoskopicky. Jaké jsou mezi tím rozdíly, jaká je rekonvalescence, tak to všechno probereme s naším dnešním hostem. Už za okamžik, pokud byste měli k našemu tématu dotazy, tak nám je určitě posílejte na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, anebo můžete už za chvilku telefonovat přímo do živého vysílání na 726 46 46 46. Hezké dopoledne.
2: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radio poradna.
1: Naše dnešní téma je syndrom karpálního tunelu a operace buď klasická nebo endoskopická, protože to je řešení, ke kterému toto onemocnění časem asi dospěje ve všech případech, i když na to už se zeptám našeho dnešního hosta, což je doktor Igor Slaninka, plastický chirurg z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Pane doktore, ve všech případech to musí dospět k operaci?
2: Určitě ne. Je to tak, že my tu operaci samozřejmě zvažujeme, je to vždycky nějaký zákrok, který nese nějaká rizika a podobně, tak operaci naplánujeme nebo indikujeme jenom opravdu, když vidíme jako jasný benefit pro toho pacienta.
1: Tak abychom upřesnili, tak je to útlak středového nervu, když tak mě opravujte, na dlani, na ruce, to znamená, že to snižuje citlivost, brní to, bolí to, co ještě dalšího?
2: Je to tak, že vlastně ten středový nerv, tomu říkáme nervus medianus odborně, a ten středový nerv je utlačený v oblasti zápěstí, tam je takový úžinový místo, kterým probíhá spolu v tom jako karpálním tunelu, v takém tunelu, kde s ním probíhá ještě nějaké další struktury, šlachy a podobně. A z nějakého důvodu, těch příčin může být víc, tam je najednou míň místa a ten nervík tam jako trpí, je utlačovaný a to působí i obtíže, s kterýma ty pacienti potom jako přichází.
1: Stává se to hodně u lidí nebo více u lidí, kteří manuálně pracují, vykonávají nějakou drobnou práci?
2: Ano. Zátěž v oblasti rukou nebo nějaké vibrace v této oblasti obecně zvyšují výrazně pravděpodobnost vzniku těchto problémů.
1: A kdo je tedy švadlena nebo hodinář nebo šperkař nebo spousta dalších povolání? Existuje nějaká prevence?
2: Existuje, je to spíš potom asi otázka pro nějaké jako pracovní lékařství, ale existuje prevence a jsou to hlavně nějaké dané doby odpočinku nebo dané nějaké polohy, které ten člověk by měl dbát na to, aby neměl během ty práce a podobně, ale je to tak, že některé lidi k tomuhle onemocnění dospějou, i když se samozřejmě snaží, jak to jen jde, ale stejně je může postihnout.
1: No a pak, jak už jsem o tom mluvila, je to taková ta snížená citlivost, brnění, někdo si stěžuje, že mu i třeba vypadávají předměty z ruky, že už prostě v té ruce nemá opravdu cit. Jaké vy potřebujete vyšetření, než vůbec rozhodnete, že je to vhodné k operaci?
2: My samozřejmě musíme toho pacienta i fyzikálně vyšetřit, podívat se na ně a podobně. A asi takovým jako nejdůležitějším vyšetřením je ta takzvaný EMG vyšetření, kde vlastně ten nervík, ten vyšetří neurolog, který zjistí, jestli on opravdu je drážděný v oblasti toho karpálního tunelu, v místě toho úžinového místa na horní končetině, protože těch potíží, kde ty lidi mají například brnění nebo horší citlivost a tak, může být celá řada a my potřebujeme odlišit, než se rozhodneme pro to operační řešení, že ten problém není například v oblasti krční páteře nebo kdekoliv jinde a že opravdu ten problém je v oblasti toho zápěstí, kde ten nervík je utlačený a pak má smysl provést tu operaci.
1: Pokud je to ještě v nějaké rané fázi, existují různé krémy, různé gely, dokonce i doplňky stravy, které slibují, že to trošku, řekněme, rozeženou. Myslíte si, že opravdu můžou fungovat, že můžou nějak pomoct?
2: Teoreticky ano, ale úplně velkou váhu bych tomu nedával. Spíš si myslím, že může být smysluplný vyhledat nějakého fyzioterapeuta nebo najít si nějaké jako cvíky, dejme tomu na tu oblast toho zápěstí. Nemyslím si, že by krém mohl vlastně vyléčit tohle onemocnění, ale může oddálit, dejme tomu, operaci nebo může zmírnit příznaky, které ty lidi mají. A jako nechci to nějak určitě nějak hanit a nic, ale většinou jsou to takové, jako řekněme, doplňkové prostředky, které spíš oddálejí operaci nebo po nějakou dobu zmírnějí příznaky, než třeba k ty operaci ten člověk opravdu dospěje.
1: No ale pokud už mu to komplikuje život a komplikuje život hlavně například v té práci, tak potom se asi operaci nevyhne. My chceme mluvit o dvou metodách, které je možné provádět v současné době, takže se k ním dostaneme za okamžik. A pokud byste měli dotazy, tak ještě jednou zopakuju telefonní číslo 726 46 46 46.

0: Doktor Igor Slaninka z fakultní nemocnice v Hradci Králové je dnes hostem naší radioporadně. Řešíme syndrom karpálního tunelu, který samozřejmě velice omezuje lidi, kteří dělají nějakou drobnější práci rukama a potřebují je mít v té nejlepší kondici. Tak my se teď dostáváme k možnostem operací, protože někdy je to nevyhnutelné řešení, aby ten útlak středového nervu v zápěstí povolil. Pane doktore, jaké jsou tedy možnosti?
1: V podstatě výkon, který my provádíme, je zákrok v lokální anestezii, kde vlastně uvolníme ten nerv. A buď toho uvolňujeme takzvaně klasickou operací, kde je ta rána operační přesně v průběhu toho středového nervu nad zápěstím a my ten nerv vlastně v ty lokální anestezii uvolníme. Druhou možností je provést tenhle zákrok endoskopicky, což je taková, řekněme, modernější metoda, kde ta ranka nebo ta budoucí jízvička je trošinku vejš, je v oblasti předloktí a my vlastně rovněž v lokální anestezii ten umrtvíme to zápěstí a ten nervík pod kontrolou zraku pomocí takové optiky si prohlídneme a opět ho uvolníme takovým jednorázovým nástrojem. Jedna i druhá operace, jak říkám, je v lokální anestezii, takže probíhá jako ambulantní zákrok u nějakých, dejme tomu, rizikových pacientů. Někdy je možný ten zákrok provést i za hospitalizace, ale většinou je to ambulantní zákrok, kdy ten pacient potom odchází po zákroku domů.
0: A rozdíly mezi těmi operacemi, vždycky, když je to nějaký ten robot, tak tady mluvíme o tom, že to je šetrnější, že léčba je potom rychlejší. Je to taky v tomhletom případě?
1: Ano, tady to není robotická operace, ale pomocí ty optiky, pomocí endoskopu, tomu říkáme, že to je jako endoskopická operace a je to šetrnější zákrok. Je tam menší ta operační rána, která je vlastně mimo oblast zápěstí. O to zápěstí se často lidi opírají, dejme tomu, když píšou na počítači, hejbou myši u počítače nebo dělá nějakou jemnější práci a tím, že tam ta jízvička v tomhle místě není, tak ta rekonvalescence pro ně a nějaký návrat k takovým jako činnostem je potom rychlejší. Čiže šlo by, že ta endoskopická operace má nějaký pozitiva stran rychlejší rekonvalescence, je tam menší bolestivost. Ty pacienti, kteří měli, dejme tomu, jednu operaci na jedné ruce, dejme tomu tu klasickou a na druhé ruce měli tu endoskopickou, tak spíš hodnotěji příznivěc ten časný pooperační průběh jako je lepší na té straně, kde ta operace byla endoskopicky. Mm-hmm. S odstupem nějakého půl roku, dejme tomu, nebo po úplném zahojení, ten rozdíl tam už není, ty výsledky jsou potom stejné.
0: Ano, v čem je ale rozdíl, tak to je hrazení pojišťovnou, to asi je potřeba dodat.
1: Tak, přesně tak, ta klasická operace je výkon, který je hrazený pojišťovnou, kdežto ta endoskopická je operace, kterou si musí bohužel pacienti hradit sami.
0: Dělají se obě ruce najednou, nebo je to různé u každého pacienta?
1: Je to technicky možné, ale myslím si, že je to velký diskomfort pro toho pacienta, je potřeba to velmi zvážit, protože my vlastně vyřadíme z funkce tu ruku z velké části a ty lidi musí mít někoho asi, kdo jim potom pomáhá s běžnýma činnostma, ale technicky to možné je. Spíš bych doporučil udělat to postupně, nejdřív jednu, pak druhou stranu, je to podle mě komfortnější.
0: Kdo má k tomu nějaké sklony, tak je pravděpodobné, že to postihuje obě ruce, nebo jsou i pacienti, kteří přijdou jenom s jednou?
1: Kdo k tomu má sklony, tak může mít samozřejmě obě ruce a máme rovněž pacienty, kteří mají jenom jednostranné postižení, nebo na té druhé straně to postižení je relativně malý a ani k operaci nedojdou, nemají s tím žádné subjektivní potíže, jdeme tomu, tak tu operaci ani neprovedem, ale určitě není raritní, že ty lidi přicházejí, jdeme tomu s jednou a potom po čase s druhou nebo najednou přijdou a řeknou, že mají vlastně už obě ruce tím postižené a mají i nález tam takový, že vlastně tu operaci naplánuje v návaznosti, až se jedna strana zahojí, tak opereme druhou.
0: Tak tolik zatím k operacím. My si teď zahrajeme, za chvíli se k ním vrátíme, odpovíme i na vaše dotazy.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál,
3: Volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Syndrom karpálního tunelu, naše dnešní téma s panem doktorem Igorem Slaninkou. Vy můžete buď telefonovat svoje dotazy nebo psát na studio.hradec@rozhlas.cz. A napsala nám paní Eva svoji zkušenost, že měla operované obě ruce každou zvlášť. Jedna byla v pořádku, druhá se ale vůbec nepovedla, píše. Už více jak rok řeším bolest a špatnou citlivost. Problém byl už při umrtvení. Úplně jiný pocit než na první ruce. Hlásila jsem to, ale operace normálně pokračovala, má za sebou rehabilitaci, lázně, ale stále to není stoprocentní, tak se ptá, když už je to víc než rok, jestli je ještě nějaká šance, že se to vrátí do pořádku, anebo jestli už třeba ten rok je ta hranice, po které už to bude těžší.
1: Úplně na dálku takhle, ať paní nepočítá, že jistou procentě řeknu diagnózu nějakou nebo rozřešíme ten problém, ale v podstatě může tam být problém ten, že ten nervík už byl před tou operací tím útlakem poškozený a on vlastně nezregeneruje tak jako ten nervík na ty druhé straně a může to být klidně už jako trvalý, ale stejně tak tam může být i nějaký problém s následným hojením v tom pooperačním období, tam může být třeba v podkoží nebo kolem toho nervu nějaká jízva, která může ho vlastně dráždit, může tam tlačit a podobně. A někdy ten stav si vyžádá takzvaně jako revizní operaci, kde my se tam musíme znovu, dejme tomu, podívat nebo znovu ten nervík ještě uvolnit víc a podobně. Těch možností je opět víc. A úplně asi nejlíp, co by paní mohla udělat, je, aby se objednala na konzultaci klidně tam, kde tu operaci prováděli. Oni přesně vědí, co tam vlastně se provádělo přesně během toho zákroku. A to je podle mě ideální postup, jak dál.
0: Mně ještě přišlo zajímavé, že píše, že problém byl, nebo že si myslí a cítila, že problém byl už při umrtvení. Může se to stát, že i při umrtvení může třeba jehla trefit nějaké špatné místo?
1: Teoreticky to klidně možný je, i proto je někdy lepší, aby se na to podíval ten lékař, který paní operoval a ví, jestli během ty operace třeba nebyly nějaké komplikace a podobně. Těžko se k tomu takhle jako vyjádřit, ale je to teoreticky možný.
0: Tak teď nám někdo telefonuje, takže si poslechneme dotaz. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já jsem byla na operaci.
0: Ano.
2: S pravou rukou, jenomže mě řekli, že bych to musela mít asi třikrát, že tu ruku mám hodně špatnou. A teďka se mě, furt mě ta ruka bolí a brně mě prsty a teď se mě ohejbá palec, který mě nejde ani narovnat.
0: A že vám řekli, že byste tu operaci musela mít na třikrát, na tři fáze?
2: No, ještě dvakrát, v celku nejmín třikrát a že nikdy bych to dobrý neměl.
0: Aha.
2: Že pod tím palcem nějakou, už to mám úplně jako vybraný.
0: Dobře, tak zkusíme se vyjádřit i třeba k těmhletěm případům. Držíme palce, naslyšenou. Poslechněte si teď z vysílání. Pane doktore, tak je to běžné, nebo může se stát, že už je ta ruka zasažená tolik, že třeba nestačí první operace, ale musí se to rozdělit na víckrát?
1: Nevím, jestli paní opravdu byla na operaci, jestli se nejednalo o nějaký takzvaný obstřik toho nervu. To mi přijde spíš, že věc, která se takhle opakuje. A u ty operace je to raritní a spíš se jedná, jak jsem říkal, o nějakou revizní operaci, kde si to potom vyžádá další zákrok. Ale někdy ten nerv opravdu může být jako hodně poškozený tím útlakem a nemusí se navrátit do původního stavu. A někdy ta operace nemá cíl tu ruku jako vyléčit úplně anebo zbavit toho pacienta úplně těch obtíží, který má, ale jde mi to jenom zastavit, aby to neprogredovalo dál. Těžko říct, někdy je tam možnost i více onemocnění, jde mi tomu nějaké reumatoidní artritidy, těch možností, kvůli čemu ta ruka může zlobit nebo palec, jak paní uváděla, je mnohem víc. Nejsem schopný přesně takhle na dálku to říct, jak to má paní.
0: No a záleží to i na tom, v jaké fázi pacient přijde, nebo tím se chci dostat k tomu, proč to úplně nepodceňovat a proč s tím opravdu dojít, nenechávat to úplně zajít do extrému.
1: Ano, ten nerv většinou, když je utlačený, tak ty lidi to poznají, že to brní, bolí, jak jste i u fůru říká, vypadávají třeba věci z ruky, nebo typické jsou takové projevy nočního budění, kdy ta ruka je, dejme tomu, více natekla, kvůli tomu se to více zvýrazní. A je dobrý to nepocenit a opravdu nechat si to vyšetřit, protože když ten nervík se už jako hodně utlačí, tak potom už ta regenerace nemusí být i po ty naší operaci optimální a může dlouhodobě pramenit nějakých potížích.
0: No my si za chvilku řekneme ještě, jak to vypadá po operaci, jak dlouho člověk musí dodržovat klidový režim, jak se starat o jizvu, jak se vůbec starat o celou tu roku, a odpovíme případně i na vaše další dotazy za okamžik.

0: Jak se bude cítit pacient po operaci, tak to jsou asi nejčastější dotazy, které tu máme k našemu dnešnímu tématu, což je syndrom karpálního tunelu. A jak už nám řekl pan doktor Igor Slaninka, tak buď je možná operace klasická nebo endoskopická, všechno to je v lokální anestézii. Jak dlouho takový zákrok trvá, tak zhruba, abychom měli představu?
1: Trvá to do půl hodiny, řekněme, je všechno hotový.
0: Mm-hmm. Tak a potom asi, tak vy jste vlastně říkal, že ta rána není úplně veliká, kterou děláte, ať už je to klasicky nebo endoskopicky, ale nějaké stehy tam asi budou?
1: Ano. Každý pracoviště to může mít samozřejmě nastavené trošinku jinak, může mít zkušenosti s různým šicím materiálem a podobně. V našem případě je to tak, že tam dáváme stehy, které jsou takzvané jako nevstřebatelné a je potřeba je vyndat a vyndáváme většinou nějaký 12. 14. den po operaci.
0: Uh-huh. A s tou rukou dojdeme nebo přijdeme domů ovázanou,
1: ano.
0: Musíme ji tak nechat.
1: Tak je to tak, ta ruka, když člověk odejde, tak tam ještě působí to anestetikum, dejme tomu ještě takovou hodinu, dvě, je znecitlivaná a pak postupně to přijde k sobě. Je dobrý mít nachystaný nějaký takový ty volně prodejný léky na bolest a většinou ten první, druhý, třetí den je pravda, že ty lidi si i nějaké léky na bolest dávají, aby to měli v komfortu. Ta ruka je zavázaná a někdy některé pracoviště tam nechávají takzvaně drén, to je taková hadička, která odvádí nějakou takovou tu ranou tekutinu a i zbytky anestetika a podobně, které tam v tom zápěstí jsou. A na to potom člověk musí přijít na první převáz, kde se to vytáhne a většinou potom už stačí jako menší nějaký obváz nebo někdy jenom náplast, která tam zůstává po tu dobu, než tam jsou stehy, tak ty necelý dva týdny.
0: Hmm. Takže ten obvaz tam je čistě proto, že je tam ta ranka, není to proto, že by ta ruka potřebovala být nějaká zpevněná?
1: Jsou pracoviště, které naopak dávají, dejme tomu, i dlahu po operaci, aby se ty ruce odlehčilo. Jak říkám, jako postupy můžou být různý. Nám se osvědčilo mít jenom takovou jakoby obvaz a spíš mi i doporučujeme pacientům, aby lehce těma prstama hejbal, aby třeba nestuhli úplně a to je náš postup, který používáme u nás. Hmm.
0: Když potom odezní ta anestezie a když odezní ta pooperační bolest, za jak dlouho by se pacientovi mělo ulevit nebo co uvádějí za pocity? Že třeba už opravdu necítí to brnění, které cítili v noci, někdo ho cítil i přes den?
1: Ano, jsou pacienti, kteří mají takzvaně okamžitou úlevu, že hned po té operaci jak odezní anestetikum, tak už tu první noc řeknou, že se vyspali konečně, že je ta ruka nebrněla a podobně. A jsou lidi a pacienti, kteří mají tu úlevu až dejme tomu po půl roce, jo, až ten nervík opravdu zregeneruje a přestane ty syndromy toho drážení, tak to prostě někdy trvá, nejde to úplně odhadnout předem, ale většinou, když ten nález je takzvaně jako těžký, tak počítáme s tím, že ta rekonvalescence a to, než jako odezní ty obtíže, může trvat delší dobu.
0: Samozřejmě to zápěstí bude citlivé nějakou dobu, v prvních dnech po operaci tam jsou stehy, takže jak s tou rukou nakládat? Je možné i hned po operaci začít nějaká drobná cvičení, rozhýbávání, alespoň prsty nebo něco podobného?
1: Na našem pracovišti doporučujeme takové jako právě rozcvičování prstů v nějakých intervalech. To přesně poučíme toho pacienta, jak tu ruku používat, ale není to, aby on si nějak pracoval, ale spíš, aby jsme předešli nějakým srůstům, aby jsme omezili to, že ta ruka potom zůstane stuhlá, tak nějaké jako jemné pohyby jsou možné, ale obecně v tom zápěsti ne, ale spíš jsou to jenom pohyby prstů.
0: Na co naopak dát pozor? Kdo by hodně spěchal zpátky do práce nebo potřeboval tu ruku používat při běžných činnostech? A jsou takový pacienti, kterým jakmile otrne, tak už na to tak nějak pozapomenou a řeknou si, to bude dobré. Můžou si tím něco způsobit, nějakou komplikaci?
1: Je určitě nutný vyčkat, až je kompletně zhojená rána. My vytáhneme stehy, jdeme tomu za ty dva týdny, ale ta jizva ještě nemusí být pevná, či doporučujeme s nějakou jako prací, i když jemnou, nebo nějaký nečistý prostředí a podobně, s tím určitě počkat několik, dejme tomu aspoň takový 3-4 týdny. A pak už je to možný a velmi to závisí subjektivně. Jsou lidi, kteří už po těch, dejme tomu 4 týdnech nemají opravdu potíže a jsou schopni fungovat plně jako před tou operací, ale není neobvyklý a je to i častější, že trvá opravdu několik měsíců, klidně 3-4 měsíce, než ty lidi můžou začít s nějakou těžkou práci, kde opravdu potřebují v té ruce mít svalovou sílu a to prostě trvá delší dobu, než se to navrátí.
0: Mm-hmm. A záleží to tedy i na tom, jak budou poctiví v rehabilitaci a ve cvičení?
1: Rehabilitace je samozřejmě velmi důležitou součástí pooperační terapie. Ne vždycky nutná odborná rehabilitace, i když si myslím, že ji doporučujeme, ale někdy je taková ta běžná činnost, když ty pacienti jsou dobře poučený, tak jsou schopni tu ruku rozcvičit, aniž by museli někam jako dojíždět, ale když je ta možnost, tak je to určitě vždycky lepší.
0: Hmm. A v ideálním případě, když všechno půjde hladce a bez komplikací, návrat do práce?
1: Velmi závislí na tom, jakou práci ten pacient vykonává. Jsou profese, kde se jsou schopni navrátit a dejme tomu, když použijeme tu techniku toho endoskopické ty operace, tak je možné se navrátit, dejme tomu, za 2-3 týdny k nějaký jemné činnosti, ale jsou profese, kde opravdu je taková ta hruba svalová síla nebo nějaký nečistý prostředí a podobně a tam to klidně trvá 3-4 měsíce.
0: Hmm. Říká doktor Igor Slaninka z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tak my vám moc děkujeme opět za vysvětlení, za odpovědi na naše dotazy a těšíme se zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Hradci Králové. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

11 hodin 49 minut a s vámi je stále Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je 5. října, svátek mají Elišky, těch jistě znáte hodně, máte hodně kolem sebe. Tak jim můžete poslat přání i s písničkou v písničkách od srdce v našem vysílání hned popolední, ale ještě se taky pojďme podívat, co nás čeká zítra a opět zajímavé téma v radioporadně, jak upravit svůj jídelníček, ale pozor, budeme hodně konkrétní, bude tady specialistka na výživu, inženýrka Pavlína Žďárková a poradí nám, jak jídlem zkrotit vysoký tlak a cholesterol. Samozřejmě vy, kdo z vás už jste nucení užívat léky, tak strava je nenahradí, to je jasné, ale může to hodně udělat, hodně vykouzlit, hodně přispět ke zlepšení tohoto stavu, takže určitě zítra po 11. dáme nějaké praktické rady a tipy a budeme i zítra odpovídat na vaše dotazy, takže pokud by to bylo něco ke stravě, klidně nám napište už hned teď e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Pět dní, pět různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Náchodská nemocnice spustila provoz robotického operačního systému. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Tenistka Marie Bousková na turnaji v Pekingu končí a dnešek zůstane slunečný s teplotami do 21 stupňů. Pěkné pondělní poledne vám přeje Alena Brantová. Oblastní nemocnice v Náchodě začala v běžném provozu využívat nový robotický operační systém. Královéhradecký kraj jako zřizovatel za něj zaplatil 37 milionů korun. Lékařům robotický systém pomůže při zákrocích v chirurgii, urologii nebo gynekologii. Přímo v provozu si novinku prohlédl i reportér Václav Plecháček.
3: Měl jsem možnost se podívat přímo na operační sál vybavený robotickým systémem. Ten lékaři ovládají pomocí speciální konzole. Nesedí přímo u pacienta, ale kousek od něj. Samotný robot má 4 velká ramena, sám ale neoperuje, všechno záleží stále na lékaři a robot vlastně jen kopíruje jeho pohyby. Zákroky u operací žaludku, kýly nebo třeba prostaty jsou ale díky novému systému podle zástupců nemocnice přesnější a šetrnější pro pacienty, to znamená menší rány, nižší ztrátu krve, méně pooperační bolesti a samozřejmě kratší pobyt v nemocnici. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: V hradecké MHD skončila výluka mezi Pileticemi a Rusekem. Linka číslo 13 ode dneška obsluhuje městskou část Rusek v původním rozsahu. Výluková linka 13R definitivně ukončila provoz a školní spoj 15Š se vrátil na konečnou zastávku Pouchov Kostel. V Ruseku musí cestující počítat s novým umístěním zastávek Rusek Jednota. Podrobnosti jsou na webu Hradeckého dopravního podniku. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru irozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
4: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací, podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
5: Média

0: I političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
1: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Sport. Tenistka Marie Bousková na turnaji v Pekingu už dohrála. Po téměř 3 hodinách prohrála s domácí Cheng Chiwen po setech 6-7, 6-4 a 5-7.
3: Počasí.
2: Dnešní obloha zůstane polojasná až jasná. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už jsou tu pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové písničky od srdce. S datem 5. října svátek mají Elišky, tak pokud budete chtít nejen Eliškám poslat písničku, nechat někomu zahrát, tak nám volejte na 726 46 46 46, 46 anebo pište na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz anebo SMSky, ty můžete posílat na číslo 900 1104. V hudební nabídce třeba Hana Zagorová, skupina Ela, Lenka Filipová, Marika Gombitová, Palo Habera, taky třeba Pavel Bobek nebo skupina Nazaret, tak se nám ozvěte, ještě předtím budete na to mít čas, Petr Jungmann připomene v kalendáriu výročí, která se vztahují právě k dnešnímu datu a potom už jdeme na to, tak vám přejeme hezké poledne, dobrou chuť k obědu a i dál příjemný poslech.
3: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 5. října. Svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
3: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
2: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
4: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
2: Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
0: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
5: U kombajnu se stal malér, přijeli Drápalíka.
2: 80 má v pohodě i Drápalík.
6: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík soch.
2: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Božník půjdeš Turkovi.

Teď už se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pojďme věnovat vašim vzkazům. Zahrajte všem dnešním oslavenkyním Eliškám a všem posluchačům písničku Posílá Vlasta. A potom ještě jedno blahopřání pro Elišku Mackovou do Trutnova. K svátku hodně zdravíčka, štěstí a dobrých přátel přejí babička a děda Noskovi.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Je 12.25, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Taky tu ale máme vzkaz od Královéhradeckých sokolů přímo z Orlické župy sokolské. A to vzkaz pro vás, kdo byste se chtěli zúčastnit lampionového průvodu, tak ten vyráží právě dnes v 17.30 od Sokolovny na Pražském předměstí. Půjde směrem k Baťkovu náměstí, tam by mělo čekat nějaké malé překvapení. Poté se účastníci přesouvají na Eliščino nábřeží k Sokolovně v Hradci Králové. Tam žáci složí sokolský slib a celá akce bude zakončena jako už tradičně rozsvícením přinesených lodiček. Ty se budou pouštět na řeku Labe a mají připomínat oběti z řad sokolstva za druhé světové války, protože ve čtvrtek 8. října je památný den sokolstva. Podobná akce dnes taky ve dvoře Králové nad Labem, a to u tamní Sokolovny. Začátek je v 17.15, sraz je u pomníku a také to bude připomínka obětí z řad sokolů, položení květin, zapálení svíček a taky se budou posílat lodičky se světýlky. Takže Hradec Králové, dvůr Králové nad Labem. No a teď už další vzkaz od vás, protože někomu dalšímu posíláte písničku. Zahrajte pro mou ženu Elišku Dorychnova. Vše nejlepší k svátku přeje Štefan.

0: Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 5. října. Teď vítám paní Janu od Libáně. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, moc zdravím. Já bych prosila o písničku pro paní Elišku Pivařovou, vaši redaktorku.
0: Ano.
1: Báječnou ženskou, dělá skvělý reportáže, já i za to chci moc poděkovat. A popřát ti hodně štěstí, štěstí a štěstí na každém kroku.
0: Dobře, tak děkujeme, rádi vyřizujeme písnička.
1: No, a to přeju všem Eliškám. I ty paní Elišce, co ráno volala do soutěže nebo dopoledne jako první.
0: Mm-hmm.
1: A tak ještě bych pozdravila Sojku od Krakonoše.
0: Dobře.
1: Zapadla mi do srdce.
0: Dobře. A?
1: Přeju vám všecko nejnej, krásný, jak to jen jde.
0: Vám taky, paní Jano, krásný den, mějte se moc hezky.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou. A posíláme písničku od Michala Tučného.

Tak to byl Michal Tučný v písničkách Od srdce v naší nabídce, jak jsem říkala, ještě třeba Lucie Bílá, Hana Zagorová, Palo Habera, Elán, Marcias, taky skupina Nazaret, Pavel Bobek. No a my o tom mluvíme už nejenom dnes od rána, ale už od minulého týdne, že bývalý prezident Václav Havel by se dnes dožil 90 let. Na tohoto dramatika, politika a osobnost vzpomínají lidé po celé republice tradičně. Taky u jeho chalupy na Hrádečku u Trutnova, tam se vydala naše reportérka Kateřina Kohoutová. Přihlásí se nám odpoledne po 14. hodině. No a jak Václava Havla připomínají v Klicperově divadle v Hradci Králové, tak to uslyšíte ve zprávách ve 13 hodin. My teď pokračujeme dál, ale v písničkách Od srdce ve vašich vzkazech zahrajte pro naše přátele Jindru Holečka k narozeninám a jeho ženu Elišku k svátku. Hlavně zdraví a stále dobré naladění přeje Milena z Houtkovic.

A my pokračujeme dál ve vašich vzkazech na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme tady další blahopřání. Zahrajte pro dvojčata Tádu a Aničku. O víkendu oslavili 7. narozeniny. Vše nej, přejí mamka a babička Hanka.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Je 12 hodin 49 minut s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové. No a co nás čeká po 13. hodině? V osobnostech Česka uslyšíme herečku Mahulenu Bočanovou a ještě na závěr poledních písniček jeden vzkaz, který dorazil. Zahrajte prosím pro Elinku k svátku i pro její sestřičku Natálku, ať má taky radost z písničky. Zahrát jim nechává babička Eva.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Taky v Hradci Králové si lidé připomínají nedožité devadesátiny Václava Havla. Vláda projednává nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Útočník Patrik Šik vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč a dnešek zůstane slunečný s teplotami do 21 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Klicperovo divadlo v Hradci Králové si dnes připomene 90. výročí narození bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla. Vzpomínkové setkání, jehož součástí bude položení květin a čtení Havlových textů, začne na letní scéně divadla v 5 hodin odpoledne. Pro individuální vzpomínku návštěvníků místo zůstane přístupné i po celý večer, říká mluvčí divadla Martin Sedláček.
5: Václav Havel má v historii Klicperova divadla výrazné místo. Od konce roku 1989 zde vznikla řada inscenací spojených s jeho tvorbou, například Audience, Odcházení nebo Žebrácká opera. S Klicperovým divadlem byl Václav Havel spojen také osobně, navštívil ho několikrát, například v roce 2008 navštívil osobně první čtenou zkoušku svého Odcházení.
3: Prezidentovi nedožité 90. narozeniny si dnes připomínají taky studenti Hradecké univerzity. Divadlo Jesličky Josefa Tejkla večer uvede Havlovu hru Audience. Po měsíční opravě otevřeli silničáři 7 kilometrů D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Mezi 55. a 62. kilometrem dálnice nákladem 125 milionů korun vyměnili vozovku v obou pruzích ve směrech do Prahy i do Hradce Králové. Od srpna dělníci opravují taky 14 kilometrů D11 mezi Poděbrady a Sackou ve směru na Prahu. Skončit by měli tento měsíc. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projednává vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
6: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měli profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách. Sport.
3: Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Její výsledky vyhlásil dopoledne v Praze klub sportovních novinářů. 30-letý kanonýr Leverkusenu ukončil po letním mistrovství světa reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra.
4: Počasí.
3: Obloha zůstane polojasná až jasná. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Králové.

0: Hradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice 327. Práce mají trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak jako přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, jo, to je strašný. Tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušův syn, Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala.
1: Vzala
2: a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že jo, když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prce, jak mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. Mm. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě ne.
2: Zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: Teď už si myslím, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jakože budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, že jsme dopadli docela dobře.
1: To není tak
2: zdravím Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, zlobila i v Národním divadle, pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie jako Rantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát si mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow, protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: chci taky zeptat.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to půjde. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat? A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste museli jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No.
3: No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive. Jive se vejde všude, že jo? Já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů, tak, no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to vzpomínám, to byly nádherný časy,
2: přenádherný. No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, myslím, no ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano, fakt? To se stává všem. Všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácela po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně.
2: No. Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník. Pár excellence. Ten dělal krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal krvinku?
3: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky dělala krvinku, ne?
2: Máma dělala krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Drive on a downtown street, motorbike ride

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jet s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, že jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky.
2: To je jednoduché, to mám v ruce,
1: to
2: jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to. Vždycky každý říká, já bych taky chtěla na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám jako ty moje, nejsou to profesionální věci, jako měli ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak po mým pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebují takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravit maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj,
1: čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Lékařům v Náchodské nemocnici nově pomáhá při operacích robotický systém. Část lanovek v Krkonoších a Orlických horách s nástupem podzimu omezila provoz. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. A noc bude zpočátku jasná, později mlhavá, s teplotami nejvýš 9 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Oblastní nemocnice v Náchodě spouští do běžného provozu nový robotický operační systém. Lékaři ho využívají při zákrocích v chirurgii, urologii nebo gynekologii. Technika za 37 milionů korun přinese pacientům šetrnější léčbu i kratší hospitalizaci.
2: Robotická ramena ovládaná lékařem pomocí konzole nahradí klasické postupy například u operací kýly, prostaty nebo žaludku. Pro pacienty to znamená menší operační rány i výrazně méně bolesti a rychlejší rekonvalescenci. Samotnému spuštění předcházelo 5 let jednání a náročný výcvik zdravotníků. Chirurgové museli na trenažéru i na stážích v zahraničí odoperovat desítky tréninkových hodin. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Část lanovek v Krkonoších a v Orlických horách se vstupem do podzimní sezóny omezila jízdy na víkendy nebo provoz přerušila. Lanovky v hlavních horských střediscích jsou ale dál v denním provozu. Třeba z Pece pod Sněžkou na Sněžku jezdí denně. Mimo provoz je naopak lanovka ze Špindlerova mlýna na Pláně. Ski areál ji opět spustí se zahájením lyžařské sezóny v prosinci. Nejezdí ani lanovka z Herlíkovic u Vrchlabí na Žalí a lanovka z Říček v Orlických horách na Vrch Zakletý. Ministerstvo vnitra plánuje spustit systém varovných zpráv na mobilní telefony v únoru příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO. Lidem by v případě krizových situací, jako jsou povodně, výpadek elektřiny, rozsáhlý požár nebo i třeba dronový útok, zaslal na mobilní telefony varování i s radami, co dělat. Zobrazí se i na zamčené obrazovce a vydá zvukový signál i přes vypnuté zvonění. S přípravou začal rezort ještě za minulé vlády. Tehdy byl ministrem vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili, ale ta bezpečnostní situace klidná není, nevypadá, že se zlepší a tohle je určitě systém, který může zachraňovat zdraví a životy.
1: Systém Cell Broadcast teď prochází zkušebním provozem. Podobná varování využívají i další evropské země. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Maročanem Vašerotem vyhrál 2-0 na sety. Druhým finalistou je Španěl Carlos Alcaraz, který zdolal svého krajana Munara. Počasí. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, v údolích místy na 2 stupně a objevit se můžou přízemní mrazíky. Na horách spadnou teploty na 8 až 5 stupňů. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 5. října po 14. hodině. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje příjemné pondělní odpoledne. Bývalý prezident Václav Havel by se dnes dožil 90 let. Na významného dramatika, politika a osobnost vzpomínají lidé po celé republice. Tradičně také

0: U jeho chalupy na Hrádečku u Trutnova a naše reportérka je na místě, spojíme se s ní za chvíli. Orlicko-Kladský varhaní festival letos slaví 30 let. Od poloviny září do 10. října nabízí koncerty, besedy a setkání s varhaníky v kostelích, koncertních sálech a dalších prostorách na české i polské straně Orlických hor. Na finále festivalu nás pozve jeho zakladatel, varhaník Michal Novenko, bude tu o 14:30. A sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak nenaletět, to se zeptáme také v dnešním odpoledním vysílání. Příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Oblíbená anketa nadace Partnerství Strom roku letos slaví 25. ročník a za ty roky se do ankety zapojilo více než 800 tisíc hlasujících lidí. Bylo nominováno 1872 krásných stromů z celé České republiky se zajímavými příběhy. A díky tomu nadace Partnerství získala pro české stromy víc než 3,5 milionu korun. A při příležitosti jubilea vyhlásila speciální soutěž Strom čtvrtstoletí, který lidé vybírají mezi vítězi předchozích 25 ročníků ankety Strom roku. A do úzké skupiny 5 finalistů se probojovala i Jabloň u Lidmanů z Machovské Lhoty na Náchodsku, jediný zástupce v soutěži čtvrtstoletí za Královéhradecký kraj. Tak teď se hlasuje o absolutního vítěze a zbývá už jen chvilka, protože hlasování skončí už dnes v 16 hodin. Jabloň u Lidmanů v soutěži podporuje místní akční skupina Stolové hory. Její zástupkyně byla nedávno také ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Právě jsme mluvili o podpoře Jabloně u Lidmanů. A všichni, kteří fandí, bojují o každý hlas, protože věří, že i starý, malý, křivý, ovocný strom může v tak velkolepé konkurenci zvítězit. Neobyčejná jabloň, jako každý vítězný strom, by také díky vítězství mohla získat odborné ošetření. Místní akční skupina Stolové hory k podpoře jabloně vytvořila také facebookovou skupinu Jabloň u Lidmanů. Tam můžete sledovat další zajímavosti, které se dějí okolo tohoto ovocného stromu. A všechny finalisty soutěže Strom čtvrtstoletí i jejich příběhy najdete na webu ankety Strom roku, kde můžete i hlasovat, ale už jen dnes do 16 hodin. We

0: Je 5. října a už od rána lidé dnes přichází a přijíždí na Hrádeček na Trutnovsku, kde měl chalupu bývalý prezident Václav Havel. Dnes by se dožil 90 let. Jaká je atmosféra na místě, které opakovaně označoval Václav Havel za svůj druhý domov? To sleduje Kateřina Kohoutová, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak těch lidí už se tady vystříhly desítky, možná i stovky, zatímco jiné roky, když jsem tady bývala, tak bylo pochmurno a chladno, tak dnes je to takový ten krásný barevný podzim, takže spousta lidí sem přichází i v rámci výletů, zapalují tady svíčky a vzpomínají. Na plotě je tu velké červené srdce ze dřeva s číslem 90 a fotkou Václava Havla. Někdo také přinesl velkou fotografii z Trutnovského festivalu a spousta lidí také přináší čerstvé květiny. Je tady hodně nových vzkazů, různé fotky, dokonce například i náramky, které sem děti přinesly. Zastavují se tu i cyklisté. Já jsem točila s otcem a synem, kteří přijeli z Trutnova a říkali mi, že vždy spojí sportovní akci s výletem a jezdívají na Hrádeček pravidelně.
0: Takových lidí, kteří se vracejí na Hrádeček pravidelně, je hodně. Co je tam tedy přivádí?
1: Tak s těmi, co jsem mluvila já už několikátý rok, tak se shodují, že Havel byl nejlepším prezidentem, člověkem a stále jim chybí a určitě i chybět bude. Rodiče dětem vysvětlují, jak důležitá osobnost to byla, snaží se předávat to z generace na generace. Na Hrádeček také už tradičně vyráží lidé na pochod, vzpomínkový pochod, aby se Václava Havla připomněli a ten se konal o víkendu, kdy se ho zúčastnili desítky lidí.
0: Na kterých dalších místech v našem regionu se dneska vzpomíná na Václava Havla?
1: Tak je toho poměrně hodně. Například Univerzita Hradec Králové dnes bývalého prezidenta připomene společnou četbou a pietou na náměstí Václava Havla v kampusu na Soutoku. Hradecké Klicperovo divadlo chystá setkání nazvané Květina pro Václava Havla. No a třeba Východočeské divadlo Pardubice uvádí komponované odpoledne Havel 90 aneb Václav opět v Pardubicích. Letiště Václava Havla v Praze připomíná prvního českého prezidenta třemi výstavami a spousta akcí se bude konat také například v Trutnově.
0: Říká reportérka Kateřina Kohoutová. Děkujeme, pěkné odpoledne, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
2: Fandíte královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Orlicko-Kladský varhaní festival letos slaví 30 let. V září a v říjnu rozezněl varhany v podhůří Orlických hor. Koncerty se konají do 10. října a na finále festivalu nás pozve jeho zakladatel, varhaník Michal Novenko, který je právě ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Orlicko-Kladský varhaní festival se, pane Novenko, koná letos po 30. Od poloviny září se koncerty konají v krásných kostelích na české i polské straně Orlických hor, jsou besedy, setkávání s varhaníky, tak jak jste spokojen s tím jubilejním ročníkem? Vím, že jste si dal záležet na jeho přípravě.
1: Daří se nám krásně. Právě včera jsme měli vlastně takový opravdový vrchol festivalu tady v Hradci Králové v sále Filharmonie, kde vystoupil jeden z momentálně nejslavnějších světových varhaníků, ač je velice mladý ještě. Je to polsko-francouzský mistr Karol Mosakovský. Je sice rodem Polák, ale trvale žije ve Francii, má i francouzskou manželku a mají i rodinku. A je varhaníkem v chrámu Saint-Sulpice v Paříži, což je pro varhaníky svým způsobem ještě prestižnější a slavnější nástroj než v samotné katedrále Notre-Dame de Paris.
0: No a my jsme na ty hradecké varhany ve Filharmonii, jsou nové vlastně, také náležitě pyšní. Jak se mu hrálo na ně?
1: Byl spokojený, hrálo se mu krásně a hrál naprosto skvěle. Měl nesmírně osobitě sestavený program, kdy v první jeho části prokládal Bachovy chorální předehry svými originálními improvizacemi a vytvořil z toho vlastně takové jednolité pásmo. Bylo to opravdu úchvatné, nesmírně invenční. No a v druhé části toho koncertu předvedl to nejtypičtější, co přímo patří k jeho domovskému chrámu Saint-Sulpice, a sice slavnou Vidorovu pátou varhaní symfonii. Charles-Marie Vidor byl slavný francouzský skladatel a varhaník právě přímo v chrámu Saint-Sulpice.
0: Tak věřím, že i posluchači ve Filharmonii v Hradci Králové včera byli nadšení a spokojení.
1: Byl aplaus ve stoje, bylo veliké nadšení a krásný přídavek na téma Smetanovy Vltavy, takže opravdu byl to veliký vrchol letošního festivalu.
0: No, úplně záříte, to je vidět, že jste spokojen, ale aby také naši posluchači mohli ochutnat kousek z té varhaní hudby. My tady máme krátkou ukázku, malinko kousíček si teď pustíme, mohl byste ji trošku představit?
1: Bude to jenom malý úryvek z mé vlastní svatováclavské fanfáry, která letos zazněla na svátek svatého Václava hned dvakrát, protože máme v rámci festivalu dva kostely svatého Václava, které vždycky tradičně chtějí ten termín zachovat, a to v České Čermné a v Žamberku, kde tuto moji skladbu hrá dokonce náš host z Tchajvanu.
0: Takže tady je ukázka.

0: Tak to byla ukázka, jak zní Varhany, a je to autorská tvorba Michala Novenka, který je teď právě hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Koncerty Orlicko-Kladského Varhanního festivalu se budou konat až do 10. října a vlastně zbývají ještě 3. Tak na ty nás hlavně chcete pozvat.
1: Ano, ty poslední 3 se konají nejdříve v Vertini v Podkrkonoší, to bude ve čtvrtek a sice v 19 hodin. Pak se tady nabízí krásná možnost výletu kousek za naše hranice do polské Pstrążne, kde v pátek 9. října v 16 hodin odpoledne proběhne koncert v tamnějším evangelickém reformovaném kostelíku, kde Václav Metoděj Uhlíř zahraje na zajímavých historických varhanách. A mimochodem v Pstrążne je také skanzen, takže opravdu je to krásná inspirace k výletu, navíc blízko je samozřejmě Kudova a o kousek dál Polanica se svým slavným papírenským muzeem, takže to stojí opravdu za hezký výlet. No a velké finále s dalším naším úžasným hostem z Polska, profesorem Andrejem Chorošinským, se odehraje 10.10. v sobotu v 17 hodin v Novém městě nad Metují. A tam opravdu čekáme krásnou tečku i s překvapením. Překvapení se nesmí prozrazovat, ale opravdu doporučuji posluchačům, aby si opět udělali v sobotu krásný výlet do Nového města, kde samozřejmě kromě kostela, kromě toho překrásného renesančního náměstí mají možnost navštívit i zámek, takže opravdu zase to stojí za báječný sobotní výlet, ať už bude počasí jakékoliv, protože to náměstí i zámek a kostel jsou nádherné za každého počasí.
0: Děkanský kostel Nejsvětější Trojice Nové město nad Metují sobota 10. října v 17 hodin, Vertini v Podkrkonoší ve čtvrtek v 19 hodin, také Václav Metoděj Uhlíř bude hrát.
1: Ano.
0: A v tom Polsku to bude od 16 hodin v Pstrążne, aby bylo jasno, to je trošku dřív, tak aby s tím zájemci počítali. Celý program, který ještě zbývá Orlicko-Kladského varhanního festivalu, samozřejmě najdete na webu festivalu. No a za návštěvu ve studiu a děkujeme a příjemné a úspěšné finále festivalu přejeme. A já děkuji za rozhovor varhaníku Michalu Novenkovi. Tak pěkný den, ať se vám to vydaří.
1: Děkuji a ještě jednou srdečně zvu všechny zájemce. Naschledanou.

0: Každý všední den v tomto čase pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové budeme po celý říjen mít seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svá rizika. Vaše citlivé údaje může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí, ptala se redaktorka Bára Kvapilová.
1: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
2: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
1: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
2: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
1: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
2: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
1: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
2: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
1: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
2: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
1: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Pokud vás zajímá historie, tak pro vás máme skvělý tip. Muzeum v Hořicích zve na setkání s historikem profesorem Petrem Čornejem. A profesor Čornej nabídne pohled na jednu z nejzajímavějších a nejrozporuplnějších postav našich dějin. A sice na panovníka Zikmunda Lucemburského. To setkání se bude konat zítra, v úterý 6. října v 17:30 v divadelním sále radnice v Hořicích. Vstupné je dobrovolné. A přednáška se jmenuje Rozporuplný panovník Zikmund Lucemburský. Uslyšíte ji tedy v podání velmi uznávaného historika profesora Petra Čorneje. Tak jestli máte zítra v 17:30 čas a budete v Hořicích nebo blízko, nenechte si to ujít.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: Po 11 týdnech oprav znovu průjezdný bez omezení. Stavební práce za víc než 40 milionů korun dokončili silničáři o několik dnů dřív, než původně plánovali. Oprava kilometrového úseku zahrnovala výměnu asfaltového povrchu silnice, úpravy ramp na Malšovický nadjezd i Krajnic a obnovu dopravního značení. Klíčovou dopravní tepnou denně projedou desítky tisíc aut. Omezení provozu tam v uplynulých týdnech pravidelně zpomalovalo dopravu. Vybudování výtahu v nově vznikajícím domově seniorů v Hostinném bude stát 2,5 milionu korun. Městu se na jeho pořízení podařilo získat dotaci ve výši téměř 1,75 milionu.
1: Bude mít 3 stanice a 4 nástupiště a nabídne kapacitu až 18 osob při celkové nosnosti 1350 kg. Samozřejmostí bude bezbariérové provedení a vybavení pro pohodlné a bezpečné používání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, například brailovo písmo, reliéfní písmo, akustická signalizace, indukční smyčka nebo protiskluzová podlaha. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněné před neznámými drony. Policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty by mohli bezpilotní objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednávat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
2: Vkládám, že ten selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivně zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
0: Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď připravují také navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. Sport. Krajský soud dnes zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový oddíl třem subjektům dohromady asi 850 tisíc korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Počasí. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, v údolích místy na 2 a objevit se můžou i přízemní mrazíky. Na horách spadnou teploty na 8 až 5 stupňů. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku pozor na silnici číslo 35 u obce Konec Chlumí, kde se srazila dvě osobní auta. Je to ve směru na Úlibice a s opatrností místem nehody projedete.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré pondělní odpoledne, po 15. hodině se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové spojíme s reportérkou Zuzanou Boučkovou, ta se nám ozve z hájemství u Vítězné. Téměř 3000 modelů Sanitek má doma šéf leteckých záchranářů Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář. Jeho sbírka je největší svého druhu v Česku. Je zapsaná i v České databance rekordů. Jak vznikla a proč by ji chtěl zpřístupnit veřejnosti, zjišťoval v rozhovoru reportér Jiří Hofman a uslyšíte ho před půl čtvrtou. A nabídneme také radiobazar po půl čtvrté, tak hezký poslech.
3: Dobré odpoledne s Romanou Jo.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dobré pondělní odpoledne. 8 koncertů chystá během podzimu a zimy Art Café v Broumovském klášteře. Koncerty budou začínat v sále Kreslírna Broumovského kláštera vždycky v 19 hodin a první bude již tuto středu 7. října a zahraje uznávaný zpěvák, kytarista a skladatel z Jihoafrické republiky Gerald James Clark. V Broumově vystoupí v duu společně s úžasným bluesovým kytaristou Jiřím Maršíčkem. Gerald Clark nahrál už 5 úspěšných alb, na nich spolupracoval s předními jeho africkými hudebníky. Album s názvem Blackwater získalo velký mezinárodní ohlas a videoklip ke stejnojmenné písni byl nominován na Evropskou cenu MTV. Se svou hudbou účinkoval na koncertech v 16 zemích světa. No tak ať už jste fanouškem blues, country, rocku nebo jazzu, hudba Geralda Clarka se vám bude líbit. Koncert Gerald Clark a Jiří Maršíček v Art Café v Broumovském klášteře začne ve středu 7. října v 19 hodin. Nenechte si to ujít. No.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Reportérka Zuzana Boučková se nám ozývá z hájemství u Vítězné. Dobré odpoledne. Zuzko, zdravíme tě.
2: Přeji krásné odpoledne.
1: Ty jsi dopoledne vyrazila na průzkum, co jsi našla?
2: Tak našla jsem dva klousky a jednoho hříbka. A stále je tu co objevovat, ale v tom hlavním, v lesním areálu hájemství jsou dřevěné sochy, různé interaktivní prvky a je vidět, že to tady není udělané jen na koukání. Děti si můžou spoustu věcí opravdu vyzkoušet. Je tu velký dendrofon, mnoho ptačích budek i s označením jejich ptačích obyvatel a také dřevěný srubový domek. Z jeho terásky si můžete podívat se po okolí. Navíc babí léto je tu opravdu nádherné, takže děti mají co dělat a dospělí si mohou trochu odpočinout.
1: Zuzko, ty si dopoledne v našem vysílání už zmiňovala keltský stromový kalendář. A už si zjistila, jaký strom si ty?
2: Ano, zjistila a musím říct, že tohle mě docela pobavilo. Podle data narození si tady najdete svůj strom a můžete si přečíst něco o jeho vlastnostech, ale také i o sobě. Celkem je tu 20 druhů stromů. Já jsem osobně jasan, který je prý často dost upovídaný, tak to asi odpovídá, že?
1: Ano, tak asi proto se teď spolu bavíme ve vysílání.
2: Ano, je to tak, možná seš taky jasan.
1: To si musím zjistit, dobře?
2: Kromě toho mě tu také zaujal hřbitov odpadku. Já vím, zní to trochu morbidně, ale je to vlastně pěkně názorná věc, která ukazuje, jak dlouho se různé materiály v přírodě rozkládají. Takže některé zastávky člověka tu pobaví a u jiných se zase trochu zarazí a vážně zamyslí.
1: Ty už si prošla část naučné stezky Lesem království. Jaké to je? Zvládne to třeba běžná rodina s dětmi?
2: Myslím, že právě pro rodinný výlet je to zajímavé. Celá stezka má přibližně 4 kilometry a vede z hájemství až k přehradě Les království. Cestou je 7 zastavení a ptačí budky, takže pořád máte důvod zastavit se a něco si prohlédnout. Já jsem dnes prošla jen část stezky a líbí se mi, že to není jen obyčejná procházka lesem. Stále tady totiž něco hledáte, čtete a zkoušíte. A když budete chtít pokračovat, tak vás čeká na konci krásná přehrada.
1: Takže bys mi hájemství jako tip na rodinný výlet doporučila?
2: Já bych se ho určitě uložila jako tip, protože tady si můžete vybrat, jak dlouhý výlet chcete. Můžete zůstat přímo v areálu, projít si jednotlivé prvky, posedět u ohniště, nebo se vydat dál po stezce směrem k přehradě. A navíc je hájemství volně přístupné a zdarma. Líbí se mi na tom právě ta jednoduchost. Přijedete do lesa a najednou máte program pro děti i pro dospělé. A já se tedy tady ještě půjdu podívat, jestli tu nenajdu něco, co jsem přehlédla a co je také potřeba nafotit a natočit.
1: No, abychom potom mohli našim posluchačům zase doporučit webové stránky Českého rozhlasu Hradec Králové nebo naše sociální sítě, tam to všechno bude.
2: Bude to tam určitě, slibuji.
1: Říká Zuzana Boučková, hezký den, užij si to, naslyšenou.
2: Krásné odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Adams, za chvilku tu máte písničku od Marie Rotrové nebo Marty Kubišové, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, ale nejdřív se podíváme na jednu unikátní sbírku. Anatolij Truhlář začal jako malý kluk sbírat malé modely sanitek. Dnes má jeho kolekce téměř 3000 kusů, některé z nich stále zůstávají zabalené. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem proto teď hledá vhodné prostory, kde by mohla vzniknout stálá expozice spojená také s výukou první pomoci. S šéfem leteckých záchranářů Anatolijem Truhlářem si o jeho sbírce povídal reportér Jiří Hofman.
1: Když se člověk podívá kolem sebe, jsou tu stovky sanitek. Jak vlastně tahle vaše sbírka před téměř 40 lety začala?
2: Ta sbírka vlastně začala stejně jako můj zájem o záchrannou službu, to znamená jako malý kluk už jsem se dostal do prostředí tady reálné záchranky v 80. letech, kdy vlastně tady ten provoz prakticky začínal a díky mému dědovi jsem začal do toho prostředí vůbec chodit a v tu dobu samozřejmě jako dítě mě ta technika začala zajímat a tehdy asi v tom vidím ty počátky, kdy vlastně jsem dostal někdy k Vánocům asi první dva nebo tři kousky sanitek a to jsem ještě samozřejmě nevěděl, že se to rozroste do takovýchto rozměrů.
1: Máte dnes skoro 3000 modelů. Máte mezi nimi nějaký, který je pro vás úplně nejcennější nebo ke kterému máte nejsilnější vztah?
2: Asi těch zajímavých a výjimečných exponátů je tam celá řada, ale asi nejvzácnější jsou z dnešního pohledu ty hračky, které dneska už jsou přes 100 let staré. Vyráběly se třeba ve Spojených státech z nějaké ocelové slitiny. Vlastně znázorňují úplně ty počátky sanitní dopravy, to znamená, je to nějaký povoz koňský i s figurkami koní a člověk ví, že s tou hračkou, která se dneska vlastně sežene jenom přes nějaké internetové aukce, tak ví, že si s tím hráli před 120 lety děti za úplně jiných podmínek, než které známe my.
1: Vy už ale přemýšlíte o tom, že byste část sbírky zpřístupnil veřejnosti. Proč?
2: My jsme vlastně po velmi úspěšné výstavě, se kterou nám pomohlo Muzeum východních Čech, a kde bylo vystaveno asi 15 exponátů, tak vlastně od té doby pořád se zabýváme myšlenkou, že určitě bude velmi pěkné tu výstavu jednou zopakovat v podobě nějaké trvalé nejspíš expozice, protože ty hračky a modely vlastně nedělají nikomu radost a je to za mě velká škoda.
1: A co by podle vás taková expozice měla nabídnout, kromě samotných modelů sanitek? Co by si z ní měl návštěvník odnést?
2: Podobně jako během té výstavy, tak vlastně i ta trvalá expozice by měla v sobě zahrnovat nějakou edukační část. To znamená, určitě bychom chtěli ukázat návštěvníkům historii výroby hraček, historii vlastně vůbec zdravotnické techniky, to znamená dopravních prostředků, které se používají pro transport zraněných a nemocných lidí, ale samozřejmě i s výhledem do budoucna využít vlastně toto jako určitý můstek k tomu, abychom seznámili návštěvníky se zásadami poskytování první pomoci a jak v té situaci, do které se nikdo nechce dostat, jak se nejlépe zachovat.

0: Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a v následujících minutách můžete inzerovat v Radiobazaru. Zdravím vás, dobré odpoledne, jaký je váš inzerát?
2: Dobrý den, já vás zdravím. Mám na prodej lednici s mrežákem, funkční, málo používaná a míry jsou 100, výška je 100 cm, šířka je 60 a hloubka je 80. A pak mám ještě tady štěpkovač tovární výroby, značka Patriot 2800 a za to bych chtěl 1500 korun. A ještě mám tady frézu tovární výroby na pneumatikách, značka DKV, má to uzávěrku plus příslušenství a za to bych chtěl 10 000. A ještě mám tady traktorek domácí výroby, motor Jiguar, Tadek jezdil, jsou tam dvě převodovky spojených výdrhů. A závěs je u toho a pneumatiky 8,25x20. Je to kapotovaný osvětlení. A cena by byla 13 000. A číslo telefonu je. Je to na Náchodsku teda a číslo telefonu je 720 573 005.
1: Tak děkujeme a mějte se na Náchodsku krásně, naslyšenou.
2: Já vám taky hlavně i drahýsko, taky onatko.
1: Tak, pan z Náchodska má lednici s mrazákem, metr vysokou, funkční štěpkovač tovární výroby, frézu na pneumatikách, také tovární výroby a domácí výroba traktůrek se závěsem, kapotovaný, osvětlený a telefon je 720 573 005 a dobré odpoledne, jaký je váš inzerát?
3: Dobrý den, já bych prodal decimálku se závažím za 400 korun, pak bych prodal elektromotor 1,5 kW, 1420 otáček za 300 korun a telefon na mě je 92 36 42 230. Děkuji.
1: Pěkný den, naslyšenou. Tak, pan nabízí decimálku se závažím za 400 a elektromotor 1,5 kW za 300 na čísle 923 642 230. A další inzerát, dobré odpoledne, můžete, Radiobazar.
4: Dobrý odpoledne. Mladá paní, tady prosečné, máme tady dva staré obrazy 120 let, to je jako manželský pár a prostě je to ještě ve staré chrámě, kdyby to někdo chtěl za 200 nebo za 3 a ještě tam mám ve sklepě normálně favorita třeba na nějaký díly, taky bych to dala pryč.
1: Kolo.
4: Favorita.
1: Ano, a číslo kolo. Máte?
4: 604
1: ano.
4: 62 6972
1: a odkud jste?
4: Prosečné.
1: Jo, vy jste to říkala, ano, prosečné. Ano. Tak jo, mějte se krásně, naslyšenou.
4: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Tak paní je z Vrchlabska a dva staré obrazy, 120 let staré, asi třeba za 200 by prodala i s rámem a favorit kolo třeba na díly 604, 62, 69, 72 a Radiobazar pokračuje dalším inzerátem. Dobrý den, můžete povídat, vítejte.
5: Dobrý den, krásné odpoledne. Děkuji. Prodáme zádový benzinový postřikováč, nepoužívaný. A byla by ještě ruční kolečkovou sečku na mák, mrkev, řepu, kukuřici. A bylo by to obojí cena dohodou. Bylo by to Holicko 731 589 248.
1: Moc krávám, děkuji. Ano, pěkný den, naschledanou. Z Holicka nabídka, zádový benzínový postřikovač a ruční sečku kolečkovou nabízí paní na čísle 731 589 248. Vítám vás v Radiobazaru, dobré odpoledne. Slyšíte mě, dobrý den, Radiobazar. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
3: Dobrý den. Já jsem vám ohledně ty decimálky a tam bylo špatné číslo.
1: Tak
3: číslo
1: ještě jednou.
3: 72, aha. 36, 42, 230.
1: Tak dobře, dobře. Děkuji. Hezký den, nashledanou. Takže oprava, decimálka a elektromotor 723, 642, 230 a dále tady máme další nabídku nebo poptávku. Dobrý den.
6: Dobrý den. Nabízím vyklízení domů, bytů, garáží, sklepů, skladů, uklidím okolo baráku, pokácím stromy, keře, odvezu úplně všechno. A je to telefon 608 103 810. Děkuji, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou. Pán nabízí vyklízení jakýchkoliv prostor nebo práce na zahradě 608 103 a 810. A dobré odpoledne, ještě váš inzerát, vítejte v Radio Bazaru.
7: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych pneumatiky zimní 4 kusy na diskách 175 70 R13. Úplně nové a cena bude symbolická. A je to na číslo telefonu 722 907 030 Česká Skalice, Holík Josef.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
7: Děkuji vám pěkně, pěkný den.
1: Tak, pan je z České Skalice a nabízí 4 úplně nové zimní pneumatiky na diskách za symbolickou cenu na čísle 722 907 030 a pokračování Radio Bazaru zase zítra odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Hradci Králové. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

Dívám se na hodiny ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové 15 hodin a 52 minuty. Takže vás zvu k poslechu našeho dalšího vysílání s Alenou Brantovou, to budou zprávy v 16. A s Pavlem Kučerou dnešní humoriáda, jejím hostem u mikrofonu Českého rozhlasu bude Marie Tomsová. Příjemnou zábavu po 16. hodině.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: I Hradec Králové si dnes připomíná nedožité devadesátiny Václava Havla. Město Vrchlabí spouští historicky první participativní rozpočet. Tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Tokiu zahraje o titul a zítřek přinese zpočátku mlhy, později jasno a teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Klicperovo divadlo Hradci Králové.

0: rozpočtu. Město chce touto novinkou zapojit lidi do rozhodování o vylepšení veřejného prostoru a financování jejich vlastních nápadů. Tajemnice městského úřadu Radka Metelková dodává, jakou částku radnice poskytne a dokdy je možné posílat návrhy.
1: 1 milion korun a je to ve spolupráci s nadačním fondem Škoda. Zhruba někdy před Vánoci by mělo být vyhodnocení těch nápadů a bude se dále hlasovat, který z těch nápadů se skutečně zrealizuje.
0: Maximální cena nafty zítra mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Sport. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V semifinále porazil ve dvou setech Monačana Vašerota. V zítřejším rozhodujícím utkání vyzve od 11 hodin našeho času sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Počasí. Zítřejší předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 14 až 17 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové se srazila dvě osobní auta na křižovatce ulic Kladská a Librantická. Na místě jsou záchranáři, projíždějte tam velice opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači, hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
5: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
4: Humoriáda.

0: písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No,
1: protože... To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím,
1: takže
0: že
1: babí,
0: ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže vás nikdy nebyl v kostele, no dobře, no, pan Čtvrtníček, ano. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidlo se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženich, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jim vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková z Vyškova, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Salenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná jistrka Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě a nebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka, Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuško. Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No,
1: Majka,
2: že
1: určitě.
2: Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
3: Jo, pořady, já myslela samozřejmě. Pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: To je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
3: Hola.
5: No prosím. Tady Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
6: Paní Tomsovou, zdravíte.
3: Děkuju.
6: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
7: Dobré odpoledne, zdravotně z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Bolek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale v konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že ti skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopytem sem, kopytem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela jde a Věra Chytilová?
3: No já nevím. No, radši se do toho nebudu
1: pouštět.
3: Nedá
1: se na imitátorku z hlasatelky?
3: Ne, radši ne. Dobře. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
8: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jí to?
9: Neříkal jsem jí to? Povídej.
8: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala, stop. To byla slepice, ty blbče.
10: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučejí a komparas a všecko, všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připravení, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
8: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let, 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby nebylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle jo, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, že to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože tak říká jenom ona, jo. Říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Tak jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera já jsem vyšel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně a pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejedl, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. Tak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že budu se teda sebrat a jít zpátky do práce. Což zase notabene tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už nic neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
3: Děkuju.
2: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, paní Tomsová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
3: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Mm-hmm. Tož, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
3: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna mm-hmm. zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Králového.
2: V Luhačevicích. No, no vidíte, to. Jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, no. Dáváme do
3: taková seznamka.
5: No, Hradce Králového, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava Skobilic.
2: Dobrý
3: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
3: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
3: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
3: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
3: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
3: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie v láhvi.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje. Dobro zvítězí vždycky nad zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
3: no, to je
2: typ.
3: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Marie, Mařenku.
1: Ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádného mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako obviňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce, dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já o to asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý?
6: Netřeba, já jsem ex-ofo.
7: Ex-ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž šmejdi udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, předvažovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Náchodská nemocnice spustila provoz robotického operačního systému. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Útočník Patrik Šik vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč a zítřek přinese zpočátku mlhy, později jasno a teploty do 22 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Oblastní nemocnice Náchod spustila jako první nemocnice v našem kraji robotický operační systém. Lékaři ho budou využívat hlavně při operacích žaludku, kýly, prostaty nebo gynekologických výkonech. Nemocnice za robotický systém zaplatila 37 milionů korun bez DPH. Pod Náchodskou nemocnici spadá i ta Rychnovská. Univerzita Hradec Králové si polepšila v mezinárodním srovnání vysokých škol Times Higher Education. V žebříčku pro rok 2027 se škola dostala mezi tisícovku nejlepších světových univerzit, zatímco loni byla až ve druhé tisícovce. Z 18 hodnocených českých vysokých škol se zařadila na čtvrté místo za Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu a Českou zemědělskou univerzitu.
4: Prestižní globální žebříček letos hodnotil celkem 2297 univerzit z celého světa. Nejdůležitější

0: odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil. Sport.
1: Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Její výsledky vyhlásil dopoledne v Praze klub sportovních novinářů. 30-letý kanonýr Leverkusenu ukončil po letním mistrovství světa reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra. Počasí. Zítřejší předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 14 až 17. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové se srazila dvě osobní auta na křižovatce ulic Kladská a Librantická. Na místě je policie i hasiči, projíždějte tam velice opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je krátce po 17. hodině, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, s vámi je Zdena Kabourková. Jak víte, o tomto víkendu se budou v celém Česku konat komunální volby. Minulý týden jsme vám v našem vysílání představili lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech našeho kraje. A všechny tyto pořady najdete v plném znění na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. Najdete tam i tři diskusní pořady, které vám nabídneme tento týden, kdy se budeme podrobně věnovat Hradci Králové. Od dnešního dne až do středy vám představíme strany, koalice a hnutí, které se uchází o hlasy voličů v Hradci Králové. V letošním roce kandiduje v Hradci Králové 10 politických subjektů, je to opět méně než v roce 2022, kdy se o hlasy voličů ucházelo tedy 15 subjektů. Na jejich soupiskách figuruje dohromady 369 kandidátů. No a kdo v příštích 4 letech usedne do 37 křesel v městském zastupitelstvu a přebere odpovědnost za směřování města? No tak to se dozvíme už za pár dnů. Každopádně vám mohu říci už teď, kdo usednul se mnou ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes tu jsou se mnou 4 zástupci a pozváni byli na základě losu, tak jak byli vybráni pod notářským dohledem. Tak a kdo naše pozvání přijal, se mnou ve studiu jsou náměstkyně primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková, lídrině strany Salon Republiky 21. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Koalici je Hradecká levice, kterou tvoří 2 strany, sociální demokracie a komunistická strany Čech a Moravy. Zastupuje lídr, stavební projektant Lubomír Štěpán. Hezké odpoledne i vám.
2: Dobrý den.
0: Dále je s námi ve studiu ekonom a podnikatel Roman Pátek, lídr koalice PRO, tedy Právo, respekt, odbornost, svobodní a přísaha. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
0: No a koalice je Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků vede do voleb stávající primátorka Pavlína Špringrová. Hezké odpoledne i vám.
4: Hezký den.
0: Tak ještě jednou vás tu všechny vítám.
5: Komunální volby 2026.
0: Jména hostů známe a než se budeme věnovat zásadním tématům, pojďme stručně, opravdu velmi stručně představit vaše priority. Začneme tedy nejprve tak, jak určil los lídrině kandidátky Salon 21 Ilona Dvořáková. Salon Republiky. Salon, na to jsme zvyklí, v meziválečném období získal Hradec Králové tuhletu přezdívku. Tak chcete, aby se o Hradci Králové taky takhle mluvilo, co pro to chcete udělat? Jaké jsou tedy vaše priority?
1: V každém případě chceme vlastně se odkázat na to, co se tady v minulosti povedlo, protože Hradec Králové byl obrovskou inspirací nejenom u nás, ale i v zahraničí. No a chtěli bychom to posunout právě do 21. století, respektive posunout ještě více, nežli to je. Takže ano, já osobně mám velmi ráda z hlediska historie éru bývalého starosty Františka Ulricha, který kromě toho, že byl dlouhé roky, téměř 35 let starostou, tak dokázal komunikovat s lidmi napříč různými směry a různými stranami a dokázal vlastně to, že se Hradec rozvíjel napříč politických názorů a těchto věcí, takže na to bychom taky chtěli navázat. A zároveň si myslíme, že si Hradec zaslouží, aby opět byl inspirací pro ostatní města.
0: Dobře, děkuji. Ilona Dvořáková, Salon 21. Tak, lídr koalice Hradecká levice, Lubomír Štěpán, pro vás, jak jsem se dočetla, jsou důležité sociální jistoty, ale jaké další priority máte?
2: Tak pro nás velkou prioritou je bydlení. Byli bychom rádi, aby město začalo opět stavět své komunální byty a aby podporovalo i družstevní bytovou výstavbu. Další prioritou, která tady je, je samozřejmě podpora rekonstrukce Benešovky. Je mi jasný, že pravděpodobně se to nepodaří za další volební období, za ty 4 roky, jelikož to je poměrně dost náročná investice, ať už po stránce stavební, tak po stránce ekonomický, ale bylo bychom rádi, aby se to rozjelo.
0: Tak já vás zastavím na chvíli, protože Benešovce se určitě budeme ještě věnovat. Ještě
2: ale je to naše další priorita.
0: Ano, to v pořádku.
2: A další věc, kterou bych chtěl, aby se dotáhla do konce, je odstranění veškerých prašných silnic na území města Hradce Králové a dobudování chodníků. Mm-hmm. Máme tady spoustu okrajových částí, kde lidi jezdějí ještě v blátě a místo toho chceme v centru města budovat nový náměstí za víc jak 100 milionů korun. Mně to připadá trošičku postavený na hlavu.
0: Dobře, je to váš názor. Tak, lídr koalice pro svobodní a přísaha, pan Roman Pátek. Vy jste si dali za cíl Hradec dostat na první místo v žebříčku velkých měst. Tak mi řekněte, jak toho dosáhnout, tedy jakými prioritami?
3: Ano, tohle jsme si dali do priorit. Je to je pravdou to, že Hradec se z nějakého asi 11. místa propadnul na nějaké asi 630. v současné době, ano. Což asi o něčem hovoří. To, co si myslíme, že Hradečáky v tuhle chvíli nejvíc pálí, tak jsou zanedbané některé části města a některé věci nedotažené. Nedotažené věci, tím mám na mysli jízdu přes Hradec jako takovou, to znamená
0: takže doprava,
3: páteřní komunikace a tak dále, tohle to všechno, aby fungovalo lépe, než funguje v současné době. Mile, to je jedním z malých krůčků. To souvisí ale i třeba s dobudováním sítě cyklostezek a podobně. Současná radnice na to klade velký důraz, ale zatím se v tom moc neděje, což je hloupé, když cyklostezka začíná na poli a končí na poli. A souvisí s tím samozřejmě parkovací domy na sídlištích a v dalších lokalitách, kde je problém. Taky jsem bydlel na Moravském a kroužil jsem jako satelit, než se mi podařilo někdo umístit vozidlo. Takže to je zoufalá situace. A určitě je potřeba se věnovat i dostupnějšímu bydlení, protože samozřejmě to těm lidem moc nepomáhá.
0: A i tomu se budeme dnes věnovat. A ještě lídrině koalice Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků, paní Pavlína Špringrová. Tak, povídejte. Já vím, že vy byste ráda navázala na to uplynulé čtyřleté funkční období, že to chcete dotáhnout, chcete dotáhnout rozjeté projekty a zároveň chcete rozhýbat ještě víc Hradec. Hýbeme se málo podle vás?
4: Ne, já myslím, že ten Hradec se skutečně za ty poslední 4 roky podařilo neskutečně rozhýbat. Užili jsme si hradeckou 800, podařilo se postavit a zrekonstruovat křižovatku Mileta, schválit územní plán, prodat fotbalový klub, dokončit fotbalovou arénu, začít rekonstruovat a skoro finišujeme s podchodem Karla IV. Takže těch rozhýbaných projektů je spousta. Posunuli jsme dál Benešovku, posunujeme dál Velké náměstí a nechceme, aby Hradec se zabrzdil a nebo aby se vracel někde na začátek. Takže když už se Hradec rozjel a rozhýbal, tak ať jede dál.
0: Dobře, děkuji. To bylo tedy krátké zastavení u našich 4 hostů.
5: Komunální volby 2026.
0: Tak a teď tedy pojďme na první téma. Tím prvním tématem jsou infrastrukturní a prioritní projekty a zároveň do rozpočet města. Tady se asi dostaneme k tomu úvěru, o kterém se hodně hovoří, protože to spolu úzce souvisí. Tak já začnu ještě jednou, tak jak jste byli vybráni losem pod dohledem notáře, takže lídrině kandidátky Salon 21 Ilona Dvořáková. Infrastrukturní a prioritní projekty. Co si máme představit?
1: Tak ono už to tady zaznělo od Pavlíny Špringrové. Pro nás je důležité pokračovat samozřejmě a dotáhnout do konce rekonstrukci Velkého náměstí, Benešovy třídy a samozřejmě pro nás je velkou prioritou také bydlení. To znamená, bydlení je naprosto zásadní pro to, aby se město mohlo dál rozvíjet a jsou různé formy, jak k tomu přistoupit. Teď se plánuje 1100 až 200 bytů vlastně v severní zóně a plánuje se také družstevní bydlení v Koželužně. Tak to jsou takové priority. A co je důležité, tak je samozřejmě doprava. To je naprosto zásadní a to jsou záležitosti severní tangenty, jižní spojky, jižního propojení a také železnice. To je vysokorychlostní trať do budoucna a zdvojkolejnění jak na Pardubice, Jaroměř, Prahu.
0: Co se týká té Benešovy třídy, tak jste spíš pro rozdělení prací?
1: Naprosto, protože ono to má velké výhody i vzhledem k obyvatelům, kteří na Benešově třídě žijí, že je to nebude tolik zatěžovat, že tam nebudou zásadní uzávěry pro ně a ten komfort života může zůstat zachován tak, jak je, ale pak jsou tam další věci, že vlastně tím, že to bude na etapy, můžeme vybírat prostory, které jsou momentálně v neúplně dobrém stavu, to znamená že začít těmi nejhoršími a do třetice vlastně s tím souvisí i městská pokladna, to znamená, že podle možnosti, kolik peněz budeme mít, tak můžeme financovat ty etapy a to si myslím, že je naprosto zásadní.
0: Tak hovoříte o financování, zeptám se u toho rozpočtu města. Nemáte obavy, že úvěr ohrozí finanční stabilitu Hradce Králové, nebo jste si jistá, že se tak nestane?
1: Myslíte ten úvěr, který
0: ano.
1: máme teď na
0: kterém se
1: ITI?
0: Tolik hoř.
1: Určitě ne, protože jsme to konzultovali s naším ekonomickým odborem a samozřejmě bez těch analýz, co si město může či nemůže dovolit, bychom do toho úvěru v žádném případě nešli.
0: Pod otázka je podle vás ekonomicky výhodné stavět za půjčené peníze?
1: Kdyby město mělo dostatek svých vlastních financí, ať už z rozpočtového určení daní, i z výběru daní, tak samozřejmě by si půjčovat nemuselo, ale tak to bohužel není a nám nezbývá nic jiného, nežli si na investice vypůjčit, na investice, které pak se ukáží třeba nějakým způsobem návratné.
0: Mm-hmm. Tak, lídr koalice Hradecké levice Lubomír Štěpán, vaše tedy infrastrukturní a prioritní projekty, povídejte.
2: Jak už jsem řekl v úvodu, pro nás jedna z největších priorit je zahájení rekonstrukce Benešovy třídy.
0: Já vám do toho vstoupím. Před 4 lety jsme tady spolu na tohleto téma hovořili. Posluchač možná, že si vzpomene, že jsme si říkali, že se něco už bude dít. Ty 4 roky se samozřejmě dělal něco, co jsme třeba nemohli ještě vidět. Takže teď už něco uvidíme.
2: No, já bych byl velice rád, kdyby se něco vyjelo. Já si myslím, že za ty 4 roky se toho moc neudělalo. Spíš se čekalo. Je pravda, že ta celá ta akce je poměrně dost složitá. Byly tam velké problémy s majetkovými vztahy a dalšími věcmi, to ale to tady řešit nemůžeme.
0: To už je asi vypořádané, jak jsem pochopila.
2: A druhá věc je zahájení stavby a přitom si vzít úvěr 700 milionů korun na něco úplně jiného. Ta stavba bude stát více jak 2 miliardy korun. A když město si teďka na ty 2-3 projekty ITI vezme 700 milionů, tak tu Benešovku během dalších 4 let ani nezahájíme, anebo možná někde opravíme nějakou lávku, aby nám nespadla na hlavu, ale v nic víc neuděláme, protože to nebudou peníze. Bohužel. To znamená, bylo by dobré, kdyby se znova přehodnotil celý systém dalších investic v dalším období. Dostímá se, to začíná se město dostávat na hranici takzvaného únosného úvěru, který je daný, měla by to být zhruba 1/3 rozpočtu města.
0: A tam to stále ještě ale vychází.
2: No teď tam ještě nejsme. Takže... Ale za chvíli, pokud bychom začali dál se rozšiřovat a brali si další úvěry, tak se tam dostaneme a potom začnou být velký problémy. Už jenom kvůli tomu, že nám banky začnou dávat vyšší úrokovou míru a tak dále a tak dále.
0: No,
2: další věc, kterou bych chtěl řešit, je otázka, než zahájit rekonstrukci velkého náměstí, tak vyřešit parkování v centru města Hradce Králové.
0: Takže to je další.
2: A to je velikánský problém.
0: Infrastrukturní
2: protože
0: projekt.
2: Já když odstraním těch zhruba 250 aut z velkého náměstí, tak někde ty auta musí být.
0: Takže to je další projekt.
2: A to je další projekt. A za velký peníze.
0: Jasně, takže...
2: No, že ono jako to je všechno napjatý a já si myslím dokonce, že Hradec těch peněz má hodně málo na to, aby mohl uskutečnit to, co všichni máme v plánech.
0: No, já jsem se ptala na vaše infrastrukturní projekty, takže jste řekl, jen se zeptám, jestli pokud co se týká té Benešovy třídy, tak je, jestli jste pro rozdělení prací na etapy nebo...
2: Ono to jinak nepůjde.
0: Nepůjde, dobře. Tak, lídr koalice pro svobodní a přísahá Roman Pátek. Tak, vaše infrastrukturní projekty a váš tedy názor, rozpočet, dluh, úvěr?
3: Já se budu asi trochu opakovat po dvou předřečnících. Benešovka je určitě potřeba řešit. Nemá to jiný řešení, než jít po nějakých etapách, tak, které budou technologicky a technicky dávat smysl. Je v dezolátním stavu a opravdu to není důstojné. Chce tam pohybovat. Takže to je s tím naprosto souhlasím, taky souhlasím a to s tím zase souvisí, to, co řekl kolega, to znamená, je potřeba, než začnu nějaký projekty dělat a ubírat parkovací místa, jako se už dneska Salamometrov děje, nejenom na velkém náměstí a jinde po Hradci, tak je potřeba ne mít nějaký studie, ale začít reálně pracovat na dalších parkovacích domech, protože ta situace je špatná dneska. Sice se mluví o tom, že už víme, že bude stát parkovací dům u nemocnice, ale už dneska víme, že ten zdaleka nebude stačit, takže je potřeba si říct, nebo do toho zásadním způsobem sáhnout a jak říká kolega Štěpán, je potřeba se zamyslet, jestli ty projekty, které jsou dneska nějakým způsobem naplánovaný, tak jestli všechny jsou skutečně prioritní, nebo jestli náhodou by nepočkali.
0: Vy jste, co se týká rozpočtu, velmi kritičtí. Vy říkáte, že byste financovali z vlastních zdrojů města. Myslíte si, že je to vůbec možné v dnešní době?
3: Jako ekonomovi se mi odvírá kudla v kapse, když to řeknu lidově, když chci za půjčené peníze budovat nějaké pseudonáměstí v galerkách a likvidovat toho parkovací místa, za které nemám náhradu, to nikomu nic nepřinese a bude to stát, dávám do toho úvěrový peníze a z naprosto nehoráznou část.
0: Já se jenom ptám, jestli ty vlastní zdroje podle vás budou stačit.
3: To je, že je potřeba optimalizovat rozpočet, to znamená podívat se na to, jestli fakt potřebuju teď hned všechny ty věci zrealizovat a jestli se to vyplatí teď do toho dát. Ano, je pravdou, když to odsunu, tak stoupá se na prací a tak dále.
0: To chci říct právě, ale že budete-li odsouvat, bude to čím dál finančně náročnější.
3: Spočítal, když se dávají nějaké peníze do rekonstrukce a rozšiřování škol, školek a podobně, což samozřejmě nemůžeme to nechat dětem spadnout na hlavu, o tom žádná, ale taky si, že budu někde něco rozšiřovat, jestli je fakt spočítaný, že až to dodělám, takže tam ty děti ještě taky budou. Ta křivka slítá nahoru dolů, to znamená, zrušilo se zrši na jihu, udělala se tam střezina a teď jsem čet, že se připravuje rozšíření SNP, takže nevím, jestli to jako dává úplně. Jo.
0: Každopádně ty peníze byly použity například na denní stacionář v Třepši, na stavbu mateřské školy v Podzámčí, do stavbu základní školy Habermanova, stavební velké stavební úpravy,
3: harmonie.
0: Já jenom chci říct, že třeba vy ty sociální služby máte taky v programu, jasný, to znamená, že vy byste na jednu stranu mohli být docela rádi, že se tohle to daří. Ale jak říkám, vy to chcete dělat.
3: Za je toho málo, máme jediný důchodák, který naprosto nestačí.
0: Dobře, k tomu se určitě vrátíme ještě k tomuhle tomu tématu. Každopádně to byl tedy další názor a ještě lídrině koalice HDK a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků, paní Pavlína Špringrová. Tak vaše infrastrukturní projekty?
4: Tak naše infrastrukturní priority nemůžou být jiné než Benešova třída a Velké náměstí, potom řešení dopravy, které už tady také zaznělo. Na druhou stranu je potřeba říct, že tady zaznělo spousta nepravdivých informací, úplně řekl bych posunutých informací až skoro bludu, tak jenom řeknu, že realizační cena Benešovky není 2 miliardy korun, ale zhruba 0,5 miliardy korun. Není pravdou, že na Gajerky si bereme úvěr, je to veřejné prostranství, které má být financováno částečně z dotace a částečně z našeho rozpočtu. To je další blud. Rozšiřování SMP není rozšiřování SMP, je to přístavba tělocvičny, která je potřebná, protože se děti do tělocvičny nevejdou a pak je tam ještě rekonstrukce vchodového zázemí, kde představte si, děti mají v dnešní době, kdy probíhá klimatická změna, kterou někteří z vás popírají, tak tam ty děti mají 40 stupňů. Takže to je opravdu jako mimo jako zdravé prostředí, které bychom našim dětem měli dopřávat. A skutečně, pokud budeme dělat školy a školky, tak je budeme dělat s ohledem na demografický vývoj, budeme je dělat tam, kde se město bude rozvíjet a kde budeme potřebovat. A ano, dojde k tomu, že v některých částech města ty školy a školky budou třeba méně potřebné, ale jsou části, kde nám prostě ty kapacity nestačí, čili my to samozřejmě bereme v potaz a je to velmi důležité plánovat systematicky. A ještě poslední poznámka. Je potřeba si uvědomit, že dluh rozhodně není naším cílem, ale úvěr je prostředkem právě k těm cílům, které jste zmiňovali, že nemáme žádné sociální zázemí. Ano, budeme z toho úvěru, který nám pomůže, tak z něho budeme financovat například denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Bude se stavět ve Slatině dům pro seniory. Budeme také z toho úvěru financovat rozvoj školské infrastruktury. To je to, co potřebujeme, mimo jiné opravu z Azuš Habermanova a také MŠ Podzámčí Římská 2. Takže jenom, abyste říkali pravdu a nebo se nevyslovovali k tomu, co přesně nevíte.
0: Vrátím se ještě jednou k té Benešově třídě. I s vámi jsme o tom vlastně hovořili před 4 lety. Tenkrát, pokud si vzpomenete na tu debatu, tak se prosazoval víc ten model velké rekonstrukce. Tenkrát jste se na tom shodli. Tak, teď se hovoří víc o té etapizaci. Proč došlo k téhleté změně, s kterou vlastně, jak jsem tady pochopila, všichni souhlasíte?
4: Ano, je to jediná realistická cesta k vedoucí k cíli. Ukázalo se, že několik let živená cesta je slepou cestou, která opravdu nikam nevede, protože Benešovka měla tak a má tak složité majetkové poměry, že to v podstatě bez nějakého speciálního zákona, který by se týkal jenom Benešovky, nejde vyřešit. To znamená, my jsme zadali po té, co jsme to ověřovali opakovaně i v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, to stanovisko, jak jsme zjistili, že bychom potřebovali 100% podpisů vlastníků všech bytových jednotek, což prostě nejde. Nejde, je to nerealistické. Takže potom vyhodnocení logicky se nabízí jedna jediná cesta, rozdělit to do několika menších stavebních objektů a step by step Benešovku skutečně rekonstruovat a neslibovat věci, které jsou opravdu daleko vysoko a především nerealistické.
0: Já musím říct, že když jsem si procházela vaše programy, tak v podstatě jste se na té etapezaci momentálně shodli naprosto všichni. Tak to byl tedy čtvrtý názor k prvnímu tématu dnešní debaty. Budeme pokračovat.
5: Komunální volby 2026.
0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte předvolební debatu před komunálními volbami, které se budou konat už tedy v pátek a v sobotu. Našimi hosty dnes jsou náměstkyně primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková, lídrině strany Salon Republiky 21, koalici Hradecká levice, kterou tvoří dvě strany, sociální demokracie a komunistická strany Čech. Strana Čech a Moravy zastupuje lídr Lubomír Štěpán. Dále je s námi ve studiu ekonom a podnikatel Roman Pátek, lídr koalice Pro, Svobodní a přísaha a ještě koalici Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků zastupuje stávající primátorka Pavlína Špringrová. A my se budeme věnovat dalšímu tématu, tématu, kterého jste se dotkli všichni a vůbec se nedivím, protože to je něco, o čem se hovoří v celém Hradci Králové, ať už tu žijeme nebo sem jenom jezdíme, a to je parkování. Tak, pojďme to zase otočit. Lídrině koalice HDK a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Parkování, velké téma.
4: Je to velké téma. Hradec Králové je vysoce automobilizovaným městem, to znamená, ten počet automobilů na jednoho obyvatele je 0,82%, takže to je opravdu velmi vysoké číslo. Tím se spíš blížíme na východ než na západ, bohužel. Zároveň je potřeba si uvědomit, že naše města jsou designovaná s určitou kapacitou. To ale neznamená, že budeme rezignovat na řešení té problematiky, čili naším programem je to, že tam, kde je to možné, budeme navyšovat kapacity formou třeba výstavby parkovacích domů, kde to umožňuje územní plán, kde o to bude zájem. Nabízí se několik míst na Moravském předměstí, případně na Slezském předměstí, kde ta absence parkovacích míst je velmi silná. A potom ještě máme připravený teď v celku čerstvě jednotný systém parkování, který se bude soutěžit metodou design and build. A bude to vlastně systém parkování, který má jeden základní cíl, a to je ochrana rezidentů. Zaznělo tady dneska nepříjemné kroužení kolem vlastního baráku nebo místa svého bydliště, co se děje. A právě toho kroužení by mělo být méně, protože ta ochrana rezidentů bude kardinální součástí tedy toho parkovacího systému, který by se měl vztahovat na celé město výjima zon ISP, kde ještě je tedy ta smlouva platná do roku 2035. Takže to jsou takové hlavní recepty a pak tady máme takový inovovaný nápad, nebo inovační, řekl bych, nápad, a to je družstevní parkování. Teď máme zadanou...
0: To je v podstatě novinka.
4: To je úplná novinka, máme zadanou studii proveditelnosti, mělo by to být ten pilotní projekt na ulici Na Potoce, což je mezi Moravským předměstím a Třebší, a zde by vlastně měl fungovat parkovací dům na modelu družstevního bydlení, to znamená, že založí se družstvo, je tam potom nějaký počáteční vklad a potom dochází k tomu splácení těch částí.
0: O parkovacích domech jsme hovořili také před 4 lety, ano. Vzpomínám si. Tenkrát jsme mluvili o parkovacím domě u fakultní nemocnice. Tam se to tedy odsunulo?
4: No, posunulo spíš.
0: Posunulo?
4: Než. Posunulo.
0: Takže ho nebude budovat ale město?
4: Ano.
0: Ale?
4: Tak ten plán je takový, máme podepsané memorandum, běží projektová příprava, teď probíhá vlastně soutěž na stavní dozor nebo na správce stavby, aby byla přesná, protože to je taky metodou design and build, a v podstatě to bude sdružená investice fakultní nemocnice města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje, kde máme stanoveny částky. Tím investorem bude fakultní nemocnice a ta také ve spolupráci s krajem připraví tu projektovou dokumentaci a zejména fakultní nemocnice potom bude provozovatelem toho parkovacího domu 900 míst. Myslím si, že velmi důležitá injekce, ale není to všechno, protože dalších 400 míst bude u areálu budoucí chirurgie, která se dostavuje.
0: Velice krátká otázka, protože se musí dostat na všechny. Často se ozývá takový povzdech, jestli by nebylo dobré třeba skončit smlouvu s ISP, která má tedy skončit, až musím říct posluchačům, kteří to možná netuší, v roce 2036. Bylo by to moc drahé vypovědět takovou smlouvu?
4: Už před lety, více než 10 lety, město mělo možnost vstoupit do těchto smluvních svazků. Bohužel tenkrát ODS nepodpořila toto řešení. Mohli jsme být úplně jinde a mohlo to být všechno poměrně jiné a pro město příznivější. My jsme v tom našem čtyřletém období opakovaně vstoupili do jednání s firmou ISP. Bohužel tam došlo k úmrtí majitele té společnosti a víceméně tím se ta jednání zastavila, protože se řeší dědické záležitosti a víceméně dneska už ta cena by byla i o nulu vyšší, než tak byla před těmi více než 10 lety.
0: Děkuji za vysvětlení. Tak, lídr koalice pro Svobodní a přísaha Roman Pátek, vy a váš názor, jak řešit parkování, protože vy jste říkal, že tedy kroužíte kolem vlastního domu občas.
3: Už naštěstí v tomhle ohledu se přestěhoval do Lůzku či do vlastního, takže ten problém už dneska nemám. Nicméně na tom se nic nezměnilo. To, co tady zmínila paní primátorka a kolegové, to znamená, na tom panuje shoda, jsou a budou určitě ještě vytipovat nějaké lokality na další parkovací domy. V tom si myslím, že tady asi panuje shoda mezi všemi účastníky
0: takže
3: debaty.
0: To byste podpořili.
3: Určitě, v každém případě, tam není sporu. Jo. Potom stojí za úvahu, respektive určitě bychom navrhovali nějaká záchytná parkoviště, to znamená pro dojíždějící z okolí Hradeckého, který si mezi za prací, tak jako něco jako dneska slouží podle mého parkoviště u Flošny, na něco podobného, a na některých okrajových obchodáků, tak zrovna taky potřeba to podchytit a deblokovat ty parkoviště u těch obchodních center a podobně, ale umožnit těm lidem, aby zaparkovali a zároveň tam nějakým způsobem se efektivnit městskou dopravu, aby ty lidi mohli pokračovat do centra, do zaměstnání a za dalšími záležitostmi, které potřebují.
0: To asi se nevyhneme i
3: rezidenčnímu parkování na sídlištích a podobně, ale slyšel jsem to tady a někde jsem to i čet, že se zpracovává nějaká studie, zatím neveřejná, která to má řešit a navrhnout jak to celý podchytit.
0: Dobře, děkuji, to byl Roman Pátek. Lídrině kandidátky Salon 21 Ilona Dvořáková. Tak, parkovací domy asi, pod to se asi podepisujete taky, protože nakonec s tím souhlasíte vlastně všichni. Ještě nějaké další řešení byste navrhovali?
1: Ono tady toho bylo hodně řečeno, jak ze strany paní primátorky, tak i ze strany pana kolegy Pátka. V podstatě je to ta varianta, která je důležitá. Já bych jenom zmínila dvě takové věci, které považuji za velmi výjimečné. Ta jedna z nich je, že když vznikal Gočárův okruh, tehdy nadčasová záležitost, tak bylo v Hradci Králové počet automobilů, který byste spočítali na prstech jedné ruky. Ovšem zase, když pak byla projektována sídliště, tak nikdo nepočítal s tím, že tolik automobilů bude. A dnes vlastně se dostáváme do té nekomfortní situace, že každá rodina má jeden až více automobilů. Takže, jak bylo řečeno, určitě parkoviště, záchytná parkoviště, naprosto zásadní. Zvýhodnit občany města Hradečáky a umožnit ale návštěvníkům anebo těm, kteří se jezdí za prací, aby nepřišli o ten komfort, aby měli možnost zaparkovat třeba někde nedaleko města nebo některé z jeho částí a dostat se tam, kam potřebují, a to buď tedy formou městské hromadné dopravy, nebo můžou třeba využít sdílená kola, případně další záležitosti. A jinak ještě bych chtěla říct ohledně toho velkého náměstí, což tady zaznělo, že Hradec Králové je jedno z mála měst, kde na Velkém náměstí je takové nehezké parkoviště, že nás to vlastně svazuje a to náměstí to jízdí, protože v minulosti tam skutečně žádné takové parkoviště nebylo.
0: Myslím, že bychom byli všichni rádi, kdyby se tam neparkovalo.
1: Je to veliká škoda, ale neznamená to jakkoliv likvidovat návštěvníky Velkého náměstí a všechny ty, kteří tam pracují, provozovatele těch provozoven, umožnit jim bezpečný přístup k těm provozovnám a umožnit lidem, kteří tam jedou, dočasně zaparkovat a zase odjet. To určitě ano, ale musí to mít také nějakou míru a formu.
0: Předpokládám, že Velké náměstí bude téma možná někdy příště. Tak, teď ještě lídr koalice Hradecká levice, Lubomír Štěpán. Vy jste velmi kritičtí, co se týká právě toho parkovného vybírání cizím subjektem. Vy byste chtěli ukončit tu smlouvu. Jak jsme slyšeli, teď to momentálně není úplně reálné, ale stojíte si za tím, že byste to chtěli.
2: Naším názorem je, že uzavření koncesní smlouvy tenkrát s Atolem byla v podstatě krádež.
0: S čímž ale už momentálně těžko někdo něco udělá.
2: A bohužel ta pokračuje doteď. Jestli chceme začít rekonstruovat Benešovu třídu, tak nepostavíme ani jeden parkovací dům.
0: A nebo vidíte stále tak hodně negativně.
2: A nebo zrujnujeme městskou pokladnu. Bavíme se o objemech v řádech stovek milionů korun.
0: Dobře.
2: Bohužel. A mě tak pokladna městská má nějaký dno.
0: Každá,
2: a buď to budeme dělat jednu věc, nebo druhou věc, nebo třetí věc, ale pokud se nezmění objemy peněz, který dostává město Hradec Králové z daňových výnosů a z dalších, tak v podstatě tady se o tom můžeme hezky povídat. Hezky jsme si o tom povídali před 4 rokama, hezky jsme si o tom povídali dokonce před 8 rokama. Ty témata jsou pořád stejný, ale bohužel... Ano, chceme dělat parkovací domy, chceme rekonstruovat Benešovku, chceme rekonstruovat Velký náměstí, máme veliký plány, severní terasy, které jsou vlastně na spadnutí a spousta dalších věcí.
0: Plánů je určitě hodně, každopádně jste mě utekl od toho parkovného.
2: Prostě město na to není, já tady jako můžu slibovat, co budu chtít, ale buďme realisti.
0: Utekl jste trošku od té otázky, ale těch parkovacích domů, parkování, záchytná parkoviště, to všechno byste podpořil, když mluvíme tady
2: o
0: parkování?
2: Já o tom mluvil už na začátku. Ano, parkovat, stavět parkovací domy, řešit parkování pro lidi, zároveň řešit městskou hromadnou dopravu. Když si uvědomíte, že pro mě je dneska lacinější jet sám jeden z Novýho Hradce na Slezský autem, než jet městskou hromadnou dopravou. Tam mě přijde dráž.
0: Dobře.
2: Tak. Když jedeme dva, tak už to je vůbec pro nás laciný.
0: Takže to byl lídr koalice Hradecká levice Lubomír Štěpán. A v podstatě jsme uzavřeli, jak se tak dívám, další téma.
1: Parkování.
0: Parkování.
1: Můžu k tomu ještě jenom v rychlosti.
0: Určitě.
1: My, když jsme nastoupili do funkcí, tak jsme velmi odpovědně řešili tu možnost, abychom odkoupili nebo ukončili tu smlouvu s ISP. Zjistilo se, že to bohužel opravdu z hlediska financí není možný. Ta částka je tak veliká, že by to bylo nerentabilní a nereálné. To chci jenom pro tuhle informaci. A pak je ještě druhá věc, jednání s armádou a Žižkovy kasárna, kde by vlastně mohlo vzniknout parkoviště v souvislosti s Velkým náměstím. A to si myslím, že je ještě věc ve hře, která tady nebyla zmíněna.
0: Děkuji za dodatek. Takže nás čeká třetí téma.
5: Komunální volby 2026.
0: A já znovu připomínám, že posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, další vlastně první předvolební debatu tohoto týdne před komunálními volbami. Připomenu naše hosty, je tu s námi Ilona Dvořáková, lídrině strany Salon Republiky 21, Lubomír Štěpán, to je koalice Hradecká levice, dále pan Roman Pátek, lídr koalice Pro svobodní přísaha a koalici Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Tu zastupuje primátorka lídrině Pavlína Špringerová. No a my se tady budeme věnovat tomu třetímu tématu, tím je rozvoj města, hlavně do dostupné bydlení. Vy jste o tom dostupném bydlení poměrně hodně hovořili, protože nakonec, když tady bude hodně lidí, budeme třeba jednou 100 000, což by se vám asi všem líbilo, protože je to samozřejmě velká výhoda při rozpočtovém určování daní. Všem to tady musím mít kde bydlet a taky tam samozřejmě i dojet. Tak, lídr koalice pro svobodní a přísaha Roman Pátek. Jak vy se na to díváte, co se týká bydlení?
3: To je problém, na který se asi shodneme všichni. Zase otázkou je, jestli ty řešení, které jsou dneska na stole, budou fungovat dostatečně efektivně, dostatečně rychle. Mluví se o developerských projektech, které jsou nějak zatím v nějakým stádiu rozpracování. Mluví se o družstevním bydlení a samozřejmě nebo předpokládám, že jsou i nějaké plochy, kde půjde normální klasická privátní výstavba. To všechno je hezký. Mě ale, když jsem o tyhle ty otázce přemýšlel, tak mě napadla jedna věc. Jsou tady nějaké samozřejmě území, ve kterých se tyhle ty projekty chtějí realizovat, ale když se obyčejný člověk rozhlídne, tak jsou lokace, konec Moravského a podobně, kde nějaká výstavba svým způsobem neustále probíhá. A přitom Hradec Králové se už leta pohybuje zhruba na stejný počet obyvatel. To znamená, je otázkou, jestli teď si tady můžeme něco vymyslet, něco hezkého, říct si těm lidem, že na těch projektech budeme pracovat, což se určitě stane, ať tam bude, kdo z nás bude, to už je jedno, jo. Tak určitě ta podpora nějakým způsobem do tohohle určitě půjde, ale když se nad tím zamyslím z pohledu své profese, tak podle mě to nemá jednoduché a rychlé řešení. Něco se staví v nějakých objemech. Že se dramaticky něco změní a někdo se vrhne nějaký ohromné množství bytů, který najednou nás posune o 10 000 nahoru, to si myslím, že je nereálné. Není to v zájmu ani developerů, ani v možnostech stavebních firm a podobně něco takového rychle zrealizovat. Dobře. Takže to je běh na dlouhou trať a nebude to jednoduchý.
0: Tak. Bude to běh na dlouhou trať i co se týká tedy lídr koalice Hradecká levice Lubomír Štěpán, co na to řekne?
2: Určitě to bude běh na dlouhou trať, když si jenom vezmete, jak dlouho trvá stavební řízení, tak opravdu to bude trvat dlouhou dobu, ale tato město nemůže. Tady jde o jinou věc. Tady totiž máme poměr velké množství takzvaných investičních bytů. Bytech, kde bydlejí lidi ani ne v nájmu, ale v podnájmu. Ty lidé nemají v Hradci trvalé bydliště, ty ho mají někde jinde, u svých rodičů, po vesnicích, někde, kdekoliv. A tím pádem samozřejmě počet obyvatel není ten, který tady skutečně bydlí.
0: Takže by nás opravdu mohlo být víc.
2: No, když si vemete, že zhruba v roce 92-93 jsme měli 102 tisíc obyvatel. A dneska jich máme 92 tisíc. A přitom přibylo spousta bytů. A jsem si nevšiml, že by se spousta bytových domů zbourala. I když v některých jsou kanceláře. Tak ten úbytek je takový trochu podezřelej. Na druhé straně samozřejmě dostáváme se do ještě jiné situace. Dneska bydlení se začíná stávat drahým zbožím. Je spousta lidí, kteří mají problém dosáhnout na bydlení. My se bavíme o tom, že máme nízkou populaci, že prostě ženy nerodí, že prostě nejsou děti. A nyní to souvisí i s tím, že právě lidi, aby vůbec mohli bydlet, tak bydli v 1+1 a poříte si do 1+1 dítě. To je prostě problém. To znamená, takže když se nám podaří mladým rodinám umožnit lacinější bydlení, tak aby oni byli schopni utáhnout, tak bude větší šance, že si oni pořídějí nejenom jedno, ale třeba dvě děti, že nám ta populační křivka trošku vzroste. A to je spousta věcí, které souvisejí jedna věc s druhou. Dobře. Ale v každém případě, jak už jsem řekl úvodem, jednoznačně jsme proto, aby město začalo svými prostředky stavět byty pro své občany, ne na kšeft, a aby město podpořilo družstevní bydlení.
0: Tam jsem se chtěla teď dostat, jestli podpoříte družstevní bydlení. Na stejnou otázku mi odpoví i lídrině kandidátky Salon 21 Ilona Dvořáková. Družstevní bydlení, ano.
1: Naprosto zásadně a on to musí být takový mix, nejenom družstevní bydlení, ale i město by skutečně mělo stavět i svoje vlastní byty, zároveň oslovovat developery, kteří by tu stavili. Problém je skutečně v tom, že Hradec Králové patří spolu s Prahou a s Brnem mezi nejdražší města, co se týče třeba nájemního bydlení. A tohle je naprosto zásadní. My se dívíme, proč máme tak málo obyvatel, ale je to prostě proto, že ti lidi tady nemají kde bydlet. A to si myslím, že je veliká chyba, to bychom měli změnit. nejenom tím, že tady bude dostatečný počet bytů, ale my ty lidi můžeme motivovat i tak, jak to udělali třeba v Olomouci nebo ve Zlíně. Ve Zlíně je skvělý projekt Už jsou Zlíňák. To znamená, že tam vlastně radnice nabídla 10 000 korun těm, kteří žijí a pracují ve Zlíně, ale nemají tam trvalé bydliště.
0: Jasně, takže to už jsem Hradečák, byste byli rádi, kdyby zaznělo.
1: Jsem z Královského města, cokoliv podobného, myslím si, že by to vůbec nebylo od věci, protože tady v Hradci Králové je obrovská spousta lidí, kteří žijí v nájemních bytech, platí vysoký nájem, ale nemá tady trvalé bydliště, což je pro nás velká nevýhoda právě z hlediska toho nejenom rozpočtového určení daní.
0: Tak a uzavřeme toto téma. Lídrně koalice HDK a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků paní Pavlína Špringrová. Družstevní bydlení, brownfieldy, co se všechno, s čím vším můžeme počítat, aby nás tady bydlelo víc a dobře.
4: Myslím si, že zdravé město by mělo mít nějaký přirozený mix těch variant a forem bydlení, to znamená skutečně družstevního, nájemního, vlastnického, tak aby každý mohl najít ten svůj způsob, který dokáže zaplatit a který si vlastně může dovolit. Je potřeba říct, že Hradec Králové má prostě historickou zátěž, která spočívá ve velmi nízkém počtu dokončovaných bytů a my si ty konsekvence, ty důsledky prostě neseme dodnes a bylo tady už řečeno, že je to skutečně jako dlouholetý problém a to nevyřešíte za jedno čtyřleté období, čili tady je potřeba, aby Hradec měl kontinuální politiku, ať už tady bude kdokoliv na radnici a opravdu jako dostupné bydlení bylo prioritou bez ohledu na barvu politického trička. Ale řeknu, že za naší koalice, naší vlády se podařilo jedno velmi důležité a zásadní rozhodnutí, kdy 27. ledna zastupitelstvo města v tomto roce schválilo územní plán.
0: Ano, po 16 letech.
4: Který opět otevírá další možnosti výstavby. A co se týká té demografie, která tady byla správně zmíněna, protože si myslím, že to je jedna z největších výzev pro naše město, tak paní kolegyně Ilona Dvořáková zmínila tady ten motivační program na přepsání si trvalého bydliště. To je jedna varianta, ono, když se udělá ale jednotný systém parkování a budete mít ochranu rezidentů a dostanete-li kartu jenom když budete rezidentem, tak se připravte, že pár Hradičáků také přibude. Máme odhad, že tady může být 10 000 lidí, kteří v Hradci žijí, čerpají vlastně benefity našeho města, když to tak řeknu, ale nejsou Hradečáky, což je fakt škoda.
0: Tak, to bylo tady třetí téma, kterým jsme uzavřeli dnešní první předvolební debatu tohoto týdne. Našimi hosty byly náměstkyně primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková, lídrině strany Salon Republiky 21. Děkuji, že jste tu byla.
1: Děkuji za pozvání a prosím, běžte k volbám.
0: Koalice je Hradecká levice, kterou tvoří dvě strany, sociální demokracie a komunistická strana Čech a Moravy. Zastupoval lídr Lubomír Štěpán. Taky jsem ráda,
2: že jste děkuji za pozvání a přeju vám šťastnou ruku.
0: Dále je s námi ve studiu byl a stále ještě je samozřejmě ekonom a podnikatel Roman Pátek, lídr koalice Pro právo, respekt, odbornost, svobodní přísaha. Taky jsem ráda, že jste si udělal čas.
3: Děkuji za pozvání a přijďte k volbám.
0: Tak, jsem zvědavá, jestli i Pavlína Špringrová za koalici Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků řekne přijďte k volbám.
4: Určitě přijďte k volbám. Děkuji za pozvání a nenechme Hradec zastavit.
0: Tak, děkuji, že jste si udělali čas na Český rozhlas ještě jednou. Přeji všem hodně úspěchů ve volbách. No a samozřejmě poděkovat musím i vám, milí posluchači, za pozornost. Připomínám, že tuto debatu najdete na našich webových stránkách. A než se rozloučím, řeknu ještě, koho jsme pozvali na zítra. Zítra tu budou s námi zástupci těchto politických subjektů. Hnutí ANO 2011, koalice Náš Hradec, koalice Piráti a Starostové. Takže zítra by tu měli být s námi tři hosté a začínat budeme tak jako dnes, krátce po 17. hodině. No a to už byla informace poslední. Za pozornost děkuji a hezký večer všem přeje Zdena Kabourková.
5: Komunální volby 2026.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Část lanovek v Krkonoších a Orlických horách s nástupem podzimu omezila provoz. Výstavba zvířecího útulku v Náchodě by mohla začít v listopadu. Tenista Jiří Lehečka se o titul v Tokiu utká se Španělem Alcarazem. A zítřek bude zpočátku mlhavý, později slunečný, s teplotami do 22 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Část lanovek v Krkonoších a v Orlických horách se vstupem do podzimní sezony omezila jízdy na víkendy nebo provoz přerušila. Lanovky v hlavních horských střediscích jsou ale dál v denním provozu. Třeba z Pece pod Sněžkou na Sněžku jezdí denně. Mimo provoz je naopak lanovka ze Špindlerova mlýna na Pláně. Ski areály opět spustí se zahájením lyžařské sezony v prosinci. Nejezdí ani lanovka z Herlíkovic u Vrchlabí na Žalí a lanovka z Říček v Orlických horách na vrch Zakletý. Město Náchod udělalo další krok k budování nového útulku pro opuštěná zvířata. Projekt s názvem Artík získal pravomocné stavební povolení a radnice vypsala soutěž na zhotovitele. Zařízení nabídne moderní zázemí pro víc než 50 psů a koček.
2: Nový útulek za víc než 17 milionů korun nabídne ordinace, venkovní výběhy i fotovoltaiku. Název Artík vybrali sami obyvatelé v hlasování a zařízení se stane místem pro dočasnou péči i hledání nových domovů. Pokud výběr stavitele neskomplikují námitky, smlouvu radnice podepíše v listopadu. Hotovo by mělo být v červnu příštího roku. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: 40 šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Ve společném dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu novinářů k informacím. Úřady a veřejné instituce by podle médií měly jednat se všemi redakcemi stejně. Výzvu podepsali třeba zástupci České televize, Českého rozhlasu, Televize Nova, Deníku Blesk nebo Seznam zpráv.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje.

0: bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: I po 18. hodině a na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové vám teď nabídneme další díl pořadu Petra Voldána. Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou a cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou a podíváme se s ní hlavně do Afriky. Příjemný poslech pořadu i pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám přeje Romana Joudalová.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině, máte naladěn Český rozhlas a posloucháte pořad Na cestách a my dnes budeme cestovat převážně do Afriky, i když budeme začínat úplně jinde. Mým hostem je Zuzana Beranová, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A kdybych ji měl stručně charakterizovat, nevím, co si vybere víc, tak řeknu průvodkyně, spisovatelka, v nedávných časech také diplomatka. Co vám je nejbližší?
5: Možná v tuto chvíli asi cestovatelka, protože pracovala jsem jako diplomatka, nicméně zvědavost je ve mně pořád a právě ta zvědavost mě nejlépe definuje, takže bych řekla ano, jsem zvědavá cestovatelka.
4: Vyndávám první předmět z mého kufříku od Lidské hory. Ještě máte běžky, na kterých jste pobíhala po Orlických horách prý také?
5: Ano, mám běžky, lyže, nohy, kolo a neustále už asi 30 let prozkoumávám Orlické hory, které jsou mojí srdeční záležitostí.
4: Ale já jsem říkal, že se vydáme i do Afriky a nejenom do Afriky, tak zůstaňte s námi v pořadu Na cestách se Zuzanou Beranovou.

0: Dozněla první písnička, Zuzana Beranová, diplomatka, cestovatelka, ale také autorka řady knih, možná by se čertila, že bych řekl spisovatelka, já to mám také tak, ale autorka řady knih. No a když třeba řeknu, kam až se dostanem, když vyslovím Lvice Elza, tak zbystří spousta posluchačů, budeme doma, ale pojďme do těch Orlických hor. Jak jste se ocitla v Orlickém záhoří?
1: Já na sebe musím prozradit, že všechny moje počiny byly vedeny hlubokou láskou k přírodě. A v době, kdy člověk je mladý a rebeluje a hledá si prostě nějaké to svoje rebelující téma, tak já jsem si našla ekologii a přijela jsem do Orlických hor s myšlenkou vybudovat tam ekologickou vesničku. Základem té vesničky měla být teda ekologická farma a kolem toho třeba nějaké jakoby vzdělávací středisko. A nakonec se z toho povedla hlavně ta farma. Já jsem se spojila s pěticí studentů Vysoké školy zemědělské a opustili jsme všechno, co jsme měli, opustili jsme svoje krásné, pohodlné životy ve velkých městech a odjeli jsme do Orlického záhoří privatizovat státní statek.
0: To už jste byla tou novinářkou, která měla na starosti Rychnovsko?
1: Já bych řekla, že vrátím se k tomu spisovatelství. Já jsem chtěla být spisovatelka a v té době se spisovatelství nedalo vystudovat, takže mě z toho nejbližší vlastně přišlo vystudovat novinařinu a působila jsem v zahraniční redakci Mladé fronty Dnes jako editorka. Nicméně do toho přišel ten šílený nápad s ekologickou farmou v Orlických horách a já jsem prostě opustila všechno, co jsem měla a přestěhovala jsem se do Orlického záhoří a načas jsem novinařinu opustila. Jenže potom po několika letech, když se prostě farma zavedla, když jsem nemusela vstávat ve 4 hodiny ráno a chodit dojít do Kravína, tak jsem začala mít taky nutkání vrátit se k novinařině. A tehdejší šéfredaktor Mladé fronty, pan Šabata, byl z nedalekého Liberka a měl tady pro tyto moje sklony jakoby pochopení, protože jsem za ním přišla s naprosto takovým jako ambiciozním požadavkem. Řekla jsem mu, chci pracovat pro Mladou frontu a chci bydlet v Orlickém záhoří. A nakonec jsme našli takový jako dobrý modus operandi, kdy vlastně já jsem z Orlického záhoří začala pracovat pro regionální redakci v Hradci Králové a začala jsem se starat vlastně o 3 okresy, o Orlicko, Ústecko, Rychnovsko a Náchodsko.
0: Jenomže, vy jste rodačka z Opavy, jako děvče jste chodila kolem domu, který byl spojen s postavou, kterou už jsem tady naznačil. Jsme blízko Lvice Elzy, jsme u Joy Adamsnové. No a pak jste se najednou ocitla, protože jste vystudovaná i akademii diplomatickou, tak jste se najednou ocitla v Africe. Dokonce jste tam 14 let prožila. Bydlela jste v různých místech, ale mě zaujala jiná věc. Vy, abyste se do té Afriky dostala, vy jste prý poslala 85 žádostí na různé instituce. Já chci do Afriky.
1: Je to tak. Já jsem chodila kolem rodného domu Joy Adamsonové při cestě do základní školy. A tak jsem jako si říkala, tahle ta ženská z Opavy, z naší malé, milé Opavy to dotáhla až prostě do Afriky, stala se z ní úspěšná spisovatelka a říkala jsem si, já chci být jako ona, já chci jít do Afriky a chci být spisovatelka, nemusím být úspěšná, ale chci být spisovatelka. A toto dětské přání se hluboce prostě uvnitř mě uložilo a vyplavalo až o mnoho let později, kdy jsem se jednoho dne ráno zbudila a řekla jsem si tak a začnu realizovat svůj sen. A napsala jsem těch 85 žádostí, které byly jedna po druhé zamítnuty a jako potom nejsnadnější cesta se mi jevila přihlásit se do diplomatické akademie a přes Ministerstvo zahraničních věcí se dostat do Afriky.
0: To se mi líbí, že vy říkáte, nejsnadnější cesta se mi jevila stát se diplomatkou. Mně to tak snadná cesta nepřipadá, nevím, jak posluchačům pořadu na cestách. To je to samé, jako dostala jsem šílený nápad udělat ekologickou farmu. Vy jste dost urputná a taková neortodoxní ve svém počínání. I proto jste možná mohla tak dlouho být v Africe.
1: V Africe mě teda, když jsem přijela konečně do Kenii, podařilo se mi přes diplomatickou akademii a přes Ministerstvo zahraničních věcí se dostat do Kenii, což bylo první země mého takzvaně dlouhodobého vyslání. A jakmile jsem se tam etablovala, tak mě začali říkat Joyka dvojka, protože já jsem začala důsledně jít po stopách Joy Adamsonové a musím říct, že jsem asi zdědila, nebo že jsem se na ní napojila skrz Joynu sveřepost a urputnost. Ale tahle ta sveřepost a urputnost vám umožňuje nejenom přežít v africkém prostředí, ale taky prostě po sobě něco zanechat nebo prostě tam odvést kus práce.
0: Komu se to poštěstí, že potká 150 slonů na jednou anebo 200 žiraf? Jaký je to pocit?
1: V afrických národních parcích je to pocit naprosté pokory, že vlastně příroda si diktuje podmínky a že my prostě jako lidi se musíme přizpůsobit a jenom vlastně vplout do toho rytmu přírody a nechat přírodu, ať si sama plyne svým vlastním rytmem a tempem.
0: Pomohlo vám v té Africe něco z té ekologické farmy?
1: Pomohlo mě taková ta sveřepost a pomohlo mě vlastně vnitřní integrita. Protože na té ekologické farmě, když jsme privatizovali statek v Orlických horách, tak jsme vlastně dostali do ruky rozpadající se státní statek s protékajícími jímkami, prostě úplně zdevastovaný. A my jako pětice mladých lidí bez finančního zázemí jsme se pokoušeli až sadomasochisticky ten statek jakoby přivést jako k životu a udržet. A potřebovali jsme k tomu vnitřní integritu. A tahle ta integrita se mě později v Africe hodila.
0: Říká Zuzana Beranová dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, který právě posloucháte. No my budeme té Africe nahlížet hodně pod kůži, protože když tam někdo 14 let prožije, když je schopen s rodinou bydlet třeba v té Keni, může bydlet v Namíbii s rodinou. Jedno z vašich dětí, jedna dcerka se dokonce v Africe narodila. Jaké to je rodit v Africe a oproti tomu rodit v Česku? Jsme na cestách, tak pojďme do porodnice v Africe.
1: Tak já bych nejdřív začala porodnici v Motole, kde jsem rodila svoji první dceru. A protože já jsem Husákovo dítě, tak v té
0: přeneseno, neberte to tak, posluchači, doslova.
1: Nebo takhle patřím do generace takzvaných Husákových dětí, což znamená přelidněná generace a ta přelidněnost se se mnou táhla vlastně celý život. Takže jsem se ocitla v přelidněné porodnici, kde jsem teda rodila takzvaně opět přeneseně Husákovo vnouče nebo Husákovu vnučku. Bylo nás na porodním sále asi 16 rodiček, bylo tam prostě jenom jeden lékař a ten se najednou o půlnoci rozhodl, že opustí rodičky a půjde rodit gorily mládě do pražské zoo, protože mu to připadalo zajímavější, než se věnovat lidským rodičkám.
0: Počkejte, ale proto jste mohla mít pochopení, vy milovník Afriky.
1: Já nevím,
0: nebo tehdy
1: jako
0: ještě ne.
1: Asi po 8 hodinách porodních bolestí jako můj stav rozhodně jako by se nedal popsat jako pochopení. Nicméně jsem jako by tu dcerku odrodila a když pak přišel porod číslo 2 v Zimbabwe, tak to byly normálně lázně. V Zimbabwe jsem rodila v době, kdy Zimbabwe stihla prostě naprostý kolaps infrastruktury, zdravotnictví, cholera, nebetyčná inflace. A mě rodila polská doktorka, která si pro tyto účely pronajala jednu místnost v skolabované zimbabské nemocnici a tam prováděla soukromé porody a byla to paráda prostě. Takže moje dcerka Kačka se narodila v Zimbabwe a já jsem za tuto zkušenost strašně vděčná.
0: No takhle to vypadá jako ráj Afrika, takže pojďme to trošku dostat na zem. Jak uvažují Afričané? Někde jste řekla, že logiku si můžu rovnou škrtnout. Já jsem si ji ve scénáři škrtnul.
1: Škrtněte si i to, že Afričani uvažují. Protože jakoby logika tam neexistuje. A čím déle jste v Africe, čím více máte otázek, tím méně máte odpovědi. Prostě to uvažování se tam řídí něčím úplně jiným. Jsou to impulzy, jsou to emoce a jsou to hluboce zakořeněné tradice.
0: Já jsem se teď mrknul na hodinky, jak dlouho si v pořadu Na cestách povídáme. No a Afričané a čas?
1: No,
0: a tak, ty hodinky?
1: Tak to je specifická kapitola, protože Afričani rádi jakoby říkají, vy Evropani máte hodinky, my Afričani, my máme čas. A prostě Afričan, když vám řekne jako takzvaně jsem na cestě, jo, tak on už vám jako řekl, že přemýšlí o tom, že se k vám jakoby nějak dostane a jestli k vám dorazí prostě za hodinu, za den nebo za týden, tak to je prostě v jeho mysli. A pak jsem tam ještě vlastně byla trošku alergická na to, kdy jsem se ptala, a kdy přijdeš? A on říká anytime from now, kdykoliv od teď. A to mohlo být za den, za týden, za hodinu. Takže tohle to je jejich pojetí času, ale kdybychom měli víc prostoru, tak bychom si mohli popovídat, z čeho to vlastně pramení.
0: Třeba se k tomu ještě dostaneme. Já jsem rád, že Zuzana Beranová přišla na naše natáčení pořadu Na cestách, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Včas. Měla ty hodinky. No a já tady mám další předmět. Na hodinky jsem se díval. Mám tady knihu, pod kterou je podepsaná Setkání se smrtí, aby to nebyla ta Afrika taková idylka, ale o tom až po další písničce.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dozněla další písnička, jsme na cestách se Zuzanou Beranovou, cestujeme teď zrovna po Africe, ale já ji vezmu ještě někam jinam, abychom nebyli monotematičtí. A to setkání se smrtí, nebezpečí v Africe. Vy jste zažila dost nebezpečných momentů. Nebudeme strašit, abychom, nebo nechceme strašit, abychom neodradili naše posluchače od případné cesty do Afriky. Víme, že jsou tam zajímavá místa, která je dobré vidět a je dobré tam jet, ale...
2: Já klidně v tomhle můžu být otevřená, nebudeme si teda Afriku lakovat na růžovo, ale když už jsme začali v té Keni, tak právě v Keni jsem byla brutálně přepadená. Bylo to v poledne na náměstí v Nairobi, kde by člověk absolutně nečekal, že k něčemu takovému dojde. Přišla jsem o řadu předních zubů, prostě měla jsem potrhanou tvář. A když se mi tohleto stalo, tak to okolí prostě mě okamžitě říkalo, tak a teď se odstěhuješ a nikam, nikdy už se do Afriky nevrátíš. A já říkám, ne, naopak, já tady zůstanu, vyléčím se a budu se pravidelně do Afriky vracet, protože mně to připadá jako prostě daň z přidané hodnoty. Čím žijete vlastně v krásnějším a motivujícím prostředí, tím větší daň musíte zaplatit za to, že v tomto prostředí můžete pobývat.
1: Jak se vám to stalo, že došlo k tomu přepadení? Kvůli čemu to bylo?
2: Já jsem tehdy pracovala na ambasádě v Keni a měla jsem na starosti i kulturní agendu a noc předtím jsme uváděli hru Václava Havla ve svahilštině a další den k tomu měl vyjít obsáhlý materiál v místním deníku a já jsem si šla koupit noviny. Ale protože prostě jsem je nemohla sehnat v okolí bydliště, tak jsem se vypravila na náměstí v Nairobi. Jsem měla malinkou peněženku, kde bylo asi na naše třeba 50 korun a šla jsem prostě k tomu Kamelotovi, ale na tom náměstí číhali, ono se jim říkalo jako Chokoro Boys nebo Parking Boys, což byli chlapci, kteří v noci vždycky hlídali auta za poplatek anebo loupili. A oni vlastně tu noc předtím nic nenaloupili, takže tam byli polhaní na tom nairobském náměstí a čekali na svou oběť a já jsem jim přišla do rány.
1: Takže oni vůbec nevěděli, jestli máte peníze.
2: Ne, protože v Africe život nemá žádnou cenu. V Evropě vám řeknou, když vás někdo chce přepadnout peníze nebo život, když mu dáte peníze, tak prostě vás ten člověk nechá být. V Africe vás nejdřív zabijou a pak začnou ohledávat, co máte u sebe, protože hodnota života v Africe je nulová.
1: Pojďme k tomu, s čím jste hodně spojená, na co určitě zastříhali ušima posluchači pořadu Na cestách, když jsem řekl, že Zuzana Beranová je ze stejného města jako Joy Adamsová, že se vydává po jejich stopách. Můžeme říci, já můžu vyndat ještě další knížku, to je právě ona, Příběh lvice Elzy. Ona byla v té Keni asi hodně populární, protože po její smrti prezident údajně prohlásil, že vykonala pro zemi víc než kterýkoliv její obyvatel. Takže se ani nedivím, že když to byl jakýsi váš impuls pro cestu do Afriky, že jste o ní tam chtěla také lecos vědět.
2: Protože ona byla mým, jak říkáte správně, motivací, úplně tou prvotní motivací, která mě motivovala k cestám do Afriky a která pak vlastně nasměrovala můj celý další život, tak jakmile jsem přistála na keňské půdě, tak jsem řekla tak, a téhle té ženské se teď musím odvděčit. A udělám to tak, že budu cestovat po místech, kde ona pobývala, sezbírám o ní všechno a budu o ní prostě pořádat osvětové akce a výstavy. Takže moje putování po Keni právě se odehrávalo po stopách Joy Adamsonové.
1: No, vy jste nejenom pořádala výstavy o ní, ale jste i za dokumentem České televize, který pravděpodobně řada posluchačů pořadu Na cestách i viděla. Jaká podle vás ona byla? Vy jste ji poznala vlastně z těch různých pátrání, z toho, co jste o ní zjistila, z rozhovorů s lidmi, kteří ji znají nebo znali tehdy, i s příbuznými jejími. Jaká podle vás byla?
2: Ona měla dvě roviny. První rovina byla nesnesitelná hysterická ženská. A to pocházelo z jejího dětství, kdy ona opravdu neměla jakoby harmonické rodinné zázemí a neměla se vlastně kde naučit jakoby tu střícnost a vlídnost. To je jedna stránka její osobnosti. Druhá stránka ale je nesmírně talentovaná, sveřepá žena, orientovaná na výsledek a to jí vlastně pomohlo dosáhnout v Keni velkých úspěchů.
1: Jaká byla podle těch místních, podle domorodců ona?
2: S domorodci to měla špatný, protože ona je považovala za takové druhořadé občany. Naučila se takovou jednoduchou svahilštinu, které říkáme prostě settler, podle anglického jakoby settlers. A ona vlastně využívala jenom příkazy, přidej, přines, podej, odnes a takhle a chovala se k ním povýšeně a přezíravě a můžu i říct, že je dokonce i buzerovala, což vlastně vyústilo i v její smrt.
1: K tomu se také dostaneme, já jenom tak, jak ji charakterizujete, ještě by mě zajímalo. Můžeme o ní říct spisovatelka, můžeme říct malířka, ochránkyně zvířat, zakladatelka národních parků. Která tahle ta poloha je vám nejbližší a připadá vám nejzajímavější?
2: Mně připadají nejzajímavější všechny. Cestovatelé nebo vaši posluchači rádi jezdí do národních parků v Keni. Joy se osobně podílela na založení 6 národních parků v Keni. No kdo si to dneska může dát do životopisu? Založila jsem 6 národních parků v Keni. Takže tohleto mně připadá jako nejsměrodatnější pro současnost, ale nesmíme pomíjet i její malířské úspěchy. V Národním muzeu v Nairobi je uložena sbírka 800 portrétů příslušníků afrických kmenů, které namalovala Joy Adamsonová a malovala je v době, kdy neexistovala barevná fotografie. A ona nám vlastně zanechala obrovské etnografické dědictví, protože řada těch kmenů, které ona tehdy malovala, dnes již zanikla.
1: Když to říkáte, mě právě zaujala ta malířská poloha, protože já mám teď v té knize Setkání se smrtí od vás jednu ilustrační fotografii a na ní je ukázka botanické kresby Joy Adamsonové. Je to jak do herbáře, nádherná barevná záležitost. To je věc, kterou jsem si popravdě řečeno se ženou spojenou s příběhem Lvice Elzy já dlouho vůbec nespojoval.
2: Je to překvapivé u Joy Adamsonové, ale právě proto je ona i ceněná, protože Joy byla nadaná malířka, malovat se naučila od své matky a posléze svůj malířský talent nadále rozvíjela. Nicméně ta botanická kresba je specifická disciplína a Joy postupně prostě dosáhla toho, že její botanické kresby splňovaly nejpřísnější vědecká kritéria a současně se staly i svébytnými uměleckými díly. Joy jako umělkyně i vnitřní pochopila sílu afrického světa a dovedla ji uplatnit v sitosti barev.

0: Dozněla další písnička, už nám čas hrozně letí, nejsme jako v Africe, nemůžeme říct, no od teď si to poslechnete, kdy budete chtít a kdykoliv si nás zapnete, tak tam budeme se Zuzanou Beranovou, dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Tak pojďme na to, jaké to je, nebo jak se dostane žena v Africe k člověku, o kterém se soudí, že zavraždil Joy Adamsonovou.
1: Já jsem vraha odsouzeného za smrt Joy Adamsonové potkala dvakrát. Poprvé zhruba před 20 lety, právě když jsem byla v Keni, tak jsem jej navštívila v převleku za fotografku. Doprovázela jsem novináře keňského deníku Nation, který s ním šel dělat rozhovor a já jsem tam byla jako fotografický doprovod a tehdy mě připadalo, že ten člověk skutečně Joy mohl zabít, protože během toho rozhovoru byl výbušný, byl agresivní, dokonce nás ani nechtěl nechat odejít a mě tehdy připomínal takového černého Levharta, prostě člověka, který z nenadání nečekaně zaútočí a je to smrtelný útok. Po druhé jsem ho potkala vlastně před 2 lety při natáčení dokumentu České televize. Tehdy už byl na svobodě, podařilo se mu vlastně dosáhnout nějakého předčasného propuštění a koho jsme teda potkali, už to nebyl agresivní černý Levhart, ale byl to zhroucený stařeček s oteklými, poškozenými klouby, roztřesený a já jsem měla vůči němu jako rozporuplné pocity. Za prvé jsem byla strašně naštvaná za to, že Joy Adamsonovou zavraždil a zavraždil ji naprosto brutálním způsobem, kdy ji zasadil 17 hlubokých ran takovým dlouhým nožem somálským, kterému se říká simi. A na druhou stranu vlastně jsem viděla zhrouceného stařečka, který už ani nemůže vykonávat jako svoji práci truhláře, protože má naprosto zničené prsty a klouby, takže se ve mně pral tahle ten stek a soucit vůči tomu člověku.
0: Vy jste mě dostala do úzkých, protože to všechno to povídání nebo to cestování Afrikou s Joy Adamsonovou by vydalo na samostatný náš pořad Na cestách, tak já vám dám teď návrh. Necháme si další povídání, ještě trošku to dokončíme na samostatný pořad, který si u vás zamlouvám, jestli přijmete pozvání někdy v budoucnu a budeme cestovat dál, protože mně to přijde škoda nedostat to tam úplně všechno. Třeba to, co jste teď říkala, je úplně fantastické. Myslíte si, že i současná Afrika zná Joy Adamsonovou?
1: Myslím si, že na Joy Adamsonovou už se pomaličku zapomíná, nicméně Kenya si ji stále váží. V národním parku Hell's Gate pořád jsou plakety připomínající Joy, jsou názvy, prostě brán připomínající Joy, stejně tak v rezervaci Shaba, kde byla zavražděna, tak jsou prostě runway pojmenovaná po Joy. A takhle, takže Afrika si ji stále připomíná. V Nairobském národním muzeu jsou vystaveny její nádherné botanické kresby i portréty příslušníků keňských kmenů. Ale celkově jako už Joy upadá do zapomnění.
0: Tak my si spolu určitě v budoucnu ještě připomeneme. Odpíchli jsme se od té lvice Elzy, což je spojovák pro většinu našich posluchačů pořadu Na cestách právě k téhleté osobnosti, jak jste řekla, i rozporuplné. Ale teď se Zuzany Beranové zeptám, já tady mám toho lvíčka, tu figurku, mohl jsem přinést další figurky. Když budu říkat názvy některých těch zvířat, tak Elzu už jsem řekl, Pipa anebo Penny, tak vy k tomu dokážete přiřadit, kterých zvířat se to týká?
1: Joy měla ambici po úspěchu s lvicí Elzou udělat výzkum všech 3 afrických koček. Takže po lvici Elza přišla gepardice Pipa. Zatímco lvice Elzu Joy považovala za svoji dceru, tak k Pipě už měla takový jako méně emotivní vztah a popisovala ji jako sestru. A poslední v řadě přišla levhartice Penny.
0: Které zvíře africké je vám nejsympatičtější osobně?
1: Mně je nejsympatičtější levhart. Miluju levharta právě pro jeho, v angličtině se tomu říká, že je elusiv, že je takový tajemný, nevypočítatelný, že prostě zahlédnout levharta v Africe je velice vzácné. A když už ho zahlédnete, tak je to životní zážitek.
0: No a pojďme se podívat trošku dál. Pojďme se podívat, vy jste se vrátila před pár dny z Alžírska. Jak byste charakterizovala v pár větách Alžírsko? Třeba ve spojení nebo v kontrastu k té Keni?
1: Tak Alžírsko, když to bereme z cestovatelského pohledu, tak zatím neturistická země. Do Alžírska se jezdí hlavně za římskými památkami na severu a pak do pouště a mezi tím je nulová turistická infrastruktura. A já, protože mám sklon k takovým sadomasochistickým akcím, tak jsem tam vlastně přijela v červenci se svojí dcerkou, pronajali jsme si auto a sami dvě blondinky jsme se pustili autem směr tuniská hranice a při té své poslední návštěvě srpnu jsem si pronajala auto a vypravila jsem se směr marocká hranice.
0: No Maroko. K Maroku asi by se mohla vázat další rekvizita, i když zakryju od které firmy, ale vy vidíte, jaký to je čaj, proč zrovna tenhle ten čaj?
1: Mátový čaj, oni ten mátový čaj, to je úplná lahoda. Oni ho strašně dlouho vaří a dostanete nakonec takový malinký koflíček toho čaje, ale když ho vypijete, tak vás to prostě vystřelí do vesmíru.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Zuzana Beranová. Trošku jsme se dostali už malinko i k nápojům a k jídlu, ale to si necháme do posledního našeho povídání a vstupu. Když vás teď přenesu do Asie, kam také jezdíte, bránila jste se trošku, že ne tak často, ale když řeknu, čím je charakteristická pro vás Kambodža?
1: Kambodža je pro mě charakteristická tím, že je to nábožná země. Člověk navštěvuje staré chrámy, navštěvuje chrámy schované v pralese, takže návštěva Kambodži pro mě rovná se duchovní zážitek.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Zuzana Beranová, se kterou jsme se vydali z Afriky někam jinam a my půjdeme po písničce do finále a já vám zrovna dopředu řeknu, že se budu ptát na jednu ještě destinaci, která není tak známá vám jako turistům, možná řadě turistů. Ta země začíná na G, tak zkuste sami přemýšlet třeba u kávy. No a dostaneme se i k těm potravinám, uvidíme. Budeme možná i zkoumat vůně Afriky.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dozněla další písnička, bohužel to bude asi už jedna z posledních v našem rozhovoru s dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, kterým je Zuzana Beranová. Tak já jsem toho napověděl moc, takže odhalme tu zemi, která vám učarovala a která začíná na G.
2: Tak je to Gabon, je to západoafrická země, bývalá francouzská kolonie. A je to zatím neobjevený turistický ráj. Pro ty posluchače, kteří hledají neobjevenou syrovou Afriku, tak je Gabon tou správnou zemí. Gabon nabízí nekonečné národní parky, laguny, pralesy, nabízí nížinné gorily, nabízí velmi bohatou místní kulturu, žijí tam pygmejové, takže je to země, která má strašně moc co nabídnout. A přitom je to absolutně neturistická země, protože Gabon je ropná velmoc a oni vlastně tu turistiku nepotřebují. Takže vlastně turisté se jim tam musí jakoby sami vnutit, aby něco poznali.
1: A má tam turista tedy možnost existovat? Má tam to zázemí, které vyžadujeme? Když říkáte, že je to ropná velmoc, tak asi vybavenost tam bude solidní?
2: Cesty jsou tam celkem dobré, jak kde. Když už prostě se člověk dostane mimo ty hlavní tahy, tak už to zase není tak dobré, ale jakoby člověk tam musí jet a musí být vlastně pod křídly místní cestovky, která mu to všechno zařídí a zprocesuje, protože ta logistika je tam náročná. Člověk musí přestupovat z lodí, kterým se říká pirogy, na auta, z aut zase prostě na nějaké trajekty. Takže ta logistika je velmi náročná a potřebujete to mít od někoho zorganizované. A pak tam není ani to, co bychom nazvali nějaká jako pohostinnost nebo nějaká otevřenost vůči turistům. Oni se prostě na ty turisty dívají jako na návštěvníky a zatím nevidí ten ekonomický potenciál, který přinášejí.
1: Čím vším jste cestovala už? Na čem všem jste jezdila?
2: No, tak já jsem jezdila, samozřejmě začneme autem, ale jezdila jsem i na velbloudu, na oslu, na koni, jezdila jsem ve vydlabané lodi, jezdila jsem prostě v tradiční plachetnici, jako vyzkoušela jsem všechny možné dopravní prostředky, abych se v Africe někam dostala.
1: A co takhle vrtulník? Letěla jste vrtulníkem?
2: Ano, vrtulníkem jsem samozřejmě taky letěla.
1: A jak velikým?
2: Velikým, pilotovaným vrtulníkem, ale vy mě určitě navádíte teď.
1: Já vás navádím na využívání vrtulníků v Africe, protože vy se tak trošku podílíte i na tom, aby Afričané mohli ten svůj kontinent jednak objevovat a jednak také se o něj starat i z té výšky, takže k čemu slouží ty vrtulníky v Africe?
2: Já bych to trošku poopravila. Jedná se o bezpilotní vrtulník. To znamená, že to je obrovský dron. Je to teda vynález majitele české firmy, pro kterou pracuji. A je to stroj, který má mnohostranné využití. Má dlouhý dolet a vynese vlastně do výšky až 70 kg prostě užitkové hmotnosti. Takže 70 kg rovná se třeba 50-litrová nádrž pesticidu a mým projektem, který je nyní nejblíže mému srdci, tak je zapojení této bezpilotní helikoptery do boje proti pouštním kobylkám. Ty pouštní kobylky sužují vlastně celý africký kontinent a nejenom ten, vlastně začíná to někde v Saudské Arábii a končí to v Tanzánii. Takže dá se říct, že česká technologie, český vynález pomáhá v Africe bojovat proti hladomoru.
1: Tak to jsem ani netušil, že se s dnešním hostem Zuzanou Beranovou dostaneme od lvice Elzy až k bezpilotním helikoptérám nad africký kontinent. Poslední kniha, kterou vyndám z mého kufříku, tak se jmenuje Všechny vůně Afriky. Ono to nebude možná úplně přesně tak o té knize, ale čím voní Afrika?
2: Ten název té knížky jsem dala kvůli mému hlavnímu pocitu. Člověk, když přistane, vždycky, když přistanu v nějaké africké zemi, tak vystoupím z letadla a zhluboka se nadechnu. A teď ten první vlastně nádech, ta první vůně, jakoby předurčuje celkovou charakteristiku té země. To znamená, že třeba v Africe, v Keni, vane, jako cítíte v tom prvním nádechu takový jemný prach a takovou vůni ze savany. v Nigérii je to taková silná, kořeněná prostě vůně, trošku jakoby obohacená vlhkostí, prostě každá ta země.
1: A Gabon voní naftou?
2: Ne, Gabon voní vlhkostí a komplikacemi.
1: To je přenesená vůně.
2: Přenesená samozřejmě.
1: A jinak jako žena máte ráda jakou vůni?
2: Mám ráda svěží vůni africké savany, když ráno. Miluju tenhle ten pocit. Ráno brzo stanete, ještě za rozbřesku. Načerpáte plnou nádrž benzínu do svého terénního auta a ještě před svítáním vyrazíte na cesty. Země prostě voní vlhkostí a před váma jsou nekonečné africké pláně a příslib toho dne, příslib dobrodružství a dalších zážitků, takže toto miluji nejvíce.
1: No já jsem teď tak trochu přimhouřil oči a představoval jsem si to a můžu říct, že by to byla zajímavá představa, takže možná to máte i vy, posluchači pořadu Na cestách. Já myslím, že jste si dnes té fantazie užili docela se Zuzanou Beranovou dost. Ale já do toho teď takzvaně, brutálně řečeno, hodím vidle do těch vůní. A co se potom stane, když Zuzana Beranová přijede domů a ucítí vůni okurkového nálevu, anebo smaženého sýra, anebo vůni svíčkové?
2: Tohle to jsou takové jistotky. Smažený sýr miluju. A kdykoliv v Africe ho nedostanete, jako to je nějaká
1: o tom nepochybuju.
2: Česká jako specialitka. Jo. Ale vracíte se k jistotám, vracíte se vlastně k osvědčeným chutím, které vám ale pak dávají motivaci prozkoumávat další africké potraviny, protože víte, že se k těm původním chutím vždycky můžete vrátit, takže člověk dostane jakoby takový impuls ochutnávat prostě africké kobylky smažené nebo prostě mopané červy nebo prostě nejrůznější a nejabsurdnější pochutiny.
1: My už jsme naznačili vaše oblíbená česká jídla, po kterých takzvaně jdete, když se vrátíte z cest exotických. Oblíbené africké jídlo?
2: Já mám třeba ráda v Zimbabwe se dělá takový jakoby vařená kopita v arašidové omáčce.
1: To je spojení přímo šílené,
2: teda
1: když
2: jako
1: si to představím.
2: Ta kopita se samozřejmě nejí, ale při tom vaření vlastně se z nich jakoby vyvaří ten sulc, který se pak propojí s tou arašidovou omáčkou a je to prostě mňamka.
1: No já nevím, teď jsem se nezasnil zrovna, protože kopitem sem, kopitem tam asi bych zrovna nemusel. Dobře, zakončili jsme trošku úsměvně, to jsem rád, že jsme se třeba od těch nebezpečných momentů dostali z Afriky až sem. Co je to, co jste si odnesla z těch pobytů v Africe, z těch zvyklostí nebo pravidel i do toho života tady v Čechách? Je něco takového?
2: Ano, odnesla jsem si třeba v Africe, mě fascinovala úcta ke starým lidem. V Africe, čím je člověk starší, tím je váženější a moudřejší. A pak se mě na Africe líbila rodinná pospolitost, protože oni fungují v rámci rozšířených rodin a navzájem se podporují, takže to bych si taky odnesla a pak i vlastně lásku k dětem. Všeobecnou. Tam, když si dítě hraje na ulici, tak je to považováno to dítě za majetek celé komunity a každý vlastně hlídá, i když to není jeho dítě, aby se mu něco nestalo.
1: Zacvakl jsem kufřík. To byla krásná tečka dnešního cestování na rozhlasových vlnách. Na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách se Zuzanou Beranovou. Mockrát vám děkuju za návštěvu.
2: Taky děkuju a těším se na další popovídání.
1: Já se těším také, věřím, že i naši posluchači, se kterými se teď a příští pondělí mezi 18. a 19. zase těší naslyšenou Petr Volda.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Domov pro seniory v Hostinném do konce října nejspíš hotový nebude. Systém varování do mobilů v nouzových situacích by měl být spuštěný v únoru příštího roku. Tenista Jiří Lehečka bude na turnaji v Tokiu bojovat o titul. A zítřek bude zpočátku mlhavý, později slunečný s teplotami do 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Stavbaři dokončili vnitřní práce na objektech domova pro seniory v Hostinném. Musí ale ještě udělat příjezdovou cestu a upravit venkovní plochy. Původně mělo být vše hotovo na konci října, ale pravděpodobně se termín kvůli více pracím posune. Město nicméně už vybavuje vnitřní prostory potřebnou technologií, jak potvrzuje vedoucí odboru investic a majetku města Monika Vacková.
4: Byla schválená část informačních a komunikačních technologií, nějaká část nábytku zdravotnického zařízení, zařízení pro péči u lůžka a vybavení prádelen a další čas nás bude čekat.
2: Zájemci můžou zítra v Kostelci nad Orlicí přijít na přednášku o tom, jak jednat s člověkem, který je v depresi. V komunitním centru začne v 9:30 dopoledne a povede ji lektorka Iva Tesařová. Řeč bude o tom, jak rozpoznat příznaky deprese, jak při rozhovoru reagovat na smutek nebo beznaděj, čemu se raději vyhnout a kdy doporučit odbornou pomoc. Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má začít v Česku fungovat od února příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti i s radami, co v tu chvíli dělat. Systém je teď ve zkušebním provozu, říká Metnar.
5: Toto vyrozumění bude chodit bez ohledu zamčený, nezamčený telefon. Prostě do daného teritoria bude tato zpráva a ta zpráva o tom, jak se mají lidé zachovat, chodit na všechny přihlášené mobilní přístroje kompatibilní v tom daném teritoriu.
2: Cell Broadcast začal připravovat už Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN. Sport. O titul na turnaji v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal Krajana Munara 2-1 na sety. V Pekingu dnes naopak vypadla Marie Bousková, která ve třetím kole podlehla po bitvě Číňance Cheng Chin-wen.
3: Počasí.
2: Zítřejší předpověď slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří 14 až 17 stupňů. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste přišla do Hezky česky se slovem plnohodnotný. Tak, to je věc názoru, co je a není plnohodnotné, ale v poslední době se hodně objevuje spojení plnohodnotná válka, plnohodnotná invaze.
2: Já mám pocit, média to rozšířila, když přišla ta ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. A začalo to být pojímáno jako vlastně neutrální popis toho, že to není anexe na jedno místo, ale kompletní na celý, v plném rozsahu. A já si nemůžu pomoct, ale já pořád cítím to přídavné jméno plnohodnotný, jako hodnotící, jako ano, něco kladného.
1: Je to tak, protože je to hodnota a hodnota znamená
2: něco dobrého.
1: Něco dobrého, něco plusového.
2: Tak, to slovo od jakživa se tu používalo třeba ve spojeních plnohodnotný zdroj, plnohodnotné dílo, zkrátka něco, co má plnou hodnotu, je to dostatečně kvalitní. Ale je fakt, že se to ujalo jako nehodnotící slovo.
1: No a kdybychom chtěli postupovat správně, tak jaké synonymum správné byste našla?
2: No tak já používám válka v plném rozsahu, případně ten původní překlad, řekněme, protože původně je to z angličtiny, ale do ruštiny a myslím si, že z té ruštiny do češtiny to přišlo. A v té angličtině full scale a pokud šlo o full scale war, tak se to překládalo jako totální válka.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
2: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
3: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
2: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
2: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To zkritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
5: Je to pro mě projev jasné arogance Oty Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
2: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
6: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
0: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
3: Mrchy.
1: Je mrchy, ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že jo, když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo

0: 7, 8, 9, 10. V 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet. Pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě
0: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono, to tak,
0: teď
1: to,
0: už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
0: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
0: docela
1: to
0: dobře.
1: Tak
0: zdravím Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
0: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
0: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdybychom to ukončili a já wow, protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do činoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel, já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží, já už je vůbec neznám. Víš co, to je, já nechci se nikoho dotknout, ale prostě už jsem staromilná, no, pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala.
3: Na to se jo, taky no, zeptal. No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teď, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my jí chceme, tak jí strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: Stancování? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Tak já jsem se z začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů, tak, no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarták. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme skončili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, že, no myslím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo. A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem. Všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
2: Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník. Pár excelenc. Ten dělal krvinku, veď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal krvinku?
3: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky dělala krvinku, ne?
2: Máma dělala krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholina Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře, ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to... meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař. To je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme. Je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje. Když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou. Ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky. Na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři. Prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě vlastně, baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to mám v ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám jako ty moje, nejsou to profesionální věci, jako měli ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak po mým pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: Bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně... Jo.
2: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad šesté období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?
2: Ano, to mi říká. Moc dobrý.
3: Tak to zná si každý, kdo pije alkohol.
1: Jakou má chuť?
2: No tak cítím tam švestky. A pokud si koupím slivovici hruškovou, tak zase cítím hrušky.
3: Jako slivovice, čistá, dobrá. Ne úplně jako domácí, ale je kvalitní.
1: Jak dlouho je slivovice Rudolf Jelínek na našem trhu?
2: Takových 80 let, 90, no dlouho.
3: Byla tady už za doby protektorátu od 19. století někde?
0: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem pro voli při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se od pradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu,

0: který stál u počátku pozdější slávy vizovického palírenství. Přistěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singerova pálenice brzy šířila věhlas Valašské Slivovice a Borovičky daleko za hranice Moravy.
1: Před námi stojí láhev Vizovické Slivovice z roku 2017. Ta Slivovice, to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není Slivovice jako Slivovice.
2: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
3: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
2: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
1: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také, kde zraje.
2: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
1: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
2: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
0: Prvním konkurentem Singerovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singerově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singerovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Vizovic. Byl například zakládajícím členem Vizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války Vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála 30 let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o 5 let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, ne úplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou přímovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tedy lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky, ano, pecky jsou v celku a bude se dít co, protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý. Potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení. Nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2 až 3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: Bratři si jmění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přes kvašení a destilaci až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta sedmdesátka by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené?
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou. Naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě pro to buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici stařit v sudech z meruňkového dřeva.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů a v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jaderníčka a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými pálenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít. Obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudeckým Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu, určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra. Ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let.
2: Bohužel musím říct ne, je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér, potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech, ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
3: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z Divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvíle mi vytvářela zářivý kruh.

apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Jouett, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských. Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním benja. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze, spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce.
Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťující lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Milujem ne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověď mi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti.
Jel se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: No, proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného westmana Sema Hawkinse. Tenhle westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Z spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: A kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dám vám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: 내 머리 새로 바이스
1: 너의 인생을 세스템이 построился с готовой лассо а если ты не построил исходе jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
0: Jupí!
2: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
3: Dobrý den.
4: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pov, co?
3: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
4: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
3: Hned je zbudím.
4: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jele tři muži?
3: Naši nejspolehlivější skauti. Jsem Hawkins.
4: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
3: Stalo se něco, Mr. White?
4: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
3: Přeháníte, pane.
4: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
4: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
3: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
4: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
5: Já vás velice, pane. Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
4: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
5: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
4: Inženýr, jako vy.
5: A vy pracujete tady na tom úseku?
4: Víte dobře, že na sousedním.
5: A, tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
4: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
6: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
4: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
6: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili s kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
3: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
5: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivě?
3: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
5: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
7: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
3: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jak vás srazím k zemi.
7: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec. Myslí si...
5: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
3: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
4: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
4: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
3: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
4: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
3: Je tu sem, Will a Dick.
4: No tak mě alespoň doprovodíte.
3: S Bancroftem už mluvit nechcete?
4: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

když v báru houstne dým, tu nad ligérem svým já sním, že přijde.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na nárazníkách, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky. Jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátů Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pronásledovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utrácel je množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No. No je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já, jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer, z Prahy zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak jest ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil, teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tady rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem byti vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu, 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku, 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste zapřemýšlet, popřemýšlet hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti,

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu, žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžko, nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně, zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. A koho tady máme, kdo je na první návštěvě, tady je Honza, kdo je na druhé straně. Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné

0: ve Slihovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
1: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
0: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
1: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
0: Trošku žlutoučka.
1: Nevadí. Vada na kráse možná, ale na chuti.
0: Takže máme 88 roku starou Slihovici.
1: Tak i to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
0: No to je asi ta Slihovice.
1: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
0: Já teď 20 roků nepiju.
1: Ach bože, to je neuvěřitelné.
0: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec.
1: No tak to je teda.
0: Takže to bude pokračovat dál.
1: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
0: Totiž po nás asi nezůstanou děti, uh-huh. Takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
1: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
0: Já bych vám velice rád ulil.
1: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
0: Jo.
1: Ať se vám daří.
0: Můj příspěvek.
1: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří a vy ostatní, nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady Rej z Jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl v nemocnici kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. Mm-hmm. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky.
0: Mm-hmm.
1: A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psaný dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ze začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu. A zapsal ji až asi po dvou letech. Takže to bylo první překvapení. A pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v Legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch Legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když ty si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastydil třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám
0: no to už přečtení. Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu národní. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

0: Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Víš, tady to máš. Udav se, udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat, nemůžu. Nemůžu odvysílat, nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé, moc děkuju. Vidíte to, dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo a vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Péťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska, tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Halo, halo, co se stalo?
1: Halo?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena až z Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio. Protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: No, do archivu už patřím já.
0: Ne, ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jo, jenom 92, 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, vlastně ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten to se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to mám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale to já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasávala, když jsem dělala pro ty starý tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, nazveme ten obor,
0: ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se to ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavírá se?
1: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak archiv mám prostě spíš ještě nevyhodím. Blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahá pravda.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
1: Jo.
0: Děkuji vám pěkně. Děkuji a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuji.
1: Máme i ježiš, jak se tomu říká. To nevadí. Tak...
0: Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, z Aše nikoho neznám.
1: No to víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat, budu rád, jo, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: užívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu. Ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnoho jich není, nepotřebné vyřazujím. V e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si, no, nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení, žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedle se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer. Tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky... Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky takový trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba... já jen, jak se to... kontakty na různý prostě organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavují, no, ale jako už jako v podstatě ničemu, no.
1: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593. Telefon. Do dneška pamat, už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař nebo prostě různý takovýhle jako nějaký jako důležitější pro mě jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no, vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to je výkladní skříň mám taky a stane se, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: Já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem mu přijel zavolat, tak jsem musel počkat, až člověk řeknete.
1: Děkuju. Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A můžeš něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkoumám si třeba jakoby nějaký ty vstupní povolení vlastně jako při povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra jako do metra jako do
1: lítačku, různý, lítačku, jako, ano.
3: Takovýhle, no lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostormetra
1: rozumím.
3: A takový podobný věci, no. No, jako třeba byl kovit Božková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz, co tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji, já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám, jo, podívej, tady další, ježiš, to se sem zamíchal omylem, odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný. Tak. To já ti dám řidičák, kdybych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše... Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl, ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole? Ujezdu nad lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
1: Tady je Svaťka z Brna.
0: Zdravím, Svaťko.
1: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
0: Ano.
1: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
0: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
1: Tenkrát 20 korun platí.
0: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
1: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak nevadí, on žil.
0: No, jasně, jasně. 20 korun.
1: 20 korun, ano.
0: Hodně nebo málo?
1: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
0: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle loučíte?
1: Já nedělám, já nevyhazuju.
0: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
1: Tak, je mě skoro 2,80, jo, takže ne.
0: Za 2,80 let?
1: Prostě.
0: To se nevejde do krabice, kolik toho máte?
1: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
0: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by
1: ne,
0: tam byl vůbec
1: to ne,
0: prostor.
1: To ne.
0: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
1: Podle let to tam je daný.
0: Takže ten
1: podle let.
0: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší, víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
1: To teď rychle ne, teď opravdu ne.
0: Mm-hmm.
1: To si fakt nespomenu.
0: Všiml jsem si, ano, povídejte.
1: Ano, jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc.
0: Mm-hmm.
1: To je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
0: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
1: Jo, platil.
0: Řádně.
1: Složenek platil.
0: No tak já vám děkuju, teda pěkně to, co se, já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
1: Tak. Taky, dobrou noc.
0: Svaťko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavce.
1: Jo, tak už, jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmeninového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodu taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože jí babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, on byl vyučený truhlářem, mm-hmm. jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Mm-hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím,

0: papírová, jak kdyby peněženka.
1: Ano.
0: Jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka. A to byla vlastně taková peněženka na, ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
1: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy. My jsme to měli...
0: Já jsem to dala, teď mám 3 děti, já nevím kterému, ale dala jsem to do školy, aby se, když se děcka o něčem učili, tak aby
1: ano.
0: Si to...
1: Nevím, jestli to můžou spojit i s tím, že nevím, jestli to bylo na více do školách, ale já si pamatuju, že ještě ze základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy. A to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat, takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak to bylo tenkrát.
0: No, ale toto bylo z druhé světové války ještě.
1: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
0: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
1: Schovávejte, no, dál.
0: Už si to převzala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
1: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
0: Zajímá se o to.
1: Zajímá, to je důležité.
0: No.
1: Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
0: Dobrou noc, mějte se hezky.
2: Nashledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
1: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce, najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka, maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
1: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda, bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, taky nech s tím nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme von a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem kontesa, což je úplně směšné, jako.
1: Kontesa.
3: V Rakousku. v Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby se byli

0: outside 3. Asi tak. Ale ve finále jako jsem fon.
1: Takže máte fon rypák nahoru, nos nahoru?
0: Ne, nemám. Ani omylem.
1: Jako hospodská byste neměla.
0: No to v žádném případě, Honzo. Mm-hmm. Jsem ráda, že jsem vás taky chytla, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
1: Nechytala se.
0: Vůbec. Volala se na nedalo se vůbec.
1: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já, když někdo nemůže, no, tak se to tak dává.
0: Jsem to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje. Mm-hmm. A jsem říkala, že budete v Jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
1: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
0: Já jsem řekla, že budete mít servis.
1: No, dobře, tak já jsem nevěděl. To jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako jak se chovají, ale těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
0: No to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlova Studánky, ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rysocké hory, a Tančírnu a radši Údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Mm-hmm. Jo, říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni pradili jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané, svým způsobem si já teda osobně myslím.
1: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
0: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc. A hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
1: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: O archivnictví je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady nás skákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka. Otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografii. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vidět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamáne, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to je?
1: A mám taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. Dobré.
1: Děkuji, děkuji. No. Tak já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, chválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák,
0: ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna můj stric a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi. protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je Český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našimu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo, takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi už přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
1: Samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc, říkám to.

to je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického, nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém úklidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Vondráčkovou v polštině Malovaný džbánku taky stojí za to.

0: Vidíte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Ale, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1902.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsem mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta, že má za povinnost se o něj postarat.
0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad, ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když to
0: měl
1: někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to, máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi, no.
0: No, že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: A, jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy, já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jakože byl dost, no. Že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přezdívku Naomi Kiebel, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná, každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek vzhledem k těm mzdám a byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že i když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mě to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, na to nevím.
1: Jo? No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ještě když jsem mluvilo o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nezdědili, nebo protože za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v Ostrova. v Ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže
1: asi,
0: nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No ano, tak. Ale víte co, já to čistě řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
0: Tak...
1: Spokojenej důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně
0: taky
1: moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám tak taky, naschledanou.
1: No, dobrou
0: noc. Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze, jo, taky jsem jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do Dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě, bo tady jménem Merichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba. Dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Zastavují rádio Radek z Horského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadal jenom do nějakého roku 1850.
0: Ale to
2: já bych chtěl... promiňte, ale asi se to možná taky váže k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle z toho mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware u toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já ne, od 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili bohužel, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělovinka, tatínek a nevím, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
0: To je fakt.
2: Tímto jsem chtěl pane Macone přispět jako do toho příspěvku dnešního.
0: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
2: Že opravdu ta fotografie, když se založila toho albumu, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, a přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
0: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
2: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dávala všítky.
0: Jo, já taky mám od toho lidi, přesně, a bojím se.
2: 1998, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
0: A ty umělé růžky černé.
2: Tak to už je úplně nezbyvalý malý, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to jsou moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoune, já si myslím, že my jsme asi takhle už, možná jako, že mě teď bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé růžky a taky.
0: Já velmi.
2: A oni se
0: lidi
2: potvrdě odlepovali.
0: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel no. Babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže... Takže tak. Radku, děkuju. Jo, přeju vám dobrou noc. Ať se daří, bylo to k tématu.
2: Já děkuju, že jsem se mohl vyjádřit.
0: Ano.
2: Pane Macoune.
0: Děkujeme.
2: A všem posluchačům i vám. Hezký zbytek večera a dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.

0: Do slyšenia, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nenechal ujít, když dnes slaví Sedlákovy příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo, nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nehty okousané, že jakmile slyšíš, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného, a Zlín, jak k tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste v jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu přeje Martin. Martine, děkuju moc a Koliu už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnadil a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam, kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No jej, to je tak, dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá
3: tak
0: a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte ještě, ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. Mm. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávím nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa.
0: Mm.
3: No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte, to je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny.
0: Hmm.
3: Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Je to takový do žlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzně a pak byla bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojař a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo Slaníček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, když tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak no, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, prý Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití
3: nádherný.
0: Vůbec, tak užívejte.
3: Na severu, jako ne v Plzni, jako je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové já místní VIP Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba a nevíte, co s nimi? Protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo, hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že z toho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanu umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.

0: Ještě dnes.
1: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena být přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
0: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
2: Ty zamýšlíš?
0: Jsi odhodlána podrobiti se všemu? Svěřiti se úplně mému vedení?
1: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
0: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
1: Což se mohu udělat neviditelnou?
0: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
1: Jak ti žehnám, otče.
0: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
1: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, hanětí tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě je tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi

0: tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
2: Pij tedy a dokaž opak. Věř mě dobré a Burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
2: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
2: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cvíku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
2: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy. A tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože, o bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
2: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
2: On se odvážil?
1: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout, mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
2: To máš pravdu, to ne.
0: Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno
3: a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
2: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
2: Jsou, uznáš, přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
2: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
2: Víš, že mohu.
0: Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni, můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami v další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brňanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: Sto košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk-Podolský, Podolsk-Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy. Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
4: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
3: Moji drazí.
5: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
3: Jste tak milí.
6: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
3: Vynechal jste komickou starou?
6: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
5: A také nikdy nebudete.
3: Pane...
6: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
3: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
5: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
6: Marfo Petrovno.
5: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
3: Jste tak milý, báječný, skvělý.
5: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
3: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
6: Marfo Petrovno.
3: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
5: Vy jste...
6: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
3: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
5: Jak jsme jen mohli?
6: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
3: Pán si žádáme foto.
6: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
3: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
6: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
3: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
6: Ach, tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
3: Ale na představení přijdete, že?
6: Jistě. Naschledanou.
3: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
7: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

Jonas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a z díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no, opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, bo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jo. Jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
3: bez
2: ten
3: obraz,
2: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
3: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
2: Já se odbourám.
3: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říká, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
4: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
5: Tragédie.
4: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
3: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
2: No, je, protože Adana taky,
3: jo,
2: ona byla smíšek.
3: Jo.
2: Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
3: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
2: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme seberealizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
5: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
6: Jo.
5: Děkuju, no. To si nevymyslíš.
6: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě Královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do ty hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
7: No, požárníka jsem zažila v opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem zhrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
6: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupetím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prej to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,